0: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme... Ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Asii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Asii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Asii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Moňorku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, ty to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky ten problém, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
1: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hltal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva. Tebe fascinoval tím, že tě kopl do kozla.
0: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový, jako... neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. On si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, on si tím pravidelně procházel a najednou prostě, myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
1: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
0: No, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Piknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale... Když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky, protože Ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Prostě o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo v dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
1: To je jako hokejisti na sezónu.
0: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli teď ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda. Protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zikmundem byli na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Jo. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty to dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
1: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
0: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na nákladák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejte jako cestovatel nic nedělat a flákat se zápis. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zikmundem, ty to měli hodně podobně. Ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A když se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích. A oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle z ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
1: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
0: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny dokonce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo, a to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo, my jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Wellbloat.
1: To je do Afriky dobrá věc.
0: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady sněd cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snes co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravý Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
1: To zní dobře, tohle fáze.
0: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
1: Model velbloud.
0: Model velbloud. To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak můžeš 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá, zžírá, zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě... Takhle to tělo prostě funguje.
1: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
0: Ano.
1: A končí tím, že se přežíráš.
0: No, v podstatě jo, v podstatě jo. A to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme... Asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitý vládní, nevládní úrovni.
1: Tak to nám vysvětli.
0: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožňují, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří si tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery a že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo. A to je jako, to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš, tohle. Takže
1: to nebyla ta přežírací fáze.
0: Ne, to nebyla. Ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš v přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
1: Tak jsme vypadali všichni tak.
0: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tam, když jsem někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, v lese určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připravený na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya, teď jsem měl naložený baťuch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
1: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do dobra.
0: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den, kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A myslím si, tyva, tak tomu úplně žvejklo. Úplně o tom tohle.
1: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
0: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali. A po roce se situace nezměnila, a takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova. Převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby. A přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády. Zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezdíte.
1: Skvělá zpráva.
0: A teď já jsem řekl, co budeme dělat, jako my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. Takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, tak to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
1: Ale... Dobrý timing.
0: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní starý informace, protože tam se ty informace jako nepřenášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říkal, ty 150 km je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Mě říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co COVID je a vůbec neví, jak si s tím poradit, takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný COVID neexistuje a 14 dní na to umřel na COVID, takže...
1: No, všichni si pamatujeme, nevím, jestli i ty, když si tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten COVID jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
0: No.
1: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
0: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utek potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorský ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Comoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, tak jsou takový starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se tam mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám, tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taká betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty doxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkám, no nemám žádný test, tak ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře. A nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit COVID pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mi odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastavíme si těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď ti to jako donosu, že jo, tohle z toho, teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
1: Měl
0: že, test. Že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty on na mě úplně jako, ha? A říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
1: Úkol zněl jasně, udělat test.
0: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to se jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnou ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával. Tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil třeba ty bláho, já ne, 30-40 dolarů, něco takového. Za takový ten,
1: jo.
0: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
1: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
0: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
1: Jedna věc je COVID, ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
0: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
1: Takže brzy veterán.
0: Takže brzy veterán. No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
1: Nevím, jestli 20 nebo 25.
0: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. Že to nebylo moc to, no. Ale

0: On takhle. My jsme ho dostali od pan Zikmund, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zikmund s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zikmunda byl Karel Lopreis. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovo Lopreisovo stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jako by potřebovali. Takže 4bodová klec vzadu, 6bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Lopreise, to se jako úplně odmítá, jo, oni si říkali,
1: to rozhodně ne.
0: Tohle tady za volantem seděláme si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, kterými potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku. Že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, vlastně neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo? Protože jsem inženýr ekonomie. Takže vím o tak skoro všechno ze školy.
1: To zní jako plán.
0: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně. To jsou úplně dvě rozdílné věci.
1: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
0: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Si pamatuju, že bylo -17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku -17 a přimrzne ti ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
1: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane. Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
0: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu, na Facebooku a na Instagramu, všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
1: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
0: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
1: Věřím.
0: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
1: tak,
0: ale...
1: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
0: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, teď mě čeká expedice na 14 dní a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svýho lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
1: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
0: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
1: a děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschledanou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o Lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň, dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema, to bude takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod, jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiči teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo?
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně. Nebo poměšťujeme. Ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme. Chápu to, co jsi chtěl říct.
1: Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně. A není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky. Takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud, a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západo český venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější, a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to spěchně.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání…
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i naprostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura. A přijede si člověk o 15 kilometrů vedle, například Přeštická, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat.

0: Tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
1: No, bere si to, co je osvědčené.
0: Přesně tak. A když potom od Křimi pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrský vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní, jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začínají objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jihočeskou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivé trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
1: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně? Když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
0: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
1: Ano, přesně tak.
0: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves, jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu, pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho, jak vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, jedna z největších budov.
1: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
0: Přesně. A většinou teda nefunguje. Jo.
1: Často nefunguje, to je pravda.
0: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní princip.
1: Všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
0: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
1: No,
0: jestli je na kopečku,
1: to mě zajímá.
0: Tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic. To byly nejlepší na světě.
1: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musí. Autor vesnických cestopisů po plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
0: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, něco, co prostě potěší každýho. A díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak

0: Má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstaneme potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do Českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby, jako skvělý. Na Plzeňském kraji je to složitější, tam chce vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina ty jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy, možná jeden. Jeden je, ten je jako takovej naprosto nenápadnej, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadr, jako krása. Je to teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotnej, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, já mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásný statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličký teď pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásným. To co my dneska moc neumíme.
1: No.
0: A druhý příklad.
1: Dej,
0: pojď. Dobřív, jo, ať to máme za sebou.
1: Výborně.
0: Ale jenom mimo hlavní
1: Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co ano. Jsi popsal kolem u těch Blovic.
0: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
1: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
0: Je to tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo. Že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hammeru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, že jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a má jednu netypickou věc a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobřívi byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
1: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
0: Je to tak.
1: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou nemoc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš, a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
0: No je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. vyhnuli. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirování, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme, protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom, a zcela logicky, tím ji nekritizuje, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme, a většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív, každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli postaru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální a museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. Tady se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
1: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
0: Přesně tak.
1: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska, já to zjednoduším na bungalovy, oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne... té vesnici, ale někde na okraji, v uvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce.
0: Přesně tak.
1: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato?
0: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivujou lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měli nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou, jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
1: Děkuju za to srovnání.
0: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu. A nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
1: No, jsi dobře dlouhej.
0: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámen a jeho druh u Nepomuku, jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo. Teda je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo. Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se všude stejný.
1: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tak tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
0: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zručesence. A Zručesenec je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby, kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici. Od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takový, jako teď budu hodně jako plochý, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řaska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. V Kaznějově je náves, kdo to ví? Tam je náves s normálníma jako vesnickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka. A největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: a poslední.
1: Povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
0: Ale že jo, tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty si říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To si právě nemyslím, a pokračuj.
1: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost. Nakonec mluvím sám o sobě. Tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou, ty jsou doslova do písmene nuceni, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby si ho jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já si vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a ty to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ním komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí nebo
0: ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na to malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový, takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: A děkuju,
0: vznikají
1: děkuju.
0: Porovnávací fotky.
1: Aha.
0: Kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů, kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále, potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to nikam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Připomínáš jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, jo tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky. Ale
0: k autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101, a vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale my jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky,
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne.
0: Říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tedy.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Vaňourku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyjo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hltal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva. A tebe fascinovali tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. A on si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, on si tím pravidelně procházel a najednou prostě... Myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská, obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, to doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale... Když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky. Protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše. A přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický, jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný, ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne, to by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem jít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli... Teď... Ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmundem byli na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Jo. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty tam dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na náklaďák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejít jako cestovatel, nic nedělat a flákat se zavřít. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, ti kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně, ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích. A oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vidle COVID.
0: No tak ten mě zajímá, protože COVID, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny dokonce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo. A to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo. My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Velbloud.
0: To je do Afriky dobrá věc.
1: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady sněd cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snes co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravý Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
0: To zní dobře, tohle fáze.
1: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
0: Model Velbloud.
1: To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
0: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
1: Ano.
0: A končí tím, že se přežíráš.
1: No, v podstatě jo. A to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho COVID. A my jsme... Asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitý vládní, nevládní úrovni.
0: Tak to nám vysvětli.
1: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery. A že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá duška pse, když si to jako říkáš, tohle z toho, takže...
0: To nebyla ta přežírací fáze.
1: Ne, to nebyla, ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš přežírací fázi a teď třeba nemůžeš, ty nemůžeš, nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
0: Tak jsme vypadali všichni. Tak.
1: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, v lese určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to na sobě měl. To vybavení, který jsem měl připravený na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťuch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
0: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
1: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den. Kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A my jsme si, tyve, tak tomu úplně žvejklo. Úplně o tom odhodlím.
0: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
1: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova, převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezděte.
0: Skvělá zpráva.
1: A teď já si říkám, co budeme dělat, jako teď, my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. Takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, tak to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny po tom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
0: Ale... Dobrý timing.
1: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jakoby nepřenášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říká, ty 150 kilometrů je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Mě říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže...
0: No, všichni si pamatujeme, nevím, jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
1: No.
0: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
1: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorské ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako... 70 let je ještě mladá loď, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám, tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taková betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty roxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkal, no nemám žádný test, jako ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře, a nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mě odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastavíme si těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď je to jako do nosu, že jo, tohle z toho, teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
0: Měl
1: že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A teď on mě úplně jako, ha? A říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
0: Úkol zněl jasně, jo, udělat test.
1: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnu ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil tyho třeba ty bláho, já nevím, 30-40 dolarů, něco takovýho. Za takový ten,
0: jo.
1: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
0: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
1: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
0: Jedna věc je covid. Ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
1: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavené tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
0: Takže brzy veterán.
1: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
0: Nevím, jestli 20 nebo 25.
1: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karel Price. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovou Loprajzovou stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jakoby potřebovali. Takže 4bodová klec vzadu, 6bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá. Že? Říkali,
0: to rozhodně ne.
1: Tohle tady za volantem seděláme si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, které my potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, Přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku, že jo. A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, prostě neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto. Takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo, protože jsem inženýr ekonomie. Takže vím, tak skoro to, všechno ze školy.
0: To zní jako plán.
1: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motorové úplně. To jsou úplně dvě rozdílné věci.
0: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
1: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Si pamatuju, že bylo -17, teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku -17 a přimrzne ti ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
0: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane. Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
1: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu. Na Facebooku a na Instagramu všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
0: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
1: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
0: Věřím.
1: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
0: tak,
1: ale...
0: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
1: Teď mě čeká, a na to se strašně moc těším, teďko mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
0: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
1: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
0: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Na shledanou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po Plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady po druhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o Letčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema. To je takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod. Jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema, vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiči teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Co už jo.
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně. Nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme. Chápu to, co jsi chtěl říct.
1: Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně. A není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky. Takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud, a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západo český venkov od toho obecně českého, když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější, a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to jsme chtěli.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura, i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky, to by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání...
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i naprostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura. A přejede si člověk o 15 kilometrů vedle, Přeštická, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat. Tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisní region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a o toho naschranou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama,

0: Oni tam to hrázdění, ty jednotlivý trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
1: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně? Když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
0: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
1: Ano, přesně tak.
0: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves. Jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu. Pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že mají z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý, to na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice, a nebo je to hodně mladý, to znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo mu je pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho, jak vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, jedna z největších budov.
1: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
0: Přesně.
1: Vždycky.
0: A většinou teda nefunguje.
1: Často nefunguje, to je pravda.
0: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní principy.
1: A všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
0: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
1: No,
0: jestli je na kopečku, tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic. To byly nejlepší na světě.
1: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musí. Autor vesnických cestopisů po plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
0: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, jo? Něco, co prostě potěší každýho a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstávám potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do Českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby. Jako skvělý. Na plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Jeden je, ten je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatý Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadr, jako krásný.

0: Asa. Je to teda je gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotnej, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásné statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličký teď pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To co my dneska moc neumíme.
1: No.
0: A druhý příklad.
1: Dej.
0: Pohodíš. Dobřív, jo, ať to máme za sebou.
1: Výborně.
0: Ale jenom mimo hlavní
1: z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
0: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hamr, že jo.
1: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
0: Je to tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo, že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hamru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobřívi byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
1: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, nebo Lakely Dorton.
0: Je to tak.
1: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš. A když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
0: No je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 1948 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom, a zcela logicky, tím ji nekritizuje, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív. Každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli po staru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. To se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
1: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
0: Přesně tak.
1: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska, já to zjednoduším na bungalovy, oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne... té vesnici, ale někde na okraji, v uvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce,
0: přesně tak.
1: Což jsou často ty bungalovy. Není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba... naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato?
0: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivujou lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měli nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou. Jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem dané oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
1: Děkuju za to srovnání.
0: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu. A nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
1: No, jsi dobře dlouhej.
0: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámen a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se všude stejný.
1: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza to, tohle vlastně, co ty popisuješ, je, tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
0: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zruče Sence. A Zruč Senec je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby, kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici, od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takový, jako teď budu hodně jako plochej, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řaska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. V Kaznějově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vesnickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: a poslední.
1: Povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
0: Ale že jo, tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To si právě nemyslím, a pokračuj.
1: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost, nakonec mluvím sám o sobě, tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou, ty jsou doslova do písmene nuceni, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby si ho jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já se vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ní komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghetě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí,
0: nebo ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na to malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: Děkuju.
0: Porovnávací fotky.
1: Aha.
0: Kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů. Kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále. Potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to někam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Teď připomínáš jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky, ale...
0: K autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101, a vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky,
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne.
0: Říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tedy.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme... ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Vaňourku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyjo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hledal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva. A tebe fascinovali tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. On si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, on si tím pravidelně procházel a najednou prostě... Myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská, obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale... Když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky. Protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše. A přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne, to by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli... Teď, ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyly na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Jo. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty tam dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na náklaďák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejt jako cestovatel nic nedělat a flákat se z Afriky. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, ti kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně. Ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích a oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vidle covid.
0: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny dokonce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo, a to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo, my jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Velbloud.
0: To je do Afriky dobrá věc.
1: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady snědl cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snes co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravej Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
0: To zní dobře, tahle fáze.
1: Jo, to je skvělá, já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
0: Model Velbloud.
1: To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čudat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
0: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
1: Ano.
0: A končí tím, že se přežíráš.
1: No, v podstatě jo, a to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitý vládně nevládní úrovni.
0: Tak to nám vysvětli.
1: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery. A že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš, tohle. Takže
0: to nebyla ta přežírací fáze.
1: Ne, to nebyla, ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
0: Tak jsme vypadali všichni. Tak.
1: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, vlastně určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připraven na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťoch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
0: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
1: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den. Kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A my jsme si, tyve, tak tam úplně žvejklo. Úplně o tom tohle.
0: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
1: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova, převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezděte.
0: Skvělá zpráva.
1: A teď já si říkám, co budeme dělat, jako teď, my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. Takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, tak to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny po tom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
0: Ale dobrý timing.
1: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jakoby nepřenášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říkal, ty 150 kilometrů je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže...
0: No, všichni si pamatujeme, nevím jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
1: No.
0: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
1: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorské ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jede jakoby v době, když je odliv, aby se mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám, tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taková betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty roxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkám, no nemám žádný test, jako ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře. A nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mě odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastávám mezi těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď je to jako do nosu, že jo, tohle z toho. Teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
0: Měl
1: že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty on mě úplně jako, ha? Já mnou udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
0: Úkol zněl jasně, jo, udělat test.
1: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnu ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával. Tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil tyho třeba ty bláho, já ne, $30-40, něco takového. Za takový ten,
0: jo.
1: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
0: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
1: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
0: Jedna věc je covid, ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, z Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
1: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavené tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
0: Takže brzy veterán.
1: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
0: Nevím, jestli 20 nebo 25.
1: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karel Price. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě s Alešovou Loprajzovou stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jakoby potřebovali. Takže 4-bodová klec vzadu, 6-bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal, super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá. Že?
0: Říkali, to rozhodně ne.
1: Tohle tady za volantem seděl Messi, Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, kterými potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, Přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku, že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, prostě neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo? Protože jsem inženýr ekonomie. Takže vím, tak skoro to, všechno ze školy.
0: To zní jako plán.
1: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně, to jsou úplně dvě rozdílné věci.
0: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
1: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Si pamatuju, že bylo -17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku -17 a přimrzne ti ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
0: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane. Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
1: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu. Na Facebooku a na Instagramu všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
0: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
1: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
0: Věřím.
1: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
0: tak,
1: ale...
0: Tak kde budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
1: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
0: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
1: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
0: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy Nové knihy Vesnické cestopisy po Plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema. To je takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod. Jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiče teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo.
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně, nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme, ho chápu, to, co jsi chtěl říct?
1: No, ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně a není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme, což celá historie lidská, tak to bylo vždycky, takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Ono... Výborně, tak to jsme chtěli.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání...
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i naprostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura a přijede člověk o 15 kilometrů vedle. Přeštická, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisná, národopisný region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo, nashledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrský vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začíná objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivý trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu

0: Co jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves, jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu, pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že má jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavěný takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezký kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, že jo, jak podle toho jak vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, jedna z největších budov.
0: Hospoda je nejlepší samozřejmě. Přesně. Vždycky.
1: A většinou teda nefunguje.
0: Často nefunguje, to je pravda.
1: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní princip.
0: A všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
1: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině. No, jestli je na kopečku,
0: to mě zajímá.
1: Tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnice. To byly nejlepší na světě.
0: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musím. Autor vesnických cestopisů po plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, něco, co prostě potěší každýho a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstávám potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do Českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby. Jako skvělý. Na plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Jeden je, ten je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadre, jako krása. Je teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, já mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásné statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličký pozemek a to je prostě hrozně

0: krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodý prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To, co my dneska moc neumíme.
1: No.
0: A druhý příklad.
1: Dej, pojď.
0: Dobřív. Jo, ať to máme za sebou.
1: Výborně, výborně.
0: Ale jenom mimo hlavní
2: z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co si popsal kolem u těch Blovic.
0: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
2: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
0: To tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo, že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hammeru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli jak se tomu říká, teď jsem zapomněl, zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočený směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříví byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
1: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
0: Je to tak.
1: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš, a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
0: No je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom a zcela logicky, tím ji nekritizuje. Je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív. Každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli postaru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. Tady se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
2: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
0: Přesně tak.
2: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska, já to zjednoduším na bungalovy, oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne v té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce.
0: Přesně tak.
2: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopni docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato?
0: Zcela relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivují lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měly nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou. Jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
2: Děkuju za to srovnání.
0: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu, a nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
2: Ne, jsi dobře dlouhej.
0: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámen a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se všude stejný.
2: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tak tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
0: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zručesenc. A Zručesenec je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici. Od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum. Ono to náves má, ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takové jako, teď budu hodně jako plochej, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myšlím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řaska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. V Kaznějově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vestickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
2: Takže zdravíme
0: a poslední.
2: Povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
2: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
0: Ale že jo, tam super lidi.
2: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To se právě nemyslím, a pokračuj.
2: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost, nakonec mluvím sám o sobě, tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou, ty jsou doslova do písmene nucení, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby se jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já si vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vznikalo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ní komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
2: Jsou na periferii, ať chtějí nebo
0: ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na tom malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělám tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
2: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
2: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: Vznikají
0: porovnávací fotky,
1: aha,
0: kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak, jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů. Kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále. Potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to nikam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Teď mi připomínáš říkají jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky. Ale
0: k autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101, a vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky,
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne
0: říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tedy.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Vaňourku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyvo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hledal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva a tebe fascinoval tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový, jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. On si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, ale on si tím pravidelně procházel a najednou prostě, myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská, obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky, protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli teď ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyly na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty to dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na

0: nákladák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejte jako cestovatel, nic nedělat a flákat se z Africe. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zikmundem, ty to měli hodně podobně. Ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A teď se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích. A oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle z ty hyeny prostě odkopávat. Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
1: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
0: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu. Já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny do konce té přípravy. A už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo. A to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo. My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Wellbloat.
1: To je do Afriky dobrá věc.
0: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady snědl cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snes co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravej Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
1: To zní dobře, tahle fáze.
0: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
1: Model Wellbloat.
0: To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje. A ty máš furt, a furt chodíš na záchod, furt si říkáš, ty jak možný, jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat, jak je to možný tenhle sto. A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to tělo prostě funguje.
1: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
0: Ano.
1: A končí tím, že se přežíráš.
0: No, v podstatě jo, a to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určité vládní-nevládní úrovni.
1: Tak to nám vysvětli.
0: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. že nám to jako umožňuje, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě.

0: A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří si tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako vy na frajery. A že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme. Což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá duš kapse, když si to jako říkáš, tohle z toho. Takže...
1: To nebyla ta přežírací fáze.
0: Ne, to nebyla. Ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš v přežírací fázi a teď třeba nemůžeš, ty nemůžeš, nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
1: Tak jsme vypadali všichni teď.
0: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, v lese určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připravené na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya, teď jsem měl naložený baťuch lahváčem, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
1: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
0: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den. Kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A myslím si, tyve, tak tomu úplně žvejklo. Úplně o tom tohle.
1: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
0: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel... Přes večer převést auto do Janova, převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezděte.
1: Skvělá zpráva.
0: A teď já si říkám, co budeme dělat, jako my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. Takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, tak to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
1: Ale... Dobrý timing.
0: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě... Řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jako nepřenášely. A řeknou ti, hele, tvrdý lockdown. Nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říkají, 150 km je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co COVID je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný COVID neexistuje a 14 dní na to umřel na COVID, takže...
1: No... Všichni si pamatujeme, nevím jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, všichni si pamatujeme ten COVID jako dobu obrovského chaosu a to jsme v civilizované střední Evropě.
0: No.
1: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
0: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech, to bylo, když jsem utek potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorský ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci a to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Comoro a druhým ostrovem Mohelej nemáš šanci se dostat jinak, než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, no, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se tam mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám, tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taká betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty doxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkal, no nemám žádný test, jako ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře, ale nedá se to nějak jako obejít. Nebo ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mi odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastav mezi těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď ti to jako donosu, že jo, tohle z toho. Teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
1: Měl
0: že, že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty on na mě úplně jako, ha? Říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
1: Úkol zněl jasně, udělat test.
0: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože ta se jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnu ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil tyho třeba ty bláho, já ne, 30-40 dolarů, něco takového. Za takový ten,
1: jo.
0: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
1: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
0: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
1: Jedna věc je covid. Ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
0: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavené tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
1: Takže brzy veterán.
0: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
1: Nevím, jestli 20 nebo 25.
0: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karel Lopreis. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovo Lopreisovo stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jako by potřebovali. Takže 4-bodová klec vzadu, 6-bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal, super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Lopreise, to se jako úplně odmítá. Že? Oni si říkali,
1: to rozhodně ne.
0: Tohle tady za volantem seděláme si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, kterými potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku, že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, vlastně neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo? Protože jsem inženýr ekonomie. Takže vím o tak skoro všechno
1: to,
0: ze školy.
1: To zní jako plán.
0: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně. To jsou úplně dvě rozdílné věci.
1: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
0: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Si pamatuju, že bylo minus 17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku minus 17 a přimrzne ti ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, a to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
1: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane. Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
0: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu, na Facebooku a na Instagramu, všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent, takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
1: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
0: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
1: Věřím.
0: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
1: tak,
0: ale...
1: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
0: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svýho lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět. Takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
1: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuji moc za povídání v dnešním Westcastu.
0: Já děkuji moc za pozvání, bylo to fajn.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema, to bude takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod, jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiči teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje, jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo?
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně, nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme, ho chápu to, co jsi chtěl říct?
1: Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně a není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky, takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to... Není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to jsme chtěli.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání...
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i na prostý laik rozezná, že ty vestice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura. A přijede si člověk o 15 km vedle, Přešticko, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat. Tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisní region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo, nashledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrské vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní, jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začínají objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivý trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně, když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat,

0: je mladý, to znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěny štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavěný takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, je jedna nejlepší. Z největších budov.
1: Hospoda je nejlepší samozřejmě. Přesně. Vždycky.
0: A většinou teda nefunguje.
1: Často nefunguje, to je pravda.
0: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní princip.
1: A všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
0: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině. No, jestli je na kopečku,
1: to mě zajímá.
0: Tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic. To byly nejlepší na světě.
1: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musí. Autor vesnických cestopisů po Plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuje rodinný výlet a chci se kochat.
0: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, něco, co prostě potěší každýho a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstávám potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do Českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby, jako skvělý. Na Plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Jeden je, ten je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatý Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadre, jako krása. Je to teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, já mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásný statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličkatý pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To co my dneska moc neumíme.
1: No.
0: A druhý příklad.
1: Dej.
0: Pojď. Dobřív. Jo, ať to máme za sebou.
1: Výborně.
0: Ale jenom
1: mimo hlavní. Zdravím sousedy z Dobříva, samozřejmě. Popiš dobří. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
0: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
1: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
0: Je to tak. A tam se krásně míchá

0: architektury tří typů, jo? Že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hamru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc, a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli na té jak se tomu říká, teď jsem zapomněl, zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříby byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
1: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
0: Je to tak.
1: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
0: No, je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom a zcela logicky, tím ji nekritizuje, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív. Každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli postaru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. To se staví to nejnuznější, co existuje, a to je.
1: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
0: Přesně tak.
1: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska já to zjednoduším na bungalovy. Oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne. Té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce,
0: přesně tak.
1: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba naši potomci nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato.
0: Zcela relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivují lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měly nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou, jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
1: Děkuju za to srovnání.
0: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu, a nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
1: No, jestli dobře dlouhej.
0: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámeny a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlej. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu bylo postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se, je všude stejný.
1: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
0: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zručesenc. A Zručesenec je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici, od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takové jako teď budu hodně jako plochej, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Ale Kazněhov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myšlím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řeska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. Kazníově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vesnickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: a poslední.
1: Povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kazněhov a zdravíme Zruč.
0: Ale že jo, tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To si právě nemyslím, a pokračuj.
1: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost, nakonec mluvím sám o sobě, tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou, ty jsou doslova do písmena nucení, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby se jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já si vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vznikalo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ní komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí nebo ne.
0: No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na to malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový, takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni třikrát denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: Vznikají
0: porovnávací fotky,
1: aha,
0: kde opravdu jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak, jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů. Kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále. Potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to někam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám nikdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Teď celou dobu nám připomínáš říkají jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, jo, tohle. No, tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky, ale
0: k autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No, ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101, a vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky, říkali Ziky.
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne
0: říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No, na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tedy.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Jirku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, ty, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat? Jako co tam je, co nevidím? No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, to, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hltal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva. A tebe fascinoval tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. On si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, on si tím pravidelně procházel a najednou prostě, myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky, protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli teď, ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyly na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty tam dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na nákladák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a je toho, to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice ze 101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejte jako cestovatel, nic nedělat a flákat se zapis. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, ti kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně, ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích. A oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle z ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
0: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny do konce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo. Mm. A to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo. My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Wellbloat.
0: To je do Afriky dobrá věc.
1: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady snědl cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snesl co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravej Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
0: To zní dobře, tohle fáze.
1: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přejdeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
0: Model Wellbloat.
1: To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Jsi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
0: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
1: Ano.
0: A končí tím, že se přežíráš.
1: No, v podstatě jo. A to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme... Asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitej vládní, nevládní úrovni.
0: Tak to nám vysvětli.
1: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery a že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, a ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá duš kapse, když si to jako říkáš, tohle z toho. Takže
0: to nebyla ta přežírací fáze.
1: Ne, to nebyla, ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
0: Tak jsme vypadali všichni. Tak.
1: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, vlastně určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to asi vyměl. To vybavení, který jsem měl připraven na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťuch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
0: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
1: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den, kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A myslím si, tyve, tak tomu úplně žvejklo. Úplně hotovo tohle.
0: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
1: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova. Převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezděte.
0: Skvělá zpráva.
1: A teď já jsem řekl, co budeme dělat, my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. Takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, tak to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
0: Ale dobrý timing.
1: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jakoby nepřenášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říká, ty 150 km je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže...
0: No, všichni si pamatujeme, nevím, jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
1: No.
0: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
1: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utek potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorský ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako... 70 let je ještě mladá loď, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jede jakoby v době, když je odliv, aby se mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taká betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty roxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkal, no nemám žádný test, tak ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře, a nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mě odved do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastáváme si těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď ti to jako donosu, že jo, tohle z toho, teď to dá do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
0: Měl
1: že, test. Že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty on na mě úplně jako, ha? A říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
0: Úkol zněl jasně, jo, udělat test.
1: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to bylo prostě úplně jedno, no, protože ta se jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnou ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil tyho třeba ty bláho, já ne, 30-40 dolarů, něco takového. Za takový ten,
0: jo.
1: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
0: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
1: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
0: Jedna věc je covid. Ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
1: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
0: Takže brzy veterán.
1: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
0: Nevím, jestli 20 nebo 25.
1: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karel Loprajs. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovo Loprajzovo stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako press car. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jako by potřebovali. Takže 4-bodová klec vzadu, 6-bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá, že oni si říkali,
0: to rozhodně ne.
1: Tohle tady za volantem seděláme si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, kterými potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova. Přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku. Že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, prostě neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto. Takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo? Protože jsem inženýr ekonomie. Takže vím, tak, tak skoro všechno
0: to,
1: ze školy.
0: To zní jako plán.
1: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně, to jsou úplně dvě rozdílné věci.
0: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
1: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Asi pamatuju, že bylo minus 17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku minus 17 a přimrzne ti ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
0: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane.
1: Tohle se v Africe nestane.
0: Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
1: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu. Na Facebooku a na Instagramu všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101. Všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
0: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
1: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
0: Věřím.
1: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
0: tak,
1: ale...
0: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
1: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
0: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
1: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
0: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema, to bude takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod, jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiče teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo?
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně, nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme, chápu to, co jsi chtěl říct.
1: Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně a není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme, což celá historie lidská, tak to bylo vždycky, takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud, a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně. Že jo?
1: Je to tak, není to tak úplně.

0: Ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
1: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější, a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
0: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
1: Ono... Výborně, tak to jsme chtěli.
0: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura, i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky, to by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání...
1: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
0: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i naprostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura. A přejede si člověk o 15 kilometrů vedle, Přeštická, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat, tak.
1: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě, Chocko, určitá nějaká národopisní region, Plzeňsko, a jsou prostě chocké vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo, nashledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
0: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice, a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim ten lidový charakter.
1: Bere si to, co je osvědčené.
0: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrský vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní, jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začínají objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivý trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
1: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně, když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
0: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
1: Ano, přesně tak.
0: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves, jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu, pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známý tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo mu je pracovat ve statku. Druhá věc.

0: nebo k českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde. Jedna z největších budov.
1: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
0: Přesně.
1: Vždycky.
0: A většinou teda nefunguje.
1: Často nefunguje, to je pravda.
0: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní principy.
1: Všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
0: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině. No, jestli je na kopečku, tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic. To byly nejlepší na světě.
1: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musí. Autor vesnických cestopisů po plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
0: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, jo. Něco, co prostě potěší každýho. A díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková. Zůstávám potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby. Jako skvělý. Na plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina ty jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Ten je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadr, jako krása. Je to teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásné statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličký tady pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To my dneska moc neumíme.
1: No.
0: A druhý příklad.
1: Dej.
0: Pohodě. Dobřív. Jo, ať to máme za sebou.
1: Výborně.
0: Ale jenom mimo hlavní
1: z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
0: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
1: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
0: To tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo. Že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hammeru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří

0: seděli na té, jak se tomu říká, teď jsem zapomněl, zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříby byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
1: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, nebo Lakely Dorton.
0: Je to tak.
1: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš. A když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
0: No je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 1948 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějak jako proměně kompletně toho, nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom, a zcela logicky, tím ji nekritizuje, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív, každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli po staru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. Tady se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
1: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
0: Přesně tak.
1: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska, já to zjednoduším na bungalovy, oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne... té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce,
0: přesně tak.
1: Což jsou často ty bungalovy. Není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba... naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato.
0: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivujou lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měly nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou, jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
1: Děkuju za to srovnání.
0: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu. A nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
1: No, jsi dobře dlouhej.
0: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámen a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se všude stejný.
1: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tak tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
0: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zruče Sence. A Zruč Senec je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby, kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici, od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takový jako teď budu hodně jako ploché, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myšlím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řaska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. V Kaznějově je náves, kdo to ví? Tam je náves s normálníma jako vesnickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takové jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: poslední.
1: Povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kazněhov a zdravíme Zruč.
0: Ale žijou tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To si právě nemyslím, a pokračuj.
1: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost, nakonec mluvím sám o sobě, tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou, ty jsou doslova do písmene nuceni, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby si ho jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já se vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ní komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí.
0: No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na to malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělám tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: A děkuju,
0: vznikají
1: děkuju.
0: Porovnávací fotky.
1: Aha.
0: Kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů. Kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále. Potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to někam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Připomínáš jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, jo tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky. Ale
0: k autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101. A vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale my jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky, říkali Ziky.
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne.
0: Říká Miroslavu Zikmundovi Ziky?
1: No na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tady.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Jirko, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyjo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hledal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva. A tebe fascinoval tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. On si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, on si tím pravidelně procházel a najednou prostě... Myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, to doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale... Když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky. Protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše. A přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale je málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický, jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný, ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli... Teď... Ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyly na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty tam dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na náklaďák a na další, na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a je toho, to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že být jako cestovatel, nic nedělat a flákat se z Afriky. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně, ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích a oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle z ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle COVID,

0: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl tři týdny dokonce té přípravy. A už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo. A to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo. My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model wellbloat.
0: To je do Afriky dobrá věc.
1: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady sněd cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný a pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snes co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravej Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
0: To zní dobře, tahle fáze.
1: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přejdeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
0: Model wellbloat.
1: Model wellbloat. To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje. A ty máš furt a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě, takhle to tělo prostě funguje.
0: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
1: Ano.
0: A končí tím, že se přežíráš.
1: No, v podstatě jo, a to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určité vládní-nevládní úrovni.
0: Tak to nám vysvětli.
1: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaní českou vládou, ale jsme podporovaní ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery a že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, a ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme. Což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo. A to je jako to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš tohle. Takže
0: to nebyla ta přežírací fáze.
1: Ne, to nebyla. Ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
0: Tak jsme vypadali všichni. Tak.
1: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, vlastně určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připraven na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťuch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
0: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
1: A to bylo přesně ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den, kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A my si myslí, tyva, tak jsem úplně žvejklo. Úplně o tom odhodlím.
0: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
1: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova. Převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezděte.
0: Skvělá zpráva.
1: A teď já jsem říkal, co budeme dělat, jako teď, my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. A takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, tak to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
0: Ale... Dobrý timing.
1: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jako nepřenášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říkají, ty 150 kilometrů je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit, takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže...
0: No... Všichni si pamatujeme, nevím, jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
1: No.
0: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
1: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorské ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak, než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, no, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se tam mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám, tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taká betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty doxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkal, no nemám žádný test, tak ani nevím, kde bych tady nějaký dělal. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře, a nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mě odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastáváme si těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď je to jako do nosu, že jo, tohle z toho. Teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
0: Měl
1: že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty on na mě úplně jako, ha? A říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
0: Úkol zněl jasně, jo, udělat test.
1: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to se jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnu ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil tyho třeba ty bláho, já nevím, 30-40 dolarů, něco takovýho. Za takový ten,
0: jo.
1: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
0: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
1: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
0: Jedna věc je covid Ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunta a všude slyší, že to nejde?
1: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunta, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
0: Takže brzy veterán.
1: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
0: Nevím, jestli 20 nebo 25.
1: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunta byl Karel Price. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovou Loprajzovou stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jakoby potřebovali. Takže 4bodová klec vzadu, 6bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá. Že?
0: Říkali, to rozhodně ne.
1: Tohle tady za volantem seděláme si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, které my potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku. Že? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, prostě neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo, protože jsem inženýr ekonomie, takže vím tak skoro všechno ze školy.
0: To zní jako plán.
1: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně, to jsou úplně dvě rozdílné věci.
0: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
1: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu, takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Asi pamatuju, že bylo -17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku -17 a přimrzne ti ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
0: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane. Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
1: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu. Na Facebooku a na Instagramu všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101. Všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
0: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
1: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
0: Věřím.
1: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
0: tak,
1: ale...
0: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
1: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět. Takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
0: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
1: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
0: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vacurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema, to bude takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod, jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiče teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo.
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně. Nebo poměšťujeme. Ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme. Chápu to, co jsi chtěl říct.
1: Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně. A není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie je lidská, tak to bylo vždycky. Takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud, a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější, a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to spěchně.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky, to by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání…
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i naprostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura. A přijede si člověk o 15 kilometrů vedle, Přešticka, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat. Tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisní region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo, nashledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice, a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrské vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začínají objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivý trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně, když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves, jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu, pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavěný takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím,

0: Chalup, to by mě asi napadlo. Ale
1: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině. A že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic, to byly nejlepší na světě.
0: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musím. Autor vesnických cestopisů po Plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, něco, co prostě potěší každýho a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstaneme potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do Českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby, jako skvělý. Na Plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina ty jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Ten je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadre, krása. Je to teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásný statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličkatý pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To my dneska moc neumíme.
0: No.
1: A druhý příklad.
0: Dej.
1: Pohodě. Dobřív. Jo, ať to máme za sebou.
0: Výborně.
1: Ale jenom mimo hlavní
0: z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
1: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
0: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
1: To tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo. Že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hammeru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříví byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
0: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
1: Je to tak.

0: tak to určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš, a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
1: No, je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom, a zcela logicky, tím ji nekritizuje, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív. Každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli postaru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. To se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
0: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
1: Přesně tak.
0: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska já to zjednoduším na bungalovy. Oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne... té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce.
1: Přesně tak.
0: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba... naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato.
1: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivují lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, které měly nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou, jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
0: Děkuju za to srovnání.
1: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu, a nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
0: No, jestli dobře dlouhej.
1: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámen a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se všude stejný.
0: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza, tak tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
1: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zručesence. A Zručesence je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici. Od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takové jako teď budu hodně jako plochej, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řeska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. V Kaznějově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vesnickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
0: Takže zdravíme
1: a poslední.
0: Povídek a ještě pozdravíme.
1: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
0: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
1: Ale že jo, tam super lidi.
0: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
1: To si právě nemyslím, a pokračuj.
0: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby, suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost, nakonec mluvím sám o sobě, tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
1: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou, ty jsou doslova do písmene nucení, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby se jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já se vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vznikalo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ní komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
0: Jsou na periferii, ať chtějí nebo
1: ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metry čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na to malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
0: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: Děkuju.
0: Porovnávací fotky,
1: aha,
0: kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů, kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále, potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to někam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Připomínáš jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, jo, tohle. No, tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky, ale...
0: K autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No, ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101, a vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky, říkali Ziky.
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne.
0: Říká Miroslavu Zikmundovi Ziky?
1: No, na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tady.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Asii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Asii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Asii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Vaňourku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, ty, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky ten proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hltal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva a tebe fascinoval tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. On si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, on si tím pravidelně procházel a najednou prostě, myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já ti myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky. Protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli teď ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyli na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Jo. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty tam dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na nákladák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a je toho, to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice ze 101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejte jako cestovatel nic nedělat a flákat se zapis. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně, ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích. A oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle z ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
0: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny do konce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo, a to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo, my jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Wellbloat.
0: To je do Afriky dobrá věc.
1: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady snědl cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snesl co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravej Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
0: To zní dobře, tohle fáze.
1: Jo, to je skvělá, já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
0: Model Wellbloat.
1: To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt, a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak možný, jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Jsi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
0: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
1: Ano.
0: A končí tím, že se přežíráš.
1: No, v podstatě jo. A to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme... Asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitý vládně nevládní úrovni.
0: Tak to nám vysvětli.
1: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery a že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, a ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš, tohle z toho. Takže
0: to nebyla ta přežírací fáze.
1: Ne, to nebyla, ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš v přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
0: Tak jsme vypadali všichni. Tak.
1: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, vlastně určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připraven na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťuch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
0: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobřan.
1: A to bylo přesně ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den, kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A myslím si, tyve, tak tomu úplně žvejklo. Úplně hotovo tohle.
0: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
1: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali. A po roce se situace nezměnila, a takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova. Převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezdíte.
0: Skvělá zpráva.
1: A teď já jsem řekl, co budeme dělat, my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. A takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
0: Ale dobrý timing.
1: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jakoby nepřenášely. A řeknou ti, hele, tvrdý lockdown. Nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říká, ty 150 km je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže...
0: No... Všichni si pamatujeme, nevím jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu a to jsme v civilizované střední Evropě.
1: No.
0: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
1: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech, to bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorský ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci a to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak, než lodí. Jo, a to je taká ta loď, jako 70 let je ještě mladá loď, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jede jakoby v době, když je odliv, aby se mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda, nemám tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taková betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře, a teď z toho čouhají ty roxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkal, no nemám žádný test, tak ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře, a nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mi odved do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastáváme si těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď ti to jako donosu, že jo, tohle z toho, teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
0: Měl
1: že, že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty on na mě úplně jako, ha? A říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
0: Úkol zněl jasně, udělat test.
1: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to bylo prostě úplně jedno, no, protože ta se jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval v Číně ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil tyho třeba ty bláho, já nevím, $30-40, něco takového. Za takový ten, víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
0: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
1: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
0: Jedna věc je covid. Ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
1: Je to ne, je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
0: Takže brzy veterán.
1: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
0: Nevím, jestli 20 nebo 25.
1: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karel Loprajs. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovo Loprajzovo stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako press car. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jako by potřebovali. Takže 4-bodová klec vzadu, 6-bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal, super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá. Že? Oni říkali,
0: to rozhodně ne.
1: Tohle tady za volantem seděláme si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, kterými potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova. Přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku. Že? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, prostě neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto. Takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že? Protože jsem inženýr ekonomie. Takže vím o tak skoro všechno
0: to,
1: ze školy.
0: To zní jako plán.
1: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně. To jsou úplně dvě rozdílné věci.
0: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
1: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Asi pamatuju, že bylo minus 17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. Ta situace, když je venku minus 17 a přimrzne ti ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
0: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane. Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
1: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu. Na Facebooku a na Instagramu, všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
0: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
1: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
0: Věřím.
1: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
0: tak,
1: ale...
0: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
1: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teďko mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
0: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
1: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
0: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema, to bude takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod, jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiče teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo?
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně, nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme, chápu to, co jsi chtěl říct.
1: Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně a není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky, takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to jsme chtěli.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání…
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i na prostý laik rozezná, že ty vestice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura a přijede člověk o 15 km vedle. Štická, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat. Tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisní region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo na shledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrské vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začne objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivé trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně? Když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves, jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu, pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, je jedna z největších budov.
0: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
1: Přesně.
0: Vždycky.
1: A většinou teda nefunguje. Jo.
0: Často nefunguje, to je pravda.
1: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní
0: princip. A všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
1: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
0: No,
1: jestli je na kopečku,
0: to mě zajímá.
1: Tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo úč,

0: Plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, něco, co prostě potěší každýho, a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstávám potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby, jako skvělý. Na plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina ty jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Jeden je, ten je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatý Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadr, jako krása. Je to teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásné statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličký teď pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To co my dneska moc neumíme.
0: No.
1: A druhý příklad.
0: Dej.
1: Pohodě. Dobřív. Jo, ať to máme za sebou.
0: Výborně.
1: Ale jenom mimo hlavní
0: z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
1: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hamr, že jo.
0: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
1: Je to tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo, že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hamru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a má jednu netypickou věc a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobřívi byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
0: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, nebo Lakely Dorton.
1: Je to tak.
0: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš, a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
1: No, je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 1948 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, který

0: vytvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takovej. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirování, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho, nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom, a zcela logicky, tím ji nekritizuje, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív, každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli postaru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální a museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. Tady se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
1: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
0: Přesně tak.
1: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska, já to zjednodušuji na bungalovy, oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne... v té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce.
0: Přesně tak.
1: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba... naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato.
0: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivujou lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měli nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou, jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
1: Děkuju za to srovnání.
0: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu. A nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
1: No, jsi dobře dlouhej.
0: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámen a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se všude stejný.
1: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tak tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
0: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zruče Sence. A Zruč Senec je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby, kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici, od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takový jako, teď budu hodně jako plochý, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řaska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. V Kaznějově je náves, kdo to ví? Tam je náves s normálníma jako vesnickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka. A největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: a poslední.
1: Povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
0: Ale že jo, tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty si říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To si právě nemyslím, a pokračuj.
1: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost. Nakonec mluvím sám o sobě. Tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou, ty jsou doslova do písmene nuceni, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby si ho jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já se vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ním komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghetě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí nebo
0: ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na tom malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový, takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali, a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky, a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: Děkuju.
0: Porovnávací fotky,
1: aha,
0: kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak, jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů. Kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále. Potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to někam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám nikdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Teď celou dobu nám připomínáš říkají jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky, ale
0: k autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101. A vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky,
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne
0: říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tedy.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Asii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Asii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Asii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Jirku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyjo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky ten proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, to, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hltal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva. A tebe fascinoval tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový, jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. On si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, on si tím pravidelně procházel a najednou prostě, myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky. Protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli... Teď, ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyly na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty tam dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na nákladák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice ze 101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že být jako cestovatel, nic nedělat a flákat se zapis. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně, ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích. A oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle z ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
0: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny do konce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo. Mm. A to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo. My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Wellbloat.
0: To je do Afriky dobrá věc.
1: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady snědl cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snesl co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravej Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
0: To zní dobře, tohle fáze.
1: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
0: Model Wellbloat.
1: To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak možný, že jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tenhle to? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
0: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
1: Ano.
0: A končí tím, že se přežíráš.
1: No, v podstatě jo. A to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme... Asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitej vládně nevládní úrovni.
0: Tak to nám vysvětli.
1: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery a že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, a ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš, tohle z toho. Takže
0: to nebyla ta přežírací fáze.
1: Ne, to nebyla, ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš přežírací fázi a teď třeba nemůžeš, nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
0: Tak jsme vypadali všichni. Tak.
1: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, vlastně určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to asi měl. To vybavení, který jsem měl připraven na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťuch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
0: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
1: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den, kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A myslím si, tyve, tak tomu úplně žvejklo. Úplně hotovo tohle.
0: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
1: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova. Převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezděte.
0: Skvělá zpráva.
1: A teď já jsem řekl, co budeme dělat, jako my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. A že tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, tak to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
0: Ale... Dobrý timing.
1: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jakoby nepřenášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říká, ty 150 km je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Mě říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže...
0: No, všichni si pamatujeme, nevím, jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
1: No.
0: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
1: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utek potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorský ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jede jakoby v době, když je odliv, aby se mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda, nemám tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taková betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře, a ty z toho čouhají ty roxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkal, no nemám žádný test, jako ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře. A nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mě odved do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastáváme si těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď ti to jako donosu, že jo, tohle z toho, teď to dá do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
0: Měl
1: že, tak. Že jsem tak smělej, nebo že budeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty on na mě úplně jako, ha? Říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
0: Úkol zněl jasně, jo, udělat test.
1: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to bylo prostě úplně jedno, no, protože ta se jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnou ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával. Tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil tyho třeba ty bláho, já nevím, 30-40 dolarů, něco takovýho. Za takový ten,
0: jo.
1: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
0: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
1: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
0: Jedna věc je covid, ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
1: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
0: Takže brzy veterán.
1: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
0: Nevím, jestli 20 nebo 25.
1: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karel Loprajs. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovo Loprajzovo stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako press car. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jako by potřebovali. Takže 4bodová klec vzadu, 6bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal, super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá. Že?
0: Říkali, to rozhodně ne.
1: Tohle tady za volantem seděláme si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, kterými potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, Přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku. Že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, prostě neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto. Takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo? Protože jsem inženýr ekonomie. Takže vím o tak skoro všechno
0: to,
1: ze školy.
0: To zní jako plán.
1: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně, to jsou úplně dvě rozdílné věci.
0: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
1: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Asi pamatuju, že bylo minus 17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku minus 17 a přimrzne tě ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, a to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
0: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane.
1: Tohle se v Africe nestane.
0: Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
1: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu. Na Facebooku a na Instagramu, všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
0: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
1: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
0: Věřím.
1: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
0: tak,
1: ale...
0: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
1: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teďko mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
0: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
1: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
0: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema. To bude takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod. Jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiči teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo?
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně. Nebo poměšťujeme. Ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme. Chápu to, co jsi chtěl říct.
1: No, ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně. A není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie je lidská, tak to bylo vždycky. Takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud, a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západo český venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten Přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější, a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to spěchně.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání…
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i naprostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura. A přijede člověk o 15 kilometrů vedle, například Šticko, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat. Tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisní region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo nashledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrské vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začíná objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivý trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně, když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím v nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves. Jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu. Pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavěný takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, jedna z největších budov.
0: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
1: Přesně.
0: Vždycky.
1: A většinou teda nefunguje.
0: Často nefunguje, to je pravda.
1: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní princip.
0: Všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
1: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
0: No,
1: jestli je na kopečku,
0: to mě zajímá.
1: Tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic, to byly nejlepší na světě.
0: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musí. Autor vesnických cestopisů po Plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, něco, co prostě

0: většina ty jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy, možná jeden. Jeden je, ten je jako takovej naprosto nenápadnej, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatý Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadr, jako krása. Je to teda je gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotnej, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásné statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličký taj pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To co my dneska moc neumíme.
1: No.
0: A druhý příklad.
1: Dej.
0: Pohodí. Dobřív, jo, ať to máme za sebou.
1: Výborně.
0: Ale jenom mimo hlavní
1: z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co si popsal kolem u těch Blovic.
0: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hamr, že jo.
1: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
0: Je to tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo, že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hamru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, že jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc. A to je zápraží, to je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli jak se tomu říká, teď jsem zapomněl, zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobřívi byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
1: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, nebo Lakely Dorton.
0: Je to tak.
1: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš. A když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
0: No je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom, a zcela logicky, tím ji nekritizuju, je to normální.

0: to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív. Každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli postaru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. To se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
1: To jsou bungalovy, tvoje oblíbené, ano.
0: Přesně tak.
1: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska, já to zjednoduším na bungalovy, oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne... v té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce,
0: přesně tak.
1: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba... naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato.
0: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivujou lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měli nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou. Jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem dané oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
1: Děkuju za to srovnání.
0: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu. A nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
1: No, jsi dobře dlouhej.
0: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámeny a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu bylo postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se všude stejný.
1: když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza to, tak tohle vlastně, co ty popisuješ, je, tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
0: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zruče Sence. A Zruč Senec je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby, kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici. Od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum. Ono to náves má, ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takové jako, teď budu hodně jako plochý, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řaska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. Kaznějově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vestickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: a poslední.
1: Povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
0: Ale že jo, tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To se právě nemyslím, a pokračuj.
1: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost. Nakonec mluvím sám o sobě. Tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou, ty jsou doslova do písmene nuceni, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby si ho jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já si vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a ty to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ním komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghetě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí nebo
0: ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na tom malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový, takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali, a k večeři mají vařenou stravu, každý den, v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky, a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který jsi dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: Děkuju.
0: Porovnávací fotky,
1: aha,
0: kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů. Kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále. Potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to někam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Připomínáš jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, jo tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky. Ale
0: k autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101. A vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky, říkali Ziky.
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne.
0: Říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tedy.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Jirku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyvo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda.

0: A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
1: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hltal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva. Tebe fascinoval tím, že tě kopl do kozla.
0: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. On si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, ale on si tím pravidelně procházel a najednou prostě, myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
1: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská, obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
0: No, to bylo, to doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Piknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky. Protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše. A přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale je málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
1: To je jako hokejisti na sezónu.
0: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli... Teď, ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zikmundem byly na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Jo. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty tam dejcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
1: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
0: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na náklaďák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby se to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejte jako cestovatel, nic nedělat a flákat se z Afriky. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zikmundem, ty to měli hodně podobně. Ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A když se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích a oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle z ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
1: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
0: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny dokonce té přípravy a to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo, a to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo, my jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Velbloud.
1: To je do Afriky dobrá věc.
0: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady sněd cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snes co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravej Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
1: To zní dobře, tohle fáze.
0: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
1: Model Velbloud.
0: To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak možný, že jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
1: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
0: Ano.
1: A končí tím, že se přežíráš.
0: No, v podstatě jo. A to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme... Asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitý vládní, nevládní úrovni.
1: Tak to nám vysvětli.
0: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznesu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří si tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery. A že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme. Což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš, tohle. Takže
1: to nebyla ta přežírací fáze.
0: Ne, to nebyla. Ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš v přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
1: Tak jsme vypadali všichni. Tak.
0: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, vlastně určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připravený na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťuch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
1: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do dobra.
0: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a dobrý den. Kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A myslím si, tyve, tak tomu úplně žvejklo. Úplně o tom odhodlem.
1: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
0: Jo, to si úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova, převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezdíte.
1: Skvělá zpráva.
0: A teď já si říkám, co budeme dělat, jako my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. Takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
1: Ale dobrý timing.
0: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jako nepřenášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říkal, ty 150 km je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Mě říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže...
1: No, všichni si pamatujeme, nevím, jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
0: No.
1: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
0: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorské ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Comoro a druhým ostrovem Mohelej nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taká betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty doxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkám, no nemám žádný test, jako ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře. A nedá se to nějak jako obejít, nebo ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mi odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude, odpadky do metru vejšky, zastavme si těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou, a teď ti to jako donosu, že jo, tohle z toho, teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne. Měl jsi že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty ono mě úplně jako, ha? A říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
1: Úkol zněl jasně, udělat test.
0: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože tam se to jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnou ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával. Tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil třeba ty bláho, já ne, 30-40 dolarů, něco takového. Za takový ten,
1: jo.
0: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
1: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
0: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
1: Jedna věc je covid, ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
0: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavené tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
1: Takže brzy veterán.
0: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
1: Nevím, jestli 20 nebo 25.
0: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale mám takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karel Preis. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovo Loprajzovo stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jako by potřebovali. Takže 4bodová klec vzadu, 6bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, Takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně neodmítá. Že? Oni si říkali,
1: to rozhodně ne.
0: Tohle tady za volantem seděláme si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, kterými potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova. Přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku. Že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, prostě neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto. Takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo? Protože jsem inženýr ekonomie. Takže vím, tak skoro všechno ze školy.
1: To zní jako plán.
0: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně. To jsou úplně dvě rozdílné věci.
1: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
0: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Si pamatuju, že bylo -17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. Ta situace, když je venku -17 a přimrzne ti ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, a to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
1: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane. Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
0: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu, na Facebooku a na Instagramu, všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
1: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
0: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
1: Věřím.
0: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
1: tak,
0: ale...
1: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
0: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svýho lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
1: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
0: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
1: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema, to je takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod, jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiče teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo.
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně, nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme, chápu to, co jsi chtěl říct.
1: Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně a není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky, takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí. Bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to jsme chtěli.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání…
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i na prostý laik rozezná, že ty vestice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura a přejede si člověk o 15 km vedle na Přešticko, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat. Tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisná, národopisný region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a o toho nashledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrský vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní, jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začínají objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jihočeskou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivý trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně, když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves. Jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu. Pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známý tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. století. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, jedna z největších budov.
0: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
1: Přesně.
0: Vždycky.
1: A většinou teda nefunguje.
0: Často nefunguje, to je pravda.
1: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní princip.
0: Všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
1: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
0: No,
1: jestli je na kopečku,
0: to mě zajímá.
1: Tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic, to byly nejlepší na světě.
0: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musím. Autor vesnických cestopisů po Plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, něco, co prostě potěší každýho, a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstávám potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do českého Středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby, jako skvělý. Na Plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Jeden je, ten je

0: který má krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličkatý pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To co my dneska moc neumíme.
1: No.
0: A druhý příklad.
1: Dej,
0: pojď. Dobřív, jo, ať to máme za sebou.
1: Výborně.
0: Ale jenom mimo hlavní
2: z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
0: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
2: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
0: To tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo, že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hammeru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc, a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli jak se tomu říká, teď jsem zapomněl, zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočený směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříví byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
1: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
0: Je to tak.
1: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš, a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
0: No, je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom, a zcela logicky, tím ji nekritizuje, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív, každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli postaru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně nechává

0: máme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. Tady se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
1: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
0: Přesně tak.
1: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska, já to zjednoduším na bungalovy, oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne v té vesnici, ale někde na okraji, v uvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce.
0: Přesně tak.
1: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato?
0: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivujou lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových tří základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měly nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou, jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
1: Děkuju za to srovnání.
0: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu. A nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
1: Ne, jsi dobře dlouhej.
0: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámen a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se všude stejný.
1: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tak tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
0: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zruče Sence, A Zruč Senec je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby kobercový opravdu, jo. Ale tam to mají už dlouhou tradici. Od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum. Ono to náves má, ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takový, jako teď budu hodně jako plochej, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řaska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. V Kaznějově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vesnickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: a poslední.
1: Povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
0: Ale že jo, tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To si právě nemyslím, a pokračuj.
1: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost, nakonec mluvím sám o sobě, tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou, ty jsou doslova do písmene nucení, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby se jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já si vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ní komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou malým gétě.
1: jsou na periferii, ať chtějí nebo
0: ne. No, no, no. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma. Nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na to malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový, takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: Děkuju.
0: Porovnávací fotky,
1: aha,
0: kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak, jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů. Kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále. Potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to nikam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Připomínáš jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky. Ale
0: k autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101. A vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky, říkali Ziky.
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne.
0: Říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tady.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Vaňourku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyvo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, to, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hltal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva a tebe fascinoval tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový, jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. A on si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, ale on si tím pravidelně procházel a najednou prostě, myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská, obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky. Protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli... Teď, ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyly na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty tam dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na náklaďák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že být jako cestovatel, nic nedělat a flákat se z Afriky. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně. Ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích. A oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
0: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny dokonce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo. A to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo. My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Wellbloat.
0: To je do Afriky dobrá věc.
1: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady snědl cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snesl co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravý Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
0: To zní dobře, tahle fáze.
1: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
0: Model Wellbloat.
1: To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
0: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
1: Ano.
0: A končí tím, že se přežíráš.
1: No, v podstatě jo. A to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitý vládně nevládní úrovni.
0: Tak to nám vysvětli.
1: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A

0: To bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožňují, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako vy na frajery. A že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš, tohle z toho. Takže
1: to nebyla ta přežírací fáze.
0: Ne, to nebyla, ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš v přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
1: Tak jsme vypadali všichni tak.
0: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, vlastně určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připravené na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťuch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
1: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
0: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a dobrý den. Kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A myslím si, tyva, tak tomu úplně žvejklo. Úplně o tom odhodlem.
1: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
0: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova, převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezděte.
1: Skvělá zpráva.
0: A teď já jsem řekl, co budeme dělat, jako my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. Takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
1: Ale dobrý timing.
0: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní starý informace, protože tam se ty informace jako nepřenášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říkal, ty 150 km je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Mě říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co COVID je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný COVID neexistuje a 14 dní na to umřel na COVID, takže...
1: No, všichni si pamatujeme, nevím, jestli i ty, když si tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten COVID jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
0: No.
1: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
0: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorské ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Comoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, no, tak jsou takový starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako a převáží se zboží, že jo, převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se tam mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda, nemám tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taká betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty čtyři pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další čtyři pilíře a teď z toho čouhají ty doxerový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkal, no nemám žádný test, jako ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře, a nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mi odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastavíme si těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď ti to jako donosu, že jo, tohle z toho, teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
1: Měl
0: že, test. Že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty on na mě úplně jako, ha? A říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
1: Úkol zněl jasně, udělat test.
0: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnu ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil tyho třeba ty bláho, já ne, 30-40 dolarů, něco takového. Za takový ten,
1: jo.
0: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
1: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
0: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
1: Jedna věc je covid. Ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
0: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavené tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
1: Takže brzy veterán.
0: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
1: Nevím, jestli 20 nebo 25.
0: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale mám takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karel Preis. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovo Loprajzovo stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jako by potřebovali. Takže 4-bodová klec vzadu, 6-bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal, super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá, že jo.
1: To rozhodně ne.
0: Tohle tady za volantem seděláme si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, kterými potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku, že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, vlastně neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo, protože jsem inženýr ekonomie, Takže vím, tak takže skoro všechno
1: to,
0: ze školy.
1: To zní jako plán.
0: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně, to jsou úplně dvě rozdílné věci.
1: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
0: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Si pamatuju, že bylo -17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku -17 a přimrzne ti ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
1: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane. Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vědět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
0: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu. Na Facebooku a na Instagramu všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101. Všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kont. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
1: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
0: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
1: Věřím.
0: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
1: tak,
0: ale...
1: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
0: Teď mě čeká, a na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět. Takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
1: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
0: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
1: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po Plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady po druhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema, to bude takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod, jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst,

0: rodiče teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem. Takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
1: Jsou, že jo?
0: Rozhodně.
1: Ale my ho teda snažíme poměštit, abych to řekl správně. Nebo poměšťujeme. Ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme. Ho, chápu to, co jsi chtěl říct?
0: No, ne? Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně. A není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky. Takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud, a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
1: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
0: Je to tak, je to není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
1: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější, a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
0: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
1: Ono... Výborně, tak to jsme chtěli.
0: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura, i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání...
1: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
0: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i naprostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura. A přijede člověk o 15 kilometrů vedle, Přeštická, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat tak.
1: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisní region, Plzeňsko, a jsou prostě chocké vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo, nashledanou. Ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
0: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice, a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim ten lidový charakter.
1: Bere si to, co je osvědčené.
0: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrský vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní, jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začínají roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivý trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
1: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně, když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím v nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
0: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
1: Ano, přesně tak.
0: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves, jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu, pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že mají z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý, to na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice, a nebo je to hodně mladý, to znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo mu je pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho, jak vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, jedna z největších budov.
1: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
0: Přesně.
1: Vždycky.
0: A většinou teda nefunguje.
1: Často nefunguje, to je pravda.
0: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní principy.
1: Všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
0: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
1: No,
0: jestli je na kopečku,
1: to mě zajímá.
0: Tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic. To byly nejlepší na světě.
1: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musí. Autor vesnických cestopisů po plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
0: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, jo? Něco, co prostě potěší každýho a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstávám potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do Českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby. Jako skvělý. Na plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Ten je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadr, jako krása. Je
1: to
0: teda
1: je
0: gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. chudáci ve Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásné statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je

0: popsal kolem u těch Blovic.
1: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
0: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
1: Je to tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo, že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hammeru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc, a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vy jdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli na té jak se tomu říká, teď jsem zapomněl, zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříby byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
0: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
1: Je to tak.
0: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš, a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
1: No, je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkově nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom a zcela logicky, tím ji nekritizuje. Je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív. Každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli po staru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. To se staví to nejnuznější, co existuje, a to je.
0: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
1: Přesně tak.
0: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska já to zjednoduším na bungalovy. Oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne. Té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, dosíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce.

0: Přesně tak. Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato.
1: Zcela relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivují lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo? To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měly nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou, jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
0: Děkuju za to srovnání.
1: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu. A nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
0: No, jsi dobře dlouhej.
1: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámen a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se všude stejný.
0: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza, tak tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
1: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zručesence. A Zručesence je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby, kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici. Od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takový, jako teď budu hodně jako plochej, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Ale Kazněv doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále, kolem Řaska a tak, a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. Kazníově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vesnickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
0: Takže zdravíme
1: a poslední.
0: Povídek a ještě pozdravíme.
1: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
0: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kazněhov a zdravíme Zruč.
1: Ale žijou tam super lidi.
0: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
1: To si právě nemyslím, a pokračuj.
0: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost, nakonec mluvím sám o sobě, tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
1: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random. A teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou. Ty jsou doslova do písmene nucení. Nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit. Protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby se jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já si vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ní komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
0: Jsou na periferii, ať chtějí nebo
1: ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na to malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabučíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový, takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
0: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřivu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali, a k večeři mají vařenou stravu, každý den, v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky, a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: A děkuju,
0: vznikají
1: děkuju.
0: Porovnávací fotky.
1: Aha.
0: Kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů, kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále, potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to někam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Teď připomínáš říkají jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, jo tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky. Ale
0: k autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101, a vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky, říkali Ziky.
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne
0: říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tady.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Vaňourku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, ty, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hotel knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva. A tebe fascinovali tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. On si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, ale on si tím pravidelně procházel a najednou prostě... Myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Piknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky, protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo v dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli teď ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyli na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Jo. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty to dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na nákladák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že jo, být jako

0: cestovatele nic nedělat a flákat se zapis. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, ti kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zikmundem, ty to měli hodně podobně. Ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A teď se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích. A oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle ty hyeny prostě odkopávat. Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vidle covid.
1: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli no. za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
0: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu. Já si to úplně pamatuju, já jsem měl tři týdny dokonce té přípravy. A už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo. A to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo. My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Velbloud.
1: To je do Afriky dobrá věc.
0: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady snědl cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný a pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snes co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravej Čech. Jítrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
1: To zní dobře, tohle fáze.
0: Jo, to je skvělá, já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přejedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
1: Model Velbloud.
0: Model Velbloud. To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje. A ty máš furt a furt chodíš na záchod, furt si říkáš, ty jak jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čudat, jak je to možný tohle z toho. A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá, asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě, takhle to tělo prostě funguje.
1: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
0: Ano.
1: A končí tím, že se přežíráš.
0: No, v podstatě jo, a to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určité vládní-nevládní úrovni.
1: Tak to nám vysvětli.
0: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznesu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako vy na frajery a že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, a ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme. Což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo. A to je jako to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš tohle. Takže
1: to nebyla ta přežírací fáze.
0: Ne, to nebyla. Ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš v přežírací fázi a teď třeba nemůžeš, nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
1: Tak jsme vypadali všichni. Tak
0: no, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, vlastně určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodů a do schodů dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připravený na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťuch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
1: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
0: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den, kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A my si myslím, tyve, tak tomu úplně žvejklo. Úplně o tom tohle.
1: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
0: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova. Převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezděte.
1: Skvělá zpráva.
0: A teď já si říkám, co budeme dělat, jako teď, my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. Takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
1: Ale... Dobrý timing.
0: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jakoby nepřenášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říkal, ty 150 kilometrů je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Mě říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže...
1: No, všichni si pamatujeme, nevím, jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
0: No.
1: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
0: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorské ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Comoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako... 70 let je ještě mladá loď, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se tam mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám, tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taká betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty doxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkám, no nemám žádný test, jako ani nevím, kde bych tady nějaký dal. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře. A nedá se to nějak jako obejít, nebo ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mi odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude, odpadky do metru vejšky, zastávám si těmi odpadkama a ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou a teď je to jako do nosu, že jo, tohle z toho, teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne, ne. Měl že jsem tak smělej, nebo že budeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty ono mě úplně jako, ha? Říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
1: Úkol zněl jasně, jo, udělat test.
0: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnu ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil tyho třeba, ty bláho, já ne, 30-40 dolarů, něco takovýho. Za takový ten,
1: jo.
0: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
1: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
0: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
1: Jedna věc je covid, ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
0: Je to ne, je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
1: Takže brzy veterán.
0: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je 20 let je veterán?
1: Nevím, jestli 20 nebo 25.
0: No tak vlastně už no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to. No. Ale mám takhle. My jsme ho dostali od... Pan Zygmunt měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karelo Price. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovou Loprajzovou stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jakoby potřebovali. Takže 4-bodová klec vzadu, 6-bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal, super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá. Že?
1: Říkali, to rozhodně ne.
0: Tohle tady za volantem seděl si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, kterými potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku. Že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, vlastně neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo, protože jsem inženýr ekonomie, takže vím tak skoro to, všechno ze školy.
1: To zní jako plán.
0: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně, to jsou úplně dvě rozdílné věci.
1: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
0: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu, takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Asi pamatuju, že bylo -17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku -17 a přimrzne ti ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
1: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane.
0: Tohle se v Africe nestane.
1: Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
0: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu, na Facebooku a na Instagramu, všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent, takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
1: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
0: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
1: Věřím.
0: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
1: tak,
0: ale...
1: Tak kde budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
0: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět. Takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
1: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
0: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
1: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Na shledanou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema, to bude takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod, jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiče teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo?
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně. Nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme. Chápu to, co jsi chtěl říct.
1: Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně. A není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky. Takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud, a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější, a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to jsme chtěli.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání…
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i naprostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura. A přejede si člověk o 15 km vedle, například Štická, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat. Tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisní region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo na shledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrské vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začne objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivé trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně, když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves, jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu, pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, že jo, jak podle toho vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, jedna z největších budov.
0: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
1: Přesně.
0: Vždycky.
1: A většinou teda nefunguje.
0: Jo. Často nefunguje, to je pravda.
1: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní
0: princip. Všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
1: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
0: No,
1: jestli je na kopečku,
0: to mě zajímá.
1: Tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic, to byly nejlepší na světě.
0: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musím. Autor vesnických cestopisů po Plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, něco, co prostě potěší každýho a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstávám potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do Českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby, jako skvělý. Na Plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Ten je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadre, krása. Je teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásné statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličkatý pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To co my dneska moc neumíme.
0: No.
1: A druhý příklad.
0: Dej,
1: pojď. Dobřív, jo, ať to máme za sebou.
0: Výborně.
1: Ale jenom mimo hlavní
0: z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
1: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
0: Nevypadá tak na první.

0: síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta Pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli na zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříby byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
1: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
0: Je to tak.
1: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš, a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
0: No, je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkově nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom, a zcela logicky, tím ji nekritizuje, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív, každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli po staru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. Tady se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
1: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
0: Přesně tak.
1: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska, já to zjednoduším na bungalovy, oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne... té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce.
0: Přesně tak.
1: Což jsou často ty bungalovy. Není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba... naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato?
0: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivují lecos. 90 architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda.

0: taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měli nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou, jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
1: Děkuju za to srovnání.
0: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu. A nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
1: No, jestli dobře dlouhej.
0: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámeny a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, která je jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo, do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlej. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu bylo postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se, je všude stejný.
1: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
0: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zručesence. A Zručesence je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby kobercový, opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici, od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takové jako teď budu hodně jako plochej, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řaska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. V Kaznějově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vesnickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takové jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: a poslední.
1: Povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kazňov a zdravíme Zruč.
0: Ale že jo, tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To si právě nemyslím, a pokračuj.
1: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost, nakonec mluvím sám o sobě, tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou, ty jsou doslova do písmene nucení, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby se jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já si vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vznikalo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ním komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí nebo
0: ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na to malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučilový, takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: A děkuju,
0: vznikají
1: děkuju.
0: Porovnávací fotky.
1: Aha.
0: Kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů, kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále, potom máme samozřejmě, točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to někam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Teď připomínáš jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, jo tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky. Ale
0: k autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101. A vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky, říkali Ziky.
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne.
0: Říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tady.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Asii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Asii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Asii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Vaňourku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, ty, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, to, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hltal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás kluky tak fascinují právě oni dva. A tebe fascinovali tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával a díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. On si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, on si tím pravidelně procházel a najednou prostě... Myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali se k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky, protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo v dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli teď ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyli na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty tam dejcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na nákladák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a je toho, to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejte jako cestovatel, nic nedělat a flákat se zapis. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně, ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích. A oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle z ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
0: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny dokonce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo, a to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo, my jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Velbloud.
0: To je do Afriky dobrá věc.
1: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady snědl cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snes co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravej Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
0: To zní dobře, tohle fáze.
1: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
0: Model Velbloud.
1: To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt, a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak možný, jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
0: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
1: Ano.
0: A končí tím, že se přežíráš.
1: No, v podstatě jo. A to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitý vládní, nevládní úrovni.
0: Tak to nám vysvětli.
1: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery a že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, a ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš, tohle z toho. Takže
0: to nebyla ta přežírací fáze.
1: Ne, to nebyla, ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš v přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
0: Tak jsme vypadali všichni. Tak.
1: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, vlastně určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to asi měl. To vybavení, který jsem měl připraven na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya, teď jsem měl naložený baťuch lahváčima, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
0: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
1: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a dobrý den. Kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A myslím si, tyve, tak tomu úplně žvejklo. Úplně hotovo tohle.
0: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
1: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova, převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezděte.
0: Skvělá zpráva.
1: A teď já jsem říkal, co budeme dělat, my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. A že tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
0: Ale dobrý timing.
1: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jakoby nepřenášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říká, ty 150 km je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže...
0: No, všichni si pamatujeme, nevím, jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
1: No.
0: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
1: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorské ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, no, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se tam mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda, nemám tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taká betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty doxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkal, no nemám žádný test, tak ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře. A nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mě odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru výšky, zastáváme si těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď je to jako do nosu, že jo, tohle z toho, teď to dá do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
0: Měl
1: že, test. Že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty on na mě úplně jako, ha? A říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
0: Úkol zněl jasně, udělat test.
1: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to se jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnu ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil tyho třeba ty bláho, já ne, 30-40 dolarů, něco takovýho. Za takový ten,
0: jo.
1: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
0: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
1: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.

0: Jedna věc je covid, ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, z Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
1: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
0: Takže brzy veterán.
1: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
0: Nevím, jestli 20 nebo 25.
1: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karel Price. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovo Loprajzovo stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jakoby potřebovali. Takže 4-bodová klec vzadu, 6-bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal, super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá. Že?
0: Říkali, to rozhodně ne.
1: Tohle tady za volantem seděl si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, které my potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku. Že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, prostě neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo? Protože jsem inženýr ekonomie, takže vím tak skoro všechno ze školy.
0: To zní jako plán.
1: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně. To jsou úplně dvě rozdílné věci.
0: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
1: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Asi pamatuju, že bylo -17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku -17 a přimrzne ti ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
0: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane. Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
1: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu. Na Facebooku a na Instagramu všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101. Všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
0: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
1: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
0: Věřím.
1: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
0: tak,
1: ale...
0: Tak kde budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
1: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět. Takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
0: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
1: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
0: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po Plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko, známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady po druhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema, to bude takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod, jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiči teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo.
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně. Nebo poměšťujeme. Ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme. Chápu to, co jsi chtěl říct.
1: Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně. A není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky. Takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud, a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západo český venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější, a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně. Jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to spěchá.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání...
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i naprostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura. A přejede si člověk o 15 kilometrů vedle, Přešticko, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat. Tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisní region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo, nashledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim ten lidový charakter.
0: No, bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrský vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začínají objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivý trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně, když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves. Jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu. Pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, je jedna nejlepší. Z největších budov.
0: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
1: Přesně.
0: Vždycky.
1: A většinou teda nefunguje.
0: Často nefunguje, to je pravda.
1: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní princip.
0: Všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
1: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
0: No,
1: jestli je na kopečku,
0: to mě zajímá.
1: Tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic, to byly nejlepší na světě.
0: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musím. Autor vesnických cestopisů po plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, jo? Něco, co prostě potěší každýho. A díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstávám potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby. Jako skvělý. Na plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Jeden je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadr, jako krása. Je to teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásné statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličký teď pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To co my dneska moc neumíme.
0: No.
1: A druhý příklad.
0: Dej.
1: Pohodě. Dobřív, jo, ať to máme za sebou.
0: Výborně.
1: Ale jenom mimo hlavní
0: z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
1: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
0: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
1: To tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo. Že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hammeru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný

0: Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, nebo Lakely Dorton.
1: Je to tak.
0: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš, a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
1: No, je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom a zcela logicky, tím ji nekritizuje. Je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív. Každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli postaru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. Tady se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
0: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
1: Přesně tak.
0: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska, já to zjednodušuji na bungalovy, oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne... té vesnici, ale někde na okraji, v uvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce.
1: Přesně tak.
0: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba... naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato?
1: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivují lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových tří základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měly nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek.

0: tak architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně, nám se líbí na těch historických stavbách prstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou, jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, jako na Floridě.
1: Děkuju za to srovnání.
0: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu, a nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
1: No, jsi dobře dlouhej.
0: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámen a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se všude stejný.
1: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tak tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
0: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zruče Sence. A Zruč Senec je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby, kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici. Od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takový, jako teď budu hodně jako plochý, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řaska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. Kaznějově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vesnickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: a poslední.
1: Povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
0: Ale že jo, tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To si právě nemyslím, a pokračuj.
1: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie, to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby, suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost, nakonec mluvím sám o sobě, tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random, a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou. Ty jsou doslova do písmene nuceni, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci, a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce. A ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby se jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já si vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ní komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí,
0: nebo ne? No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na to malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabučíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělám tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřivu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium střeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den, v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztáranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: Vznikají
0: porovnávací fotky,
1: aha,
0: kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů. Kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále. Potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to nikam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Připomínáš jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, tohle. No, tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky, ale...
0: K autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No, ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101, a vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky,
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne.
0: Říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No, na Moravě mu říkají Zikič.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tady.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme... ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Jirku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyvo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky ten problém, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hltal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás kluky tak fascinují právě oni dva. A tebe fascinovali tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával a díky tomu to vlastně takhle vzniklo. Že? A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo? A on si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, a on si tím pravidelně procházel a najednou prostě... Myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská, obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky, protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo v dost jakoby striktních podmínkách nastavených.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli teď ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyli na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty tam dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým batohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na nákladák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a je toho, to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice ze 101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejte jako cestovatel, nic nedělat a flákat se z Africe. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, ti kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně, ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích. A oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle z ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
0: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny dokonce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo. A to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo. My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Wellbloat.
0: To je do Afriky dobrá věc.
1: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady snědl cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snesl co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravý Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
0: To zní dobře, tahle fáze.
1: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přejdeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
0: Model Wellbloat.
1: Model Wellbloat. To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt, a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty, jak jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
0: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
1: Ano.
0: A končí tím, že se přežíráš.
1: No, v podstatě jo. A to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitý vládně nevládní úrovni.
0: Tak to nám vysvětli.
1: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery. A že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, a ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme. Což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá do kapsy, když se to jako říkáš, tohle z toho. Takže
0: to nebyla ta přežírací fáze.
1: Ne, to nebyla. Ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
0: Tak jsme vypadali všichni teď.
1: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, v lese určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připravené na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťuch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
0: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
1: A to bylo přesně, to je přesně ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den. Kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A my si myslím, tyva, tak tomu úplně žvejklo. Úplně o tom odhodle.
0: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
1: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova, převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezděte.
0: Skvělá zpráva.
1: A teď já jsem řekl, co budeme dělat, jako my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. A že tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
0: Ale dobrý timing.
1: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní starý informace, protože tam se ty informace jakoby nepřenášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říkal, ty 150 kilometrů je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže...
0: No, všichni si pamatujeme, nevím, jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
1: No.
0: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
1: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorský ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se tam mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda, nemám tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taková betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty roxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkám, no nemám žádný test, tak ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře. A nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mě odved do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastávám mezi těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď je to jako do nosu, že jo, tohle sto, teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
0: Měl
1: že jsem tak smělej, nebo že budeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty ono mě úplně jako, ha? Říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
0: Úkol zněl jasně, udělat test.
1: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to se jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnu ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával. Tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil třeba ty bláho, já ne, 30, 40 dolarů, něco takového. Za takový ten,
0: jo.
1: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
0: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
1: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
0: Jedna věc je covid, ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdil, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
1: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
0: Takže brzy veterán.
1: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
0: Nevím, jestli 20 nebo 25.
1: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. Že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karel Loprajs. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovo Loprajzovo stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jako by potřebovali. Takže 4-bodová klec vzadu, 6-bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal, super, moc rád, samozřejmě, protože zase něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá. Že? Oni si říkali,
0: to rozhodně ne.
1: Tohle tady za volantem seděl si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, které my potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, Přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku. Že? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, prostě neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto. Takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že? Protože jsem inženýr ekonomie. Takže tak, vím o tak skoro všechno
0: to,
1: ze školy.
0: To zní jako plán.
1: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně, to jsou úplně dvě rozdílné věci.
0: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
1: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Asi pamatuju, že bylo -17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku -17 a přimrzne tě ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, a to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
0: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane.
1: Tohle se v Africe nestane.
0: Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
1: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu. Na Facebooku a na Instagramu všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent, takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
0: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
1: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
0: Věřím.
1: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
0: tak,
1: ale...
0: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
1: Teď mě čeká, a na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
0: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
1: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
0: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema, to je takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod, jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiči teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo?
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně. Nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme. Chápu to, co jsi chtěl říct.
1: Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně. A není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky. Takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud, a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější, a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to spěchá.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání…
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i naprostý laik rozezná, že ty vestice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura a přejede se člověk o 15 km vedle. Přešticko, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisná, národopisný region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo, nashledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrský vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začínají objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivý trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně, když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves, jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu, pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že mají z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. století. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý, to na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice, a nebo je to hodně mladý, to znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je představili z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, jedna z největších budov.
0: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
1: Přesně.
0: Vždycky.
1: A většinou teda nefunguje.
0: Často nefunguje, to je pravda.
1: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní principy.
0: A všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
1: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
0: No,
1: jestli je na kopečku, tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic, to byly nejlepší na světě.
0: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musí. Autor vesnických cestopisů po Plzeňském kraji, Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, něco, co prostě potěší každýho, a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstaneme potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby, jako skvělý. Na Plzeňském kraji je to složitější. Tam chce vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Ten je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadr, jako krása. Je to teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásné statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličký teď pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To co my dneska moc neumíme.
0: No.
1: A druhý příklad.
0: Dej.
1: Pohodě. Dobřív. Jo, ať to máme za sebou.
0: Výborně.
1: Ale jenom mimo hlavní
0: z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
1: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
0: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
1: To tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo, že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hammeru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli jak se tomu říká, teď jsem zapomněl, zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočený směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříví byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo byste to tak říct.
0: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a

0: Společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takovej. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirování, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom a zcela logicky, tím ji nekritizuje. Je to normální. To je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív. Každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli postaru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. To se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
1: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
0: Přesně tak.
1: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska, já to zjednoduším na bungalovy, oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne... té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce.
0: Přesně tak.
1: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopni docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato?
0: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivují lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měly nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou, jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
1: Děkuju za to srovnání.
0: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu, a nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvalé.

0: panlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
1: No, jsi dobře dlouhej.
0: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámen a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se všude stejný.
1: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tak tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
0: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zručesence. A Zručesence je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici. Od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takové jako teď budu hodně jako plochej, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řaska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. V Kaznějově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vesnickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: a poslední.
1: Povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
0: Ale že jo, tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To si právě nemyslím, a pokračuj.
1: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost. Nakonec mluvím sám o sobě. Tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random, a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou, ty jsou doslova do písmene nucení, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci, a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce. A ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby se jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já si vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vznikalo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl na tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a ty to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ní komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí nebo
0: ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na to malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělám tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: Vznikají
0: porovnávací fotky,
1: aha,
0: kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak, jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů. Kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále. Potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to nikam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Připomínáš jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky. Ale
0: k autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101, a vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky,
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne.
0: Říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tedy.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Vaňourku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyjo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hltal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva a tebe fascinoval tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový, jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. A on si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, ale on si tím pravidelně procházel a najednou prostě, myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská, obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky. Protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli teď ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyly na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty to dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na náklaďák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejte jako cestovatel, nic nedělat a flákat se z Afriky. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, ti kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně. Ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích. A oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
0: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny dokonce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo. A to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo. My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Wellbloat.
0: To je do Afriky dobrá věc.
1: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady sněd cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snes co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravý Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
0: To zní dobře, tohle fáze.
1: Jo, to je skvělá, já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přejedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
0: Model Wellbloat.
1: Model Wellbloat. To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak možný, že jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čudat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Jsi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
0: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
1: Ano.
0: A končí tím, že se přežíráš.
1: No, v podstatě jo, a to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitý vládně nevládní úrovni.
0: Tak to nám vysvětli.
1: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří si tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery a že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš, tohle. Takže
0: to nebyla ta přežírací fáze.
1: Ne, to nebyla, ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
0: Tak jsme vypadali všichni. Tak,
1: no, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady si někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, v lese určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připravený na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťuch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
0: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ
1: nahoru,
0: na cestu do Afriky nebo do Dobra.
1: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den, kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A myslím si, tyve, tak tomu úplně žvejklo. Úplně hotovo tohle.
0: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
1: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova. Převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezděte.
0: Skvělá zpráva.
1: A teď já si říkám, co budeme dělat, jako my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. Takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
0: Ale dobrý timing.
1: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní starý informace, protože tam se ty informace jako by nepřenášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říká, ty 150 kilometrů je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže...
0: No, všichni si pamatujeme, nevím jestli i ty, když si tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
1: No.
0: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
1: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorské ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám, tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taková betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty doxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkám, no nemám žádný test, jako ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře. A nedá se to nějak jako obejít, nebo ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mi odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude, odpadky do metru vejšky, zastavme si těmi odpadkama a ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou a teď je to jako do nosu, že jo, tohle z toho, teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A on říkal, ne, ne.
0: Měl
1: že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty ono mě úplně jako, ha? Říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
0: Úkol zněl jasně, jo, udělat test.
1: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě, udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnu ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával. Tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil tyho třeba ty bláho, já ne, $30-40, něco takového. Za takový ten,
0: jo.
1: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
0: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
1: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
0: Jedna věc je covid, ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil z Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
1: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
0: Takže brzy veterán.
1: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
0: Nevím, jestli 20 nebo 25.
1: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale mám takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karelo Price. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovou Loprajzovou stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jako by potřebovali. Takže 4-bodová klec vzadu, 6-bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá. Že?
0: Říkali, to rozhodně ne.
1: Tohle tady za volantem seděl si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, kterými potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku. Že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, prostě neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo? Protože jsem inženýr ekonomie. Takže vím, tak skoro všechno ze školy.
0: To zní jako plán.
1: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motorové. To jsou úplně dvě rozdílné věci.
0: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
1: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Si pamatuju, že bylo -17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku -17 a přimrzne ti dáč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
0: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane.
1: Tohle se v Africe nestane.
0: Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
1: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu. Na Facebooku a na Instagramu všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101. Všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
0: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
1: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
0: Věřím.
1: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
0: tak,
1: ale...
0: Tak kde budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
1: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
0: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
1: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
0: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema. To je takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod. Jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiče teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo?
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně. Nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme. Chápu to, co jsi chtěl říct.
1: Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně. A není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky. Takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud, a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější, a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to jsme chtěli.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání…
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i na prostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura a přejede si člověk o 15 km vedle. Štická, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat. Tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisní region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo na shledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrské vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začne objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivé trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně, když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves. Jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu. Pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známý tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, je jedna z největších budov.
0: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
1: Přesně.
0: Vždycky.
1: A většinou teda nefunguje.
0: Jo. Často nefunguje, to je pravda.
1: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní princip.
0: Všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
1: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
0: No,
1: jestli je na kopečku,
0: to mě zajímá.
1: Tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic, to byly nejlepší na světě.
0: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musím. Autor vesnických cestopisů po Plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuje rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, něco, co prostě potěší každýho a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstávám potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do Českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby, jako skvělý. Na Plzeňském kraji je to složitější. Tam chce vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina ty jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Ten je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadre, krása. Je teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásný statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličkatý pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To my dneska moc neumíme.
0: No.
1: A druhý příklad.
0: Dej.
1: Pohodě. Dobřív, jo, ať to máme za sebou.
0: Výborně.
1: Ale jenom mimo hlavní
0: z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
1: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
0: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
1: To tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo. Že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hammeru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříví byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
0: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
1: Je to tak.
0: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát na, ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
1: No, je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost

0: a z toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom, a zcela logicky, tím ji nekritizuje, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív, každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli po staru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. To se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
1: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
0: Přesně tak.
1: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska, já to zjednoduším na bungalovy, oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne... té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce.
0: Přesně tak.
1: Což jsou často ty bungalovy. Není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato?
0: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivují lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měly nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou. Jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, jako na Floridě.
1: Děkuju za to srovnání.
0: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu, a nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
1: No, jsi dobře dlouhej.
0: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámeny a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Teda je jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katastrofa.

0: Look, někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se všude stejný.
1: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tohle vlastně, co ty popisuješ, je, tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
0: No, já jsem na tuto otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zručesence. A Zručesence je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby kobercový, opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici, od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takové jako, teď budu hodně jako plochý, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řaska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. V Kaznějově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vestickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: a poslední.
1: Povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
0: Ale že jo, tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To si právě nemyslím, a pokračuj.
1: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost, nakonec mluvím sám o sobě, tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě, ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou, ty jsou doslova do písmene nucení, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby si jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já si vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ním komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí nebo
0: ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metry čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na tom malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučilový, takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium střeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: Vznikají
0: porovnávací fotky,
1: aha,
0: kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak, jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů. Kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále. Potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to někam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám nikdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Teď celou dobu nám připomínáš říkají jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky, ale
0: k autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund, já jsem, jmenuje se to Expedice Z101, a vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky,
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne
0: říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tedy.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Jirku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, ty, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky ten proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hltal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva. A tebe fascinovali tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama, prorážel si tam cestu a to bylo takový jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. On si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, on si tím pravidelně procházel a najednou prostě, myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky, protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem nebyl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli... Teď, ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyly na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty tam dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho si musíš stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho si musíš stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na nákladák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice ze 101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejte jako cestovatel, nic nedělat a flákat se zapis. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, ti kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně, ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích. A oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle z ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
0: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny do konce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo. Mm. A to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo. My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Wellbloat.
0: To je do Afriky dobrá věc.
1: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady snědl cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snesl co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravej Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
0: To zní dobře, tohle fáze.
1: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přejdeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
0: Model Wellbloat.
1: To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
0: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
1: Ano.
0: A končí tím, že se přežíráš.
1: No, v podstatě jo. A to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme... Asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitej vládní, nevládní úrovni.
0: Tak to nám vysvětli.
1: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery a že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, a ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš, tohle z toho. Takže
0: to nebyla ta přežírací fáze.
1: Ne, to nebyla, ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš přežírací fázi a teď třeba nemůžeš, nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
0: Tak jsme vypadali všichni. Tak.
1: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, vlastně určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to asi vyměl. To vybavení, který jsem měl připraven na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťuch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
0: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
1: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den, kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A myslím si, tyva, tak tomu úplně žvejklo. Úplně hotovo tohle.
0: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
1: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova. Převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezdíte.
0: Skvělá zpráva.
1: A teď já jsem řekl, co budeme dělat, jako my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. Takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, tak to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
0: Ale dobrý timing.
1: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jakoby nepřenášely. A řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říká, ty 150 kilometrů je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže...
0: No, všichni si pamatujeme, nevím, jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
1: No.
0: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
1: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utek potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorský ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako... 70 let je ještě mladá loď, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jede jakoby v době, když je odliv, aby se tam mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám tam ty bombusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taková betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a ty z toho čouhají ty roxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkal, no nemám žádný test, tak ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře, a nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mě odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastáváme si těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď ti to jako donosu, že jo, tohle z toho, teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
0: Měl
1: že, že jsem tak smělej, nebo že budeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty on na mě úplně jako, ha? A říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
0: Úkol zněl jasně, jo, udělat test.
1: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to bylo prostě úplně jedno, no, protože to se jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval v Číně ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil tyho třeba ty bláho, já ne, 30-40 dolarů, něco takového. Za takový ten,
0: jo.
1: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
0: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
1: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
0: Jedna věc je covid. Ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdil, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
1: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
0: Takže brzy veterán.
1: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je 20 let je veterán?
0: Nevím, jestli 20 nebo 25.
1: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karel Loprajs. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovo Loprajzovo stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jako by potřebovali. Takže 4-bodová klec vzadu, 6-bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal, super,

0: rád samozřejmě, protože mě to dostane něco od Karla Lopraise, to se jako úplně odmítá. Jo?
1: Říkám, to rozhodně ne.
0: Tohle tady za volantem seděláme si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, kterými potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku. Že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, prostě neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo? Protože jsem inženýr ekonomie. Takže vím, tak skoro všechno
1: to,
0: ze školy.
1: To zní jako plán.
0: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně, to jsou úplně dvě rozdílné věci.
1: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
0: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Si pamatuju, že bylo -17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku -17 a přimrzne tě ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, a to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
1: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane. Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
0: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu. Na Facebooku a na Instagramu všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
1: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
0: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
1: Věřím.
0: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
1: tak,
0: ale...
1: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
0: Teď mě čeká, a na to se strašně moc těším, teďko mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
1: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
0: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
1: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po Plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady po druhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema. To je takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod. Jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiče teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo.
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně, nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme, chápu to, co jsi chtěl říct.
1: No, ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně a není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky, takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud, a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější, a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Ono... Výborně, tak to jsme chtěli.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání...
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i naprostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura. A přijede člověk o 15 kilometrů vedle, Přeštická, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisná, národopisný region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a o toho nashledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrský vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začínají objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivý trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně, když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves. Jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu. Pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že mají z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý, to na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice, a nebo je to hodně mladý, to znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo mu je pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, že jo, jak podle toho vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, jedna z největších budov.
0: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
1: Přesně.
0: Vždycky.
1: A většinou teda nefunguje.
0: Často nefunguje, to je pravda.
1: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní principy.
0: A všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
1: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
0: No,
1: jestli je na kopečku,
0: to mě zajímá.
1: Tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století, to je zlatý věk zakládání vesnic, to byly nejlepší na světě.
0: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musí. Autor vesnických cestopisů po plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, něco, co prostě potěší každýho, a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstávám potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby, jako skvělý. Na plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Ten je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadr, jako krása. Je to teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásné statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličký taj pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To co my dneska moc neumíme.
0: No.
1: A druhý příklad.
0: Dej.
1: Pohodě. Dobřív, jo, ať to máme za sebou.
0: Výborně.
1: Ale jenom
0: mimo hlavní z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
1: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
0: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
1: To tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo. Že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hammeru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli jak se tomu říká, teď jsem zapomněl, zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočený směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříví byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
0: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, nebo Lakely Dorton.
1: Je to tak.
0: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš, a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát na, ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
1: No, je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho, nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože

0: to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. To se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
1: To jsou bungalovy, tvoje oblíbené, ano.
0: Přesně tak.
1: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska, já to zjednoduším na bungalovy, oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne... té vesnici, ale někde na okraji, v uvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce,
0: přesně tak.
1: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba... naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato?
0: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivují lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo? To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měli nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou, jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
1: Děkuju za to srovnání.
0: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu. A nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
1: No, jsi dobře dlouhej.
0: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámen a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se všude stejný.
1: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tak tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
0: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že

0: všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zruče Sense. A Zruč Senec je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby kobercový, opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici, od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má, ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takové jako teď budu hodně jako plochý, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řaska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. Kaznějově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vestickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: a poslední.
1: Povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
0: Ale že jo, tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To se právě nemyslím, ale pokračuj.
1: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost. Nakonec mluvím sám o sobě. Tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou, ty jsou doslova do písmena nuceni, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby se jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já se vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ním komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali prvoplánní nebo prvo nebo plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou malým gétě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí nebo
0: ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na tom malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřivu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztáranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: Děkuju.
0: Porovnávací fotky,
1: aha,
0: kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak, jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů. Kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále. Potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to nikam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Teď mi připomínáš říkají jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky, ale
0: k autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund, já jsem, jmenuje se to Expedice Z101, a vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky,
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne
0: říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No na Moravě mu říkají Zikič.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tedy.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Vaňourku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyjo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, to, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hltal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva a tebe fascinoval tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový, jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. A on si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, ale on si tím pravidelně procházel a najednou prostě, myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská, obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Piknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky. Protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. O Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli... Teď, ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyly na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty to dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat. Do toho potřebuješ udělat papíry na náklaďák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a je to neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že být jako cestovatel, nic nedělat a flákat se z Afriky. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně. Ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích. A oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
0: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny dokonce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo. A to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo. My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Wellbloat.
0: To je do Afriky dobrá věc.
1: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady snědl cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snesl co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravý Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
0: To zní dobře, tahle fáze.
1: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
0: Model Wellbloat.
1: To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
0: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
1: Ano.
0: A končí tím, že se přežíráš.
1: No, v podstatě jo. A to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitý vládně nevládní úrovni.
0: Tak to nám vysvětli.
1: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery. A že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš, tohle z toho. Takže
0: to nebyla ta přežírací fáze.
1: Ne, to nebyla, ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
0: Tak jsme vypadali všichni. Tak.
1: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady si někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, v lese určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připravené na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťoch lahváčima, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
0: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
1: A to bylo přesně, to je přesně ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den. Kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A my si myslím, tyva, tak tomu úplně žvejklo. Úplně o tom odhodle.
0: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
1: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova, převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezdíte.
0: Skvělá zpráva.
1: A teď já si říkám, co budeme dělat, jako my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. Takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
0: Ale dobrý timing.
1: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní starý informace, protože tam se ty informace jako by nepřenášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říkal, ty 150 kilometrů je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže
0: no, všichni si pamatujeme, nevím, jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
1: No.
0: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
1: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorské ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, no, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo, převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taká betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a ty z toho čouhají ty doxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkal, no nemám žádný test, jako ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře, a nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mi odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastávám mezi těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď je to jako do nosu, že jo, tohle sto, teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne. Měl že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty na mě úplně jako, ha? A říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
0: Úkol zněl jasně, udělat test.
1: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval v Číně ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil třeba ty bláho, já ne, 30-40 dolarů, něco takového. Za takový ten,
0: jo.
1: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
0: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
1: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
0: Jedna věc je covid. Ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdil, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
1: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
0: Takže brzy veterán.
1: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
0: Nevím, jestli 20 nebo 25.
1: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karelo Price. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě s Alešovou Loprajzovou stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jakoby potřebovali. Takže 4bodová klec vzadu, 6bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá. Že? Oni
0: říkali, to rozhodně ne.
1: Tohle tady za volantem seděláme si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude představovat podle těch podmínek, kterými potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku. Že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, vlastně neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo? Protože jsem inženýr ekonomie. Takže tak, vymou, tak skoro všechno
0: to,
1: ze školy.
0: To zní jako plán.
1: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně, to jsou úplně dvě rozdílné věci.
0: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
1: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Asi pamatuju, že bylo -17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku -17 a přimrzne ti dáč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
0: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane.
1: Tohle se v Africe nestane.
0: Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
1: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu. Na Facebooku a na Instagramu všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101. Všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
0: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
1: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
0: Věřím.
1: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
0: tak,
1: ale...
0: Tak kde budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
1: Teď mě čeká, a na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
0: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
1: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
0: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema, to bude takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod, jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímá

0: A to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiči teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
1: Jsou, že jo?
0: Rozhodně.
1: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně. Nebo poměšťujeme. Ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme. Ho chápu to, co jsi chtěl říct.
0: No, ne? Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně. A není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky. Takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud, a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
1: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
0: Je to tak, je to no. Je, není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
1: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější, a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
0: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
1: Ono... Výborně, tak to spěchně.
0: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura, i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání...
1: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
0: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i naprostý like rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura. A přijede člověk o 15 kilometrů vedle, Přeštická, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat, tak.
1: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě, Chocko, určitá nějaká národopisní region, Plzeňsko, a jsou prostě chocké vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo, nashledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
0: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice, a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim ten lidový charakter.
1: Bere si to, co je osvědčené.
0: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrský vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní, jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začínají roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivý trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
1: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně? Když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím v nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
0: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
1: Ano, přesně tak.
0: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves. Jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu. Pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho, jak vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, je jedna nejlepší. Z největších budov.
1: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
0: Přesně. A většinou teda nefunguje. Jo.
1: Často nefunguje, to je pravda.
0: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní princip.
1: A všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
0: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině. No, jestli je na kopečku, tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století, to je zlatý věk zakládání vesnic, to byly nejlepší na světě.
1: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musím. Autor vesnických cestopisů po plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuje rodinný výlet a chci se kochat.
0: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, jo? Něco, co prostě potěší každýho a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstaneme potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do Českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby, jako skvělý. Na plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Ten je jako takovej naprosto nenápadnej, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatý Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadr, jako krása. Je to teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásný statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličký teď pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To co my dneska moc neumíme.
1: No.
0: A druhý příklad.
1: Dej.
0: Pojď. Dobřív. Jo, ať to máme za sebou.
1: Výborně.
0: Ale jenom mimo hlavní
1: Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co ano. Jsi popsal kolem u těch Blovic.
0: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
1: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
0: Je to tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo. Že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hammeru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, že jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a má jednu netypickou věc a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobřívi byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
1: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
0: Je to tak.
1: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou nemoc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš, a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
0: No je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu 1000 let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom, a zcela logicky, tím ji nekritizuje, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív, každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli postaru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused

0: té vesnici, ale někde na okraji, v uvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce.
1: Přesně tak.
0: Což jsou často ty bungalovy. Není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato?
1: Zcela relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivujou lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měli nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou, jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
0: Děkuju za to srovnání.
1: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu. A nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
0: No, jsi dobře dlouhej.
1: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámen a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se všude stejný.
0: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
1: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zruče Sence. A Zruč Senec je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby, kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici, od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby. a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takový, jako teď budu hodně jako

0: plochy, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řaska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. V Kaznějově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vesnickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: a poslední.
1: Povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
0: Ale že jo, tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty si říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To si právě nemyslím, a pokračuj.
1: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost. Nakonec mluvím sám o sobě. Tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou, ty jsou doslova do písmene nuceni, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby si ho jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat a vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já si vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ním komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghetě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí nebo
0: ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na to malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo.

0: divadlo, jo, nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový, takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal

0: za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
1: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
0: Vznikají
1: porovnávací fotky,
0: aha,
1: kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak, jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
0: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů. Kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále. Potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to nikam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
1: Připomínáš jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
0: Jo, jo tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky, ale...
1: K autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
0: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101, a vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky, říkali Ziky.
1: A kolik lidí v České republice
0: moc ne.
1: Říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
0: No na Moravě mu říkají Zikyč.
1: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tedy.
0: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Jirku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyvo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
1: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hledal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva a tebe fascinoval tím, že tě kopl do kozla.
0: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž, než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával a díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. On si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, ale on si tím pravidelně procházel a najednou prostě... Myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
1: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská, obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
0: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky, protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo v dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
1: To je jako hokejisti na sezónu.
0: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli teď ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zikmundem byli na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya, protože jedeš jakoby nový příběh. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem, to je taková maska, která ti zavře vzduch a ty to dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím a ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
1: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
0: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na náklaďák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a je to neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejít jako cestovatel, nic nedělat a flákat se z Africe. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, ti kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zikmundem, ty to měli hodně podobně. Ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích. A oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle ty hyeny prostě odkopávat. Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
1: No tak to mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
0: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu. Já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny do konce té přípravy. A už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo. A to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo. My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Wellbloat.
1: To je do Afriky dobrá věc.
0: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady snědl cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný a pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snes co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravý Čech. Jítrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
1: To zní dobře, tohle fáze.
0: Jo, to je skvělá, já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přejedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
1: Model Wellbloat.
0: Model Wellbloat. To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje. A ty máš furt a furt chodíš na záchod, furt si říkáš, ty jak možný, že jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čudat, jak je to možný tohle to. A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá, asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě, takhle to tělo prostě funguje.
1: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
0: Ano.
1: A končí tím, že se přežíráš.
0: No, v podstatě jo, a to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určité vládní-nevládní úrovni.
1: Tak to nám vysvětli.
0: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznesu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako vy na frajery a že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, a ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což se neznamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá do kapsy, když se to jako říkáš, tohle. Takže
1: to nebyla ta přežírací fáze.
0: Ne, to nebyla, ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
1: Tak jsme vypadali všichni. Tak.
0: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, v lese určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připraven na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťoch lahváčima, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
1: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
0: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den, kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A myslím si, ty, tak tam úplně žvejklo. Úplně o tom tohle.
1: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
0: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali. A po roce se situace nezměnila, a takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova, převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezděte.
1: Skvělá zpráva.
0: A teď já si říkám, co budeme dělat, jako my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. A takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, ty chopr, to snad není ani možný tohle. A nakonec jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli. Takže jsme to ještě stihli.
1: Ale... Dobrý timing.
0: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze. A oni ti prostě řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jako nepřenášely. A řeknou ti, hele, tvrdý lockdown. Nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říká, ty 150 km je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže...
1: No... Všichni si pamatujeme, nevím jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
0: No.
1: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
0: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorské ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak, než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, no, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám, tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taká betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty doxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkal, no nemám žádný test, jako ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře, a nedá se to nějak jako obejtnout. Ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mě odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastane si těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď je to jako do nosu, že jo, tohle z toho. Teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne. Měl že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty on mě úplně jako, ha? Říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
1: Úkol zněl jasně, jo, udělat test.
0: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnu ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil tyho třeba, ty bláho, já ne, $30-40, něco takového. Za takový ten,
1: jo.
0: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
1: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
0: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
1: Jedna věc je covid. Ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil z Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
0: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
1: Takže brzy veterán.
0: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je 20 let je veterán?
1: Nevím, jestli 20 nebo 25.
0: No tak vlastně už s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karelo Price. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovou Loprajzovou stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jakoby potřebovali. Takže 4-bodová klec vzadu, 6-bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá. Že?
1: Říkali, to rozhodně ne.
0: Tohle tady za volantem seděl si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, kterými potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku. Že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, vlastně neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo, protože jsem inženýr ekonomie, takže vím tak skoro všechno ze školy.
1: To zní jako plán.
0: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně, to jsou úplně dvě rozdílné věci.
1: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
0: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu, takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem jít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Si pamatuju, že bylo -17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku -17 a přimrzne ti ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Si říkáš, ty, to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
1: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane.
0: Tohle se v Africe nestane.
1: Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
0: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu. Na Facebooku a na Instagramu všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
1: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
0: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
1: Věřím.
0: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
1: tak,
0: ale...
1: Tak kde budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
0: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
1: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
0: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
1: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema. To je takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod. Jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiči teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo?
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně. Nebo poměšťujeme. Ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme. Chápu to, co jsi chtěl říct.
1: Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně. A není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie je lidská, tak to bylo vždycky. Takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud, a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější, a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to spěchá.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak bude to možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání…
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i naprostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura. A přejede si člověk o 15 km vedle, Přešticko, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat. Tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisní region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo na shledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrské vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začíná objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivé trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně? Když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves. Jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu. Pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známý tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, je jedna nejlepší. Z největších budov.
0: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
1: Přesně.
0: Vždycky.
1: A většinou teda nefunguje.
0: Často nefunguje, to je pravda.
1: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní princip.
0: Všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
1: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
0: No,
1: jestli je na kopečku,
0: to mě zajímá.
1: Tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic, to byly nejlepší na světě.
0: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musím. Autor vesnických cestopisů po Plzeňském kraji, Lukáš Houška, chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, něco, co prostě potěší každýho a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstávám potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do Českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby, jako skvělý. Na Plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Ten je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadre, krása. Je to teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, já mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásný statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličkatý pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To my dneska moc neumíme.
0: No.
1: A druhý příklad.
0: Dej.
1: Pohodě. Dobřív. Jo, ať to máme za sebou.
0: Výborně.
1: Ale jenom mimo hlavní
0: z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
1: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
0: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
1: To tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo. Že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hammeru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříví byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
0: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
1: Je to tak.
0: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou nemoc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát na, ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
1: No, je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom a zcela logicky, tím ji nekritizuje, je to normální. To je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív. Každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli postaru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. To se staví to nejnuznější, co existuje, a to je.
0: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
1: Přesně tak.
0: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska já to zjednoduším na bungalovy. Oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne. Té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky.

0: je normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato.
1: Zcela relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivují lecos. 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měly nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou, jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
0: Děkuju za to srovnání.
1: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu, a nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
0: Ne, jsi dobře dlouhej.
1: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámen a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se všude stejný.
0: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza, tak tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
1: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zručesence. A Zručesence je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby, kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici, od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takové jako, teď budu hodně jako plochej, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řaska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. V Kazňově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vesnickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokud

0: kusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka. A největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takové jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: a poslední
1: povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kazněhov a zdravíme Zruč.
0: Ale že jo, tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To si právě nemyslím, a pokračuj.
1: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby, suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost, nakonec mluvím sám o sobě, tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně výstavba není nějak řízená, že je opravdu random. A teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou. Ty jsou doslova do písmene nuceni, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit. Protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby si ho jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já se vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl na tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ní komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí.
0: No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na to malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabučíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový, takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělám tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a na shledanou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: Děkuju.
0: Porovnávací fotky,
1: aha,
0: kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů, kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále, potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to nikam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám nikdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Teď celou dobu nám připomínáš jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky. Ale
0: k autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101. A vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, jsme si říkali Ziky,
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne.
0: Říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tady.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Asii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Asii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Asii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Jirku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyjo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hltal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva a tebe fascinoval tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. A on si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, on si tím pravidelně procházel a najednou prostě, myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky. Protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše. A přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem nebyl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli teď ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyly na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty tam dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho si musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho si musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na nákladák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a je toho, to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice ze 101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejte jako cestovatel nic nedělat a flákat se z Africe. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, ti kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně, ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inze.

0: No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích a oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
1: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli no. za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
0: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu. Já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny do konce té přípravy. A už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo. Mm. A to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taká vsuvka, jo. My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Wellbloat.
1: To je do Afriky dobrá věc.
0: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady snědl cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snesl co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravý Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
1: To zní dobře, tohle fáze.
0: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
1: Model Wellbloat.
0: Model Wellbloat. To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt, a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Jsi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě... Takhle to tělo prostě funguje.
1: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
0: Ano.
1: A končí tím, že se přežíráš.
0: No, v podstatě jo, a to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitý vládně nevládní úrovni.
1: Tak to nám vysvětli.
0: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, mm-hmm. protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, mm-hmm. který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožňuje, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako vy na frajery a že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, a ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo. A to je jako to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš tohle. Takže
1: to nebyla ta přežírací fáze.
0: Ne, to nebyla. Ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš v přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
1: Tak jsme vypadali všichni. Tak.
0: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, v lese určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. teď se to asi vyměl. To vybavení, který jsem měl připraven na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya, teď jsem měl naložený baťoch lahváčima, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
1: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
0: A to bylo přesně, to je přesně ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den, kam jdeš? Ze zhora. Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A myslím si, tyve, tak tomu úplně žvejklo. Úplně o tom odhodle.
1: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
0: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali. A po roce se situace nezměnila, a takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova. Převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezdíte.
1: Skvělá zpráva.
0: A teď já jsem řekl, co budeme dělat, jako, my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. A takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
1: Ale... Dobrý timing.
0: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě... Řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jakoby nepřenášely. A řeknou ti, hele, tvrdý lockdown. Nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říká, ty 150 km je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co COVID je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný COVID neexistuje a 14 dní na to umřel na COVID, takže...
1: No... Všichni si pamatujeme, nevím jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, všichni si pamatujeme ten COVID jako dobu obrovského chaosu a to jsme v civilizované střední Evropě.
0: No.
1: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
0: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech, to bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorský ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci a to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Comoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak, než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, no, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se tam mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám, tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taká betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty roxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkal, no nemám žádný test, tak ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře, a nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit COVID pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mi odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastávám mezi těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď je to jako do nosu, že jo, tohle z toho, teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
1: Měl
0: že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty on na mě úplně jako, ha? A říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha? A
1: úkol zněl jasně, udělat test.
0: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to se jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval v Číně ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil třeba ty bláho, já ne, 30-40 dolarů, něco takového. Za takový ten, víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
1: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
0: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
1: Jedna věc je covid, ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunta a všude slyší, že to nejde?
0: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunta, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
1: Takže brzy veterán.
0: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
1: Nevím, jestli 20 nebo 25.
0: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunta byl Karelo Price. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovo Loprajzovo stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jako by potřebovali. Takže 4bodová klec vzadu, 6bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá. Že?
1: Říkali, to rozhodně ne.
0: Tohle tady za volantem seděl si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, které my potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku. Že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, prostě neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo, protože jsem inženýr ekonomie, takže vím o autech skoro všechno ze školy.
1: To zní jako plán.
0: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně, to jsou úplně dvě rozdílné věci.
1: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
0: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu, takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Asi pamatuju, že bylo -17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku -17 a přimrzne ti ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
1: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane. Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
0: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu, na Facebooku a na Instagramu, všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
1: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
0: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
1: Věřím.
0: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
1: tak,
0: ale...
1: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
0: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teďko mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
1: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
0: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
1: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema, to bude takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod, jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiči teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo?
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně, nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme, chápu to, co jsi chtěl říct.
1: Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně a není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme, což celá historie je lidská, tak to bylo vždycky, takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to spěchá.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání…
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i naprostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura a přejede si člověk o 15 km vedle na Přešticko, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat. Tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisná, národopisní region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo na shledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrské vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začíná objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivý trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně, když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím v nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves, jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu, pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od

0: Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou v 19. století si je přestavili z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho, jak vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, je jedna nejlepší. Z největších budov.
1: Hospoda je nejlepší samozřejmě. Přesně.
0: A většinou teda nefunguje.
1: Často nefunguje, to je pravda.
0: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní
1: princip. Všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
0: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
1: No,
0: jestli je na kopečku,
1: to mě zajímá.
0: Tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic. To byly nejlepší na světě.
1: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musí. Autor vesnických cestopisů po plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
0: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, jo? Něco, co prostě potěší každýho a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstávám potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do Českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby. Jako skvělý. Na plzeňském kraji je to složitější. Tam chce vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Jeden je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatý Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadr, jako krása. Je to teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásné statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrový, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličký teď pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To co my dneska moc neumíme.
1: No.
0: A druhý příklad.
1: Dej.
0: Pohodě. Dobřív, jo, ať to máme za sebou.
1: Výborně.
0: Ale jenom mimo hlavní
1: z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
0: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hamr, že jo.
1: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
0: Je to tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo, že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hamru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, že jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc. A to je zápraží, to je v dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli na té, jak se tomu říká, teď jsem zapomněl, zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříby byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
1: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, nebo Lakely Dorton.
0: Je to tak.
1: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš. A když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
0: No je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 1948 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějak jako proměně kompletně toho, nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom, a zcela logicky, tím ji nekritizuju, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív, každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli po staru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. To se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
1: To jsou bungalovy, tvoje oblíbené, ano.
0: Přesně tak.
1: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska, já to zjednoduším na bungalovy, oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne... té vesnici, ale někde na okraji, v uvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce,
0: přesně tak.
1: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba... naši potomci nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady tady vyrostly ty krásné bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato.
0: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří

0: se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měli nějaký účel, byl hospodářský, a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně, nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou, jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
1: Děkuju za to srovnání.
0: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu, a nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
1: No, jsi dobře dlouhej.
0: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámen a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se všude stejný.
1: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tak tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
0: No, já jsem na tuto otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zručesence. A Zručesence je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby kobercový, opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici. Od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takové jako, teď budu hodně jako plochej, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řaska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. V Kaznějově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vesnickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: a poslední.
1: Povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
0: Ale že jo, tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten

0: dům postaví a jak.
1: To si právě nemyslím. A pokračuj.
0: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost. Nakonec mluvím sám o sobě. Tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
1: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random, a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou. Ty jsou doslova do písmene nucení, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby si ho jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já se vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl na tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ní komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
0: Jsou na periferii, ať chtějí nebo
1: ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na to malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělám tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
0: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali, a k večeři mají vařenou stravu, každý den, v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky, a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: A děkuju,
0: vznikají
1: děkuju.
0: Porovnávací fotky.
1: Aha.
0: Kde opravdu jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů, kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále, potom máme samozřejmě, točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to někam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Teď připomínáš říkají jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, jo tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky. Ale
0: k autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101, a vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky, říkali Ziky.
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne
0: říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tedy.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Vaňourku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyjo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no pro boha, proč by ta Afrika jako nešla udělat? Jako co tam je, co nevidím? No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl Ahota, knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva. Tebe fascinoval tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. On si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, on si tím pravidelně procházel a najednou prostě, myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Piknerová, která to celý organizovala, přidávali se k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale... Když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky. Protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše. A přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale je málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli... Teď, ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyli na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Jo. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty to dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na nákladák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejte jako cestovatel nic nedělat a flákat se z Afriky. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně. Ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích a oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle z ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
0: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny dokonce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finishuješ, jo, a to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že

0: Taká vsuvka, jo. My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Velbloud.
1: To je do Afriky dobrá věc.
0: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady sněd cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snes co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravý Čech. Jítrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
1: To zní dobře, tohle fáze.
0: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
1: Model Velbloud.
0: Model Velbloud. To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
1: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
0: Ano.
1: A končí tím, že se přežíráš.
0: No, v podstatě jo, a to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitý vládně nevládní úrovni.
1: Tak to nám vysvětli.
0: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako vy na frajery a že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, a ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo. A to je jako, to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš, tohle. Takže
1: to nebyla ta přežírací fáze.
0: Ne, to nebyla. Ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
1: Tak jsme vypadali všichni. Tak.
0: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, v lese určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připraven na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťoch lahváčima, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
1: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ
0: nahoru,
1: na cestu do Afriky nebo do Dobra.
0: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den, kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A my si ty, tak tomu úplně žvejklo. Úplně hotovo tohle.
1: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
0: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali. A po roce se situace nezměnila, takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova. Převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezděte.
1: Skvělá zpráva.
0: A teď já si říkám, co budeme dělat, jako my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. A takže tam přišel kapitán. A on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli. Takže jsme to ještě stihli.
1: Ale... Dobrý timing.
0: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze. A oni ti prostě řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jako by nepřenášely. A řeknou ti, hele, tvrdý lockdown. Nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říkal, ty 150 kilometrů je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co COVID je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný COVID neexistuje a 14 dní na to umřel na COVID, takže...
1: No, všichni si pamatujeme, nevím jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten COVID jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
0: No.
1: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
0: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorské ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, no, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám, tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taká betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a ty z toho čouhají ty doxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkám, no nemám žádný test, jako ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře. A nedá se to nějak jako obejít, nebo ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mě odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude, odpadky do metru vejšky, zastane si těmi odpadkama a ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou a teď ti to jako donosu, že jo, tohle z toho, teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
1: Měl
0: že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty ono mě úplně jako, ha? Já mám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
1: Úkol zněl jasně, udělat test.
0: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to se jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě, udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval v Číně ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával. Tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil třeba ty bláho, já ne, 30-40 dolarů, něco takového. Za takový ten,
1: jo.
0: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
1: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
0: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
1: Jedna věc je covid, ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. Pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. Jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zikmunda a všude slyší, že to nejde?
0: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zikmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
1: Takže brzy veterán.
0: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
1: Nevím, jestli 20 nebo 25.
0: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zikmund, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zikmund s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zikmunda byl Karel Loprajs. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovou Loprajzovou stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jakoby potřebovali. Takže 4bodová klec vzadu, 6bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá. Že?
1: Říkali, to rozhodně ne.
0: Tohle tady za volantem seděl si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, které my potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku. Že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, vlastně neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo? Protože jsem inženýr ekonomie. Takže vím tak skoro všechno ze školy.
1: To zní jako plán.
0: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně. To jsou úplně dvě rozdílné věci.
1: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
0: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Asi pamatuju, že bylo -17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku -17 a přimrzne ti dáč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
1: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane. Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
0: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu. Na Facebooku a na Instagramu všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101. Všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
1: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
0: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
1: Věřím.
0: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
1: Tak kde budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
0: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní, si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět. Takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
1: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
0: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
1: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po Plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko, známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o Letčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema, to je takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod, jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiči teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsaný, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo.
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně, nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme, ho chápu, to co jsi chtěl říct.
1: No, ne? Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně a není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme, což celá historie lidská, tak to bylo vždycky, takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud, a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější, a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Ono... Výborně, tak to spěchně.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura, i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání...
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i naprostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura. A přejede si člověk o 15 kilometrů vedle, Přeštická, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat. Tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisná, národopisný region, Plzeňsko, a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo, nashledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu, ten lidový charakter.
0: No, bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrský vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní, jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začínají roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jihočeskou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivé trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně, když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves, jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu, pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho, jak vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, je jedna nejlepší. Z největších budov.
0: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
1: Přesně. A většinou teda nefunguje. Jo.
0: Často nefunguje, to je pravda.
1: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní princip.
0: Všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
1: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině. No, jestli je na kopečku, tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století, to je zlatý věk zakládání vesnic, to byly nejlepší na světě.
0: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musím. Autor vesnických cestopisů po plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, jo? Něco, co prostě potěší každýho. A díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková. Zůstaneme potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do českého Středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby, jako skvělý. Na plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblast. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný, jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy, možná jeden. Jeden je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatý Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadr, jako krása. Je to teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásné statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličký taj pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To co my dneska moc neumíme.
0: No.
1: Druhý příklad.
0: Dej.
1: Dobřív. Jo, ať to máme za sebou.
0: Výborně.
1: Ale jenom mimo hlavní
0: Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co si popsal kolem u těch Blovic.
1: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hamr, že jo.
0: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
1: Je to tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo, že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hamru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, že jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a má jednu netypickou věc a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříví byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
0: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
1: Je to tak.
0: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou nemoc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš, a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát na, ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
1: No, je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom, a zcela logicky, tím ji nekritizuju, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív, každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli po staru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. Tady se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
0: To jsou bungalovy, tvoje oblíbené, ano.
1: Přesně tak.
0: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska já to zjednoduším na bungalovy. Oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne... v té vesnici, ale někde na okraji, v uvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, dosíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce,
1: přesně tak.
0: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba... naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato?
1: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivujou lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, které měly nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělá.

0: Moskvě, jako v Paříži, jako na Floridě.
1: Děkuju za to srovnání.
0: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu, a nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
1: No, jestli dobře dlouhej.
0: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámen a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se je všude stejný.
1: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tak tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
0: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zruče Sence. A Zruč Senec je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby, kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici. Od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takový, jako teď budu hodně jako plochej, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále, kolem Řeska a tak, a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. V Kaznějově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vesnickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: a poslední.
1: Povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
0: Ale žijou tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To si právě nemyslím, a pokračuj.
1: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby, suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost. Nakonec mluvím sám o sobě. Tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba

0: není nějak řízená, že je opravdu random, a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou, ty jsou doslova do písmene nuceni, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby si ho jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já si vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a ty to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ním komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí nebo
0: ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na tom malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový, takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: Děkuju.
0: Porovnávací fotky,
1: aha,
0: kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů. Kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále. Potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to nikam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Teď mi připomínáš říkají jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, jo tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky. Ale
0: k autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101. A vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky, říkali Ziky.
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne
0: říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No na Moravě mu říkají Zikič.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tedy.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Vaňourku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyvo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hltal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás kluky tak fascinují právě oni dva. A tebe fascinovali tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo, on si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, a on si tím pravidelně procházel a najednou prostě, myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky, protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo v dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli teď ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyly na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty tam dejcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat. Do toho potřebuješ udělat papíry na náklaďák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a je to neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice ze 101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že být jako cestovatel, nic nedělat a flákat se z Afriky. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně, ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích. A oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle z ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
0: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny dokonce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo. A to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo. My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Wellbloat.
0: To je do Afriky dobrá věc.
1: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady snědl cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snesl co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravý Čech. Jítrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
0: To zní dobře, tohle fáze.
1: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
0: Model Wellbloat.
1: Model Wellbloat. To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Jsi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
0: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
1: Ano.
0: A končí tím, že se přežíráš.
1: No, v podstatě jo, a to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitý vládně nevládní úrovni.
0: Tak to nám vysvětli.
1: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako vy na frajery. A že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá nůž kapse, když si to jako říkáš, tohle z toho. Takže
0: to nebyla ta přežírací fáze.
1: Ne, to nebyla, ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
0: Tak jsme vypadali všichni. Tak,
1: no, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, v lese určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připravené na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťoch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
0: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
1: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a dobrý den. Kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A my si myslím, tyve, tak tomu úplně žvejklo. Úplně o tom odhodle.
0: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
1: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova, převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezdíte.
0: Skvělá zpráva.
1: A teď já si říkám, co budeme dělat, jako my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. A že tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
0: Ale dobrý timing.
1: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní starý informace, protože tam se ty informace jakoby nepřenášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říkal, ty 150 kilometrů je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže...
0: No, všichni si pamatujeme, nevím jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
1: No.
0: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
1: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorské ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taková betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty doxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkám, no nemám žádný test, jako ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře, a nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mě odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastávám mezi těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď je to jako do nosu, že jo, tohle sto, teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne. Měl že jsem tak smělej, nebo čeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty na mě úplně jako, ha? A říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
0: Úkol zněl jasně, udělat test.
1: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to se jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnu ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil třeba ty bláho, já ne, $30-40, něco takovýho. Za takový ten,
0: jo.
1: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
0: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
1: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
0: Jedna věc je covid. Ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
1: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
0: Takže brzy veterán.
1: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
0: Nevím, jestli 20 nebo 25.
1: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale mám takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karel Loprajs. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovo Loprajzovo stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jakoby potřebovali. Takže 4-bodová klec vzadu, 6-bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal, super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá. Že oni si říkali,
0: to rozhodně ne.
1: Tohle tady za volantem seděl si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, kterými potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, Přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku, že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, prostě neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo? Protože jsem inženýr ekonomie. Takže tak, vymou, tak skoro všechno
0: to,
1: ze školy.
0: To zní jako plán.
1: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně, to jsou úplně dvě rozdílné věci.
0: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
1: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Asi pamatuju, že bylo -17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. Ta situace, když je venku -17 a přimrzne tě dáč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
0: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane.
1: Tohle se v Africe nestane.
0: Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
1: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu. Na Facebooku a na Instagramu všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
0: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
1: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
0: Věřím.
1: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
0: tak,
1: ale...
0: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
1: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
0: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
1: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
0: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema, to bude takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod, jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiče teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo.
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně, nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme, ho chápu to, co jsi chtěl říct.
1: Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně a není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky, takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí. Bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně. Jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to spěchně.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání…
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i na prostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura a přejede se člověk o 15 km vedle na Přešticko, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat. Tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisná, národopisný region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a o toho nashledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrský vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní, jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začínají objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jihočeskou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivý trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně, když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves. Jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu. Pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známý tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. století. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezký kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, jedna z největších budov.
0: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
1: Přesně.
0: Vždycky.
1: A většinou teda nefunguje.
0: Často nefunguje, to je pravda.
1: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní principy.
0: A všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
1: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
0: No,
1: jestli je na kopečku, tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic, to byly nejlepší na světě.
0: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musím. Autor vesnických cestopisů po Plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, něco, co prostě potěší každýho, a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstávám potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do českého Středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby, jako skvělý. Na Plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Ten je jako takovej naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadr, jako krása. Je to teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásné statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličkatý pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To co my dneska moc neumíme.
0: No.
1: A druhý příklad.
0: Dej.
1: Pojď. Dobřív. Jo, ať to máme za sebou.
0: Výborně.
1: Ale jenom mimo hlavní
0: z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
1: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
0: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
1: Je to tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo, že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hammeru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc. A to je zápraží, to je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli jak se tomu říká, teď jsem zapomněl, na tom zápraží, tak seděli otočený směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříví byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
0: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
1: Je to tak.
0: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš, a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát na, ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
1: No, je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom, a zcela logicky, tím ji nekritizuje, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív, každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli postaru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. To se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
0: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
1: Přesně tak.
0: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska já to zjednoduším na bungalovy. Oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne... té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce,
1: přesně tak.
0: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba... naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopni docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato.
1: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivují lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měly nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou. Jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
0: Děkuju za to srovnání.
1: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu.

0: všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo, do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlej. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu bylo postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se, je všude stejný.
1: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tohle vlastně, co ty popisuješ, je, tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
0: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zruče Sence. A Zruč Senec je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby kobercový, opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici. Od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum. Ono to náves má, ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takové jako, teď budu hodně jako plochý, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řaska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. Kaznějově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vesnickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: a poslední.
1: Povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
0: Ale že jo, tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty si říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To se právě nemyslím, a pokračuj.
1: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost. Nakonec mluvím sám o sobě. Tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou, ty jsou doslova do písmene nucení, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušujou a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně

0: snažit, jo, aby si ho jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já si vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ním komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí nebo
0: ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metry čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na tom malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučilový, takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni třikrát denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: A děkuju,
0: vznikají porovnávací fotky, aha, kde opravdu jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů. Kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále. Potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to nikam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám nikdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Teď celou dobu nám připomínáš říkají jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, jo, tohle. No, tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky, ale...
0: K autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No, ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101, a vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky, říkali Ziky.
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne
0: říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No, na Moravě mu říkají Zikič.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tedy.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme... ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože se na seděl, on mi říkal, pane Jirku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyjo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat? Jako, co tam je, co nevidím? No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, to, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hltal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva a tebe fascinoval tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový, jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. A on si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, on si tím pravidelně procházel a najednou prostě, myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky. Protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem nebyl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli... Teď, ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyli na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty tam dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho si musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho si musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na nákladák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a je toho, to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice ze 101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že být jako cestovatel, nic nedělat a flákat se z Africe. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, ti kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně, ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A teď se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích a oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle z ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
0: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny do konce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo. A to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taká vsuvka, jo. My jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Velbloud.
0: To je do Afriky dobrá věc.
1: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady snědl cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snesl co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravej Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
0: To zní dobře, tohle fáze.
1: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přejdeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
0: Model Velbloud.
1: To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt, a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
0: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
1: Ano.
0: A končí tím, že se přežíráš.
1: No, v podstatě jo. A to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitej vládně nevládní úrovni.
0: Tak to nám vysvětli.
1: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako vy na frajery. A že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, a ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme. Což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá duš kapse, když se to jako říkáš, tohle z toho. Takže
0: to nebyla ta přežírací fáze.
1: Ne, to nebyla. Ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš v přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
0: Tak jsme vypadali všichni. Tak.
1: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, v lese určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď se to asi vyměl. To vybavení, který jsem měl připraven na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya, teď jsem měl naložený baťuch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
0: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
1: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den. Kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A myslím si, tyva, tak tomu úplně žvejklo. Úplně hotovo tohle.
0: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
1: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova, převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezdíte.
0: Skvělá zpráva.
1: A teď já jsem řekl, co budeme dělat, jako my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. Takže tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, tak to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
0: Ale dobrý timing.
1: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jakoby nepřenášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říkal, ty 150 km je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit, takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže
0: no, všichni si pamatujeme, nevím, jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
1: No.
0: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
1: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorský ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám tam ty bombusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taká betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty roxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkám, no nemám žádný test, tak ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře. A nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mě odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastávám mezi těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď je to jako do nosu, že jo, tohle z toho. Teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
0: Měl
1: že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty on na mě úplně jako, ha? A říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha? Já,
0: úkol zněl jasně, udělat test.
1: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože ta se jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnou ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával. Tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil tyjo, třeba ty bláho, já ne, 30-40 dolarů, něco takového. Za takový ten,
0: jo.
1: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
0: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
1: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
0: Jedna věc je covid, ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
1: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
0: Takže brzy veterán.
1: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
0: Nevím, jestli 20 nebo 25.
1: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karelo Price. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovo Loprajzovo stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jako by potřebovali. Takže 4bodová klec vzadu, 6bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal, super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá. Že? Oni si říkali,
0: to rozhodně ne.
1: Tohle tady za volantem seděláme si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, kterými potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku, že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, prostě neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo? Protože jsem inženýr ekonomie. Takže vím, tak, tak skoro všechno
0: to,
1: ze školy.
0: To zní jako plán.
1: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně, to jsou úplně dvě rozdílné věci.
0: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
1: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Si pamatuju, že bylo -17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku -17 a přimrzne tě ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
0: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane.
1: Tohle se v Africe nestane.
0: Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
1: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu. Na Facebooku a na Instagramu všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
0: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
1: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
0: Věřím.
1: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
0: tak,
1: ale...
0: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
1: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
0: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
1: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
0: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema, to bude takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod, jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiče teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo.
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně, nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme, chápu to, co jsi chtěl říct.
1: No, ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně a není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie je lidská, tak to bylo vždycky, takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to spěchá.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak bude to možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání…
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i na prostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura. A přijede si člověk o 15 kilometrů vedle, na Přešticko, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě, Chocko, určitá nějaká národopisná, národopisní region, Plzeňsko, a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo nashledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrské vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začínají objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivý trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně, když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves. Jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu. Pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavěný takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, jedna z největších budov.
0: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
1: Přesně.
0: Vždycky.
1: A většinou teda nefunguje.
0: Často nefunguje, to je pravda.
1: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní
0: princip. Všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
1: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
0: No,
1: jestli je na kopečku,
0: to mě zajímá.
1: Tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic, to byly nejlepší na světě.
0: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musím. Autor vesnických cestopisů po Plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, něco, co prostě potěší každýho a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstaneme potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do Českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby, jako skvělý. Na Plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Ten je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadre, jako krása. Je to teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásný statky, které mají krásné brány a na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličkatý pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásný. To co my dneska moc neumíme.
0: No.
1: A druhý příklad.
0: Dej,
1: pojď. Dobřív, jo, ať to máme za sebou.
0: Výborně.
1: Ale jenom mimo hlavní.
0: Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
1: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
0: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
1: A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo, že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hammeru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, že jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříví byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
0: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
1: Je to tak.
0: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš, a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát na, ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
1: No, je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkově nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom, a zcela logicky, tím ji nekritizuje, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív, každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli po staru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. Tady se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
0: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
1: Přesně tak.
0: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska já to zjednoduším na bungalovy. Oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne... té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce.
1: Přesně tak.
0: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato?
1: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivují lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měly nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou, jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
0: Děkuju za to srovnání.
1: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu, a nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
0: No, jestli to předlouhej.
1: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámeny a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Teda je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat.

0: městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách. Je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
1: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zruče Sense. A Zruč Senec je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby, kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici, od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takový, jako teď budu hodně jako plochý, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále. Kolem Řaska a tak a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. V Kaznějově je náves, kdo to ví? Tam je náves s normálníma jako vestickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
0: Takže zdravíme
1: a poslední.
0: Povídek a ještě pozdravíme.
1: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
0: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
1: Ale že jo, tam super lidi.
0: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty si říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
1: To si právě nemyslím, a pokračuj.
0: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost. Nakonec mluvím sám o sobě. Tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
1: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou, ty jsou doslova do písmene nuceni, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby se jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat a vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já se vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže mi

0: místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ním komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí nebo
0: ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na tom malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový, takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřivu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztáranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: Děkuju.
0: Porovnávací fotky,
1: aha,
0: kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak, jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů. Kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále. Potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to nikam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Teď mi připomínáš říkají jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, jo, tohle. No, tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky, ale...
0: K autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No, ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101, a vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky, říkali Ziky.
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne
0: říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No, na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tady.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme... ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Ázii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Ázii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Ázii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Jirku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyvo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, to, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hltal knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás kluky tak fascinují právě oni dva. A tebe fascinovali tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo, on si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, a on si tím pravidelně procházel a najednou prostě, myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská, obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky, protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše, a přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. O Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo v dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli

0: Teď, ty nemůžeš jít po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zikmundem byly na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty to dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
1: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
0: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na náklaďák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejte jako cestovatel, nic nedělat a flákat se z Afriky. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zikmundem, ty to měli hodně podobně. Ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích a oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle z ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vidle covid.
1: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
0: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny dokonce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo, a to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo, my jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Wellbloat.
1: To je do Afriky dobrá věc.
0: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady sněd cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snes co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravý Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
1: To zní dobře, tohle fáze.
0: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
1: Model Wellbloat.
0: Model Wellbloat. To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tohle? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
1: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
0: Ano.
1: A končí tím, že se přežíráš.
0: No, v podstatě jo. A to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitý vládně nevládní úrovni.
1: Tak to nám vysvětli.
0: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou.

0: Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery. A že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme. Což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá do kapsy, když se to jako říkáš, tohle. Takže
1: to nebyla ta přežírací fáze.
0: Ne, to nebyla. Ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
1: Tak jsme vypadali všichni teď.
0: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, v lese určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připravené na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťoch lahváčima, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
1: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
0: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a dobrý den. Kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A my si myslím, tyve, tak tomu úplně žvejklo. Úplně hotovo tohle.
1: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
0: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova, převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezděte.
1: Skvělá zpráva.
0: A teď já si říkám, co budeme dělat, jako my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. A že tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
1: Ale dobrý timing.
0: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní starý informace, protože tam se ty informace jako by nepřenášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říkal, ty 150 kilometrů je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže
1: no, všichni si pamatujeme, nevím jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
0: No.
1: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
0: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorské ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Komoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taková betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty doxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkám, no nemám žádný test, jako ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře. A nedá se to nějak jako obejít, nebo ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mě odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude, odpadky do metru vejšky, zastavili mezi těmi odpadkama a ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou a teď je to jako do nosu, že jo, tohle z toho, teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A on říkal, ne, ne.
1: Měl
0: že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty ono mě úplně jako, ha? Já mám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
1: Úkol zněl jasně, udělat test.
0: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to se jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval v Číně ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával. Tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil třeba ty bláho, já ne, $30-40, něco takového. Za takový ten,
1: jo.
0: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
1: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
0: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
1: Jedna věc je covid, ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdil, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
0: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavený tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
1: Takže brzy veterán.
0: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
1: Nevím, jestli 20 nebo 25.
0: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karelo Price. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě s Alešovou Loprajzovou stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jako by potřebovali. Takže 4-bodová klec vzadu, 6-bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá. Že? Oni si říkali,
1: to rozhodně ne.
0: Tohle tady za volantem seděl si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, kterými potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku, že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, prostě neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo? Protože jsem inženýr ekonomie. Takže tak, vymou, tak skoro všechno
1: to,
0: ze školy.
1: To zní jako plán.
0: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně, to jsou úplně dvě rozdílné věci.
1: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
0: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Asi pamatuju, že bylo -17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku -17 a přimrzne tě dáč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
1: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane.
0: Tohle se v Africe nestane.
1: Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
0: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu. Na Facebooku a na Instagramu všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101. Všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
1: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
0: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
1: Věřím.
0: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
1: tak,
0: ale...
1: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
0: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní, a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svého lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
1: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
0: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
1: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema, to bude takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod, jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiči teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje. Jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo?
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně. Nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme. Ho, chápu to, co jsi chtěl říct?
1: Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně. A není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky. Takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud, a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to... Není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější, a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to jsme chtěli.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání...
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i na prostý laik rozezná, že ty vestice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura. A přejede se člověk o 15 km vedle, Přešticka, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat. Tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisní region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo, nashledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, je vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrské vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní, jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začínají objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivý trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedině.

0: jiným směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně? Když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím v nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves, jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu, pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, je jedna nejlepší. Z největších budov.
0: Hospoda je nejlepší samozřejmě. Přesně. Vždycky.
1: A většinou teda nefunguje.
0: Často nefunguje, to je pravda.
1: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní princip.
0: Všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
1: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině. No, jestli je na kopečku,
0: to mě zajímá.
1: Tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic, to byly nejlepší na světě.
0: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musím. Autor vesnických cestopisů po plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuje rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, jo? Něco, co prostě potěší každýho a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstaneme potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do Českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby. Jako skvělý. Na plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Jeden je, ten je jako takovej naprosto nenápadnej, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatý Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadre, jako krása. Je to teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásný statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličký tady pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásným. To co my dneska moc neumíme.
0: No.
1: A druhý příklad.
0: Dej.
1: Pojď. Dobřív. Jo, ať to máme za sebou.
0: Výborně.
1: Ale jenom mimo hlavní
0: Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
1: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hamr, že jo.
0: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
1: Je to tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo. Že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hamru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zjiná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, že jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli zápraží, na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříví byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
0: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
1: Je to tak.
0: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou nemoc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš. A když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
1: No je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu 1000 let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom, a zcela logicky, tím ji nekritizuje, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív, každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli postaru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. To se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
0: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
1: Přesně tak.
0: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska já to zjednoduším na bungalovy. Oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne... v té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce.
1: Přesně tak.
0: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba... naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato.
1: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivujou lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měli nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou. Jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem dané oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
0: Děkuju za to srovnání.
1: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu. A nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
0: No, jsi dobře dlouhej.
1: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámen a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se všude stejný.
0: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza to, tak tohle vlastně, co ty popisuješ, je, tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že

0: to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takový, jako teď budu hodně jako plochej, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myšlím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále, kolem Řaska a tak, a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. Kaznějově je náves, kdo to ví, tam je náves s normálníma jako vestickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka a největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: a poslední
1: povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kaznějov a zdravíme Zruč.
0: Ale že jo, tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To si právě nemyslím, a pokračuji.
1: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost. Nakonec mluvím sám o sobě. Tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně výstavba není nějak řízená, že je opravdu random a teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou, ty jsou doslova do písmene nuceni, nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby si ho jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat. A vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já si vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ní komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí, nebo
0: ne? No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam

0: hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na tom malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby, nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový, takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: A děkuju,
0: vznikají
1: děkuju.
0: Porovnávací fotky.
1: Aha.
0: Kde doopravdy jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů, kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále, potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to někam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Teď připomínáš jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, jo tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky, ale...
0: K autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101, a vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky, říkali Ziky.
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne.
0: Říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tady.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme... ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Asii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Asii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Asii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Vaňourku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, ty, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky to, no proboha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, to, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hotel knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás kluky tak fascinují právě oni dva. A tebe fascinovali tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. On si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, on si tím pravidelně procházel a najednou prostě, myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Picknerová, která to celý organizovala, přidávali se k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky. Protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše. A přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli... Teď, ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyli na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty tam dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na nákladák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a je toho, to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejte jako cestovatel, nic nedělat a flákat se z Afriky. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně. Ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A ty se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích a oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle z ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
0: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny dokonce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo, a to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo, my jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Wellbloat.
0: To je do Afriky dobrá věc.
1: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady snědl cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snes co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravej Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
0: To zní dobře, tahle fáze.
1: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
0: Model Wellbloat.
1: To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt, a furt chodíš na záchod, furt si říkáš, ty jak možný, jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat, jak je to možný tohle. A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
0: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
1: Ano.
0: A končí tím, že se přežíráš.
1: No, v podstatě jo. A to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitý vládní, nevládní úrovni.
0: Tak to nám vysvětli.
1: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří se tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery a že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, a ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá do kapsy, když si to jako říkáš, tohle z toho. Takže
0: to nebyla ta přežírací fáze.
1: Ne, to nebyla, ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš v přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
0: Tak jsme vypadali všichni. Tak.
1: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, vlastně určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připravený na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťuch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
0: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
1: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a ty, dobrý den, kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A myslím si, tyve, tak tomu úplně žvejklo. Úplně o tom odhodlem.
0: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
1: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova. Převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezděte.
0: Skvělá zpráva.
1: A teď já si říkám, co budeme dělat, my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. A že tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, to snad není ani možný tohle. A nakonec jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
0: Ale dobrý timing.
1: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jakoby nepřenášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říká, ty 150 km je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Mě říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže...
0: No, všichni si pamatujeme, nevím, jestli i ty, když si tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
1: No.
0: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
1: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorské ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Comoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako... 70 let je ještě mladá loď, tak jsou takový starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se tam mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda, nemám tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taká betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře, a teď z toho čouhají ty doxorový dráty nahoře a tam není jako

0: vůbec nic. A říkal, no nemám žádný test, tak ani nevím, kde bych tady nějaký. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře, ale nedá se to nějak jako obejít. Nebo ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mi odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastavíme si těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď ti to jako donosu, že jo, tohle z toho. Teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
1: Měl
0: že, že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty on na mě úplně jako, ha? A říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
1: Úkol zněl jasně, jo, udělat test.
0: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnu ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil tyho třeba ty bláho, já ne, 30-40 dolarů, něco takovýho. Za takový ten,
1: jo.
0: Víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
1: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
0: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
1: Jedna věc je covid. Ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunta a všude slyší, že to nejde?
0: Je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavené tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunta, ale by jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
1: Takže brzy veterán.
0: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
1: Nevím, jestli 20 nebo 25.
0: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunta byl Karel Preis. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovo Loprajzovo stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jako by potřebovali. Takže 4-bodová klec vzadu, 6-bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal, super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá, že jo.
1: To rozhodně ne.
0: Tohle tady za volantem seděláme si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude představovat podle těch podmínek, kterými potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku. Že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, vlastně neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo, protože jsem inženýr ekonomie, takže vím o autech skoro všechno ze školy.
1: To zní jako plán.
0: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motoru je úplně, to jsou úplně dvě rozdílné věci.
1: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
0: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu, takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Si pamatuju, že bylo minus 17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. A ta situace, když je venku minus 17 a přimrzne ti ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, a to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
1: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane. Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vidět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
0: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu, na Facebooku a na Instagramu, všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent. Takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
1: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
0: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
1: Věřím.
0: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
1: tak,
0: ale...
1: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
0: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svýho lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět. Takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
1: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuji moc za povídání v dnešním Westcastu.
0: Já děkuji moc za pozvání, bylo to fajn.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy, nové knihy Vesnické cestopisy po Plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o Letčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema, to bude takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod, jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiči teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsaný, co to vlastně je, tak už neexistuje, jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo?
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně, nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme ho, chápu to, co jsi chtěl říct.
1: No, ne. Ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně a není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky, takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to... Není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Ono... Výborně, tak to spěchně.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání...
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i naprostý like rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura. A přijede si člověk o 15 kilometrů vedle, Přešticka, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat. Tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisná, národopisní region, Plzeňsko, a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a hotovo naschledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: No, bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrské vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní, jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začínají objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivé trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně, když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím v nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves, jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu, pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo může pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezký kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho, jak vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, je jedna nejlepší. Z největších budov.
0: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
1: Přesně. A většinou teda nefunguje. Jo.
0: Často nefunguje, to je pravda.
1: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní princip.
0: Všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
1: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině. No, jestli je na kopečku, tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století, to je zlatý věk zakládání vesnic, to byly nejlepší na světě.
0: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musím. Autor vesnických cestopisů po plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, jo? Něco, co prostě potěší každýho. A díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková. Zůstaneme potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do českého Středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby. Jako skvělý. Na plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina ty jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Jeden je jako takovej naprosto nenápadnej, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadr, jako krása. Je to teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásné statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličkatý pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásným. To co my dneska moc neumíme.
0: No.
1: A druhý příklad.
0: Dej.
1: Dobřív. Jo, ať to máme za sebou.
0: Výborně.
1: Ale jenom mimo hlavní
0: Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co ano. Jsi popsal kolem u těch Blovic.
1: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hamr, že jo.
0: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
1: Je to tak. A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo. Že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hamru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, že jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a má jednu netypickou věc a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli na tom zápraží, tak seděli otočení směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříví byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
0: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, neboli Lakely Dorton.
1: Je to tak.
0: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou nemoc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš, a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát na, ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
1: No, je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom, a zcela logicky, tím ji nekritizuje, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív, každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli postaru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. Tady se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
0: To jsou bungalovy, tvoje oblíbené, ano.
1: Přesně tak.
0: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska já to zjednoduším na bungalovy. Oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne... té vesnici, ale někde na okraji, v úvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce.
1: Přesně tak.
0: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato?
1: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivujou lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových třech základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měly nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou. Jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem dané oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, děkuju jako na Floridě.
0: Děkuju za to srovnání.
1: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu, a nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
0: No, jsi dobře dlouhej.
1: Ty vesnice v tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámen a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se všude stejný.
0: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
1: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zruče Sense. A Zruč Senec je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby, kobercový opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici, od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnot.

0: průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále, kolem Řaska a tak, a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila s tou původní návsí. V Kazníově je náves, kdo to ví? Tam je náves s normálníma jako vestickýma stavbama, ale současný centrum je taková zatáčka, která vznikla u hlavní silnice, kde se pokusil takovým roztomilým způsobem udělat náměstí, ale je z toho parkoviště, který nemá žádnou zástavbu kolem a jeho druhá strana se otevírá do volné krajiny, do takové neudržované nivy místního potoka. A největší stavbou na tom náměstí je Norma. Jo, takže to jsou takový jako nehezká místa.
1: Takže zdravíme
0: a poslední.
1: Povídek a ještě pozdravíme.
0: Valcha. Ale to je plzeňský příklad a to je ten satelit.
1: Takže zdravíme Valchu, zdravíme Kazňov a zdravíme Zruč.
0: Ale že jo, tam super lidi.
1: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty jsi říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
0: To si právě nemyslím, a pokračuj.
1: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost. Nakonec mluvím sám o sobě. Tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
0: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random. A teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou. Ty jsou doslova do písmene nuceni. Nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit. Protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby si ho jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat a vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já se vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ním komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
1: Jsou na periferii, ať chtějí nebo
0: ne. No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na tom malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový, takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. a váš život je nutně tou architekturou

0: architekturou udělán tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
1: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: A děkuju,
0: vznikají
1: děkuju.
0: Porovnávací fotky.
1: Aha.
0: Kde opravdu jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů, kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále, potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 21, protože byl covid, stejně jsme vyjížděli v lockdownu, takže se to nikam neposunulo. A hele, my jsme naráželi prostě, i za těch 5 let vlastně v Africe, jsme furt naráželi na jedno, že nám někdo říkal, odborníci nám říkali, že to nejde.
0: Teď připomínáš říkají jiného českého cestovatele, ten si pro jistotu vzal sebou ještě žlutý trabant.
1: Jo, jo tohle. No tak my jsme trabantem nejeli, ale naše auto dopadlo jako trabant skoro. No, vydává to podobné zvuky. Ale
0: k autu určitě ještě dojdeme, ale mě by zajímalo, ta výzva teda byla, že to nejde.
1: No ta výzva, hele, on to začal pan Zikmund. Já jsem, jmenuje se to Expedice Z101. A vymyslel to sám Ziky, nebo pan Miroslav Zikmund, ale jsme se stali přáteli, tak jsme si říkali Ziky, říkali Ziky.
0: A kolik lidí v České republice
1: moc ne.
0: Říká Miloslavu Zikmundovi Ziky?
1: No na Moravě mu říkají Zikyč.
0: Aha, to odsud ze západu úplně nejsem schopný pochytit tedy.
1: A bylo to hrozně fajn, protože my jsme, ono to začalo takhle. My jsme měli za sebou cestu po Asii. A já jsem se s panem Zikmundem potkal a bavili jsme se o té cestě po Asii. A on tak jako nadhodil, že vlastně cestovat po Asii je hrozně jako easy. A je to strašně jako v pohodě a je to jako hrozně fajn a je to vlastně jako hrozně pěkný. Ale bohužel jako cestovat takhle po Africe, jako cestovali on s Jirkou Hanzelkou v tom 47., tak to už by dneska nikdo nedokázal. A to bylo 75 let potom. A on mi říkal právě, co si pamatuju, protože jsem seděl, on mi říkal, pane Vaňourku, vy jste pro mě objevitel. A tohle, když ti řekne největší československý cestovatel, tak to fakt jako sedíš přikovaný a říkáš si, tyjo, to je jako, tohle je síla. A pak to zazdí tím, že ti řekne, no ale tohle už by nikdo nedokázal. A já jsem si neodnášel z toho rozhovoru to, že jsem jako objevitel, nebo to, že si nesu uznání od inženýra Miroslava Zikmunda, což vlastně je Hanzelka Zikmund, že jo. Ale já jsem si odnášel taky ten pro boha, proč by ta Afrika jako nešla udělat, jako co tam je, co nevidím. No a trvalo to asi 2 měsíce, já jsem se za ním vrátil a říkal jsem mu, pane Zikmunde, jak jsme se bavili o té Africe. Já si myslím, že bych to mohl zkusit. Nevím, jestli to zvládnu, ale určitě to chci zkusit. A pak jsem se bavil právě, my máme klub Hanzelky a Zikmunda, to je ve Zlíně a to je blízký okruh přátel pana Zikmunda. A ty mi právě říkali, Tomáši, víte, my tomu říkáme na Moravě kopnout do kozla. A vy jste byl ten kozel a pan Zikmund, už je mu 100 let, on umí jednat s lidma, on věděl, co vám říká. Takže mi to takhle jako krásně podsunul. A tím začalo to uvažování nad tou Afrikou a když si to člověk jako vysní tak, že to opravdu chce udělat přes všechny ty překážky, i když vám ten největší z cestovatelů řekne, že to nejde udělat, a vy se přesto v hlavě přesunete a řeknete, já proto udělám všechno, abych to udělal, tak pak to má nějaký reálný obrysy.
0: No ale tak teďka úplně to je pro mě game changer tady ta informace, protože já jsem čekal, chtěl jsem se tě na to zeptat, jak vznikl vůbec nápad tu na tuhle expedici vyrazit a čekal jsem takovou nějakou romantickou odpověď, že od malička si četl a hotel knížky Hanzelky a Zikmunda a podobně, jako třeba i já, je máš do dneška v knihovně a prostě chtěl jsem se s tebou bavit o tom, čím nás, kluky, tak fascinují právě oni dva. Tebe fascinoval tím, že tě kopl do kozla.
1: Tě kopl do kozla a vyslal mě do Afriky, no. Ne, ale samozřejmě taky. Ta představa o těch objevitelích, jako byly Hanzelka se Zikmundem, ta byla vždycky skvělá, ale já jsem asi blíž, než k panovi Zikmundovi měl třeba Kirkovi Hanzelkovi, protože to byl takový ten Tatrovák, který rozuměl těm autům. A teď ten kluk jel tou svojí Tatrou 87, tou Afrikou, těma savanama a prorážel si tam cestu a to bylo takový, jako neuvěřitelný pro mě. Ale zase no, tak oni byli, pan Hanzelka byl takovej ten akční a pan Zikmund byl ten, který to zase jakoby zachytával, zaznamenával. A díky tomu to vlastně takhle vzniklo, že jo. A díky tomu, že on věděl po těch 80 letech, on měl všechno prostě zpracovaný, ten Zikmund. A věděl, jaký nástrahy prostě oni překračovali. A všechno to měl zmapovaný. A proto on mi to mohl jako říct, protože věděl, co mě bude čekat, že jo. On si fakt všechno zapisoval. A po těch 80 letech určitě člověk spoustu věcí zapomene, on si tím pravidelně procházel a najednou prostě, myslím si, že i on sám chtěl, aby se do toho někdo pustil, aby měl to srovnání s tou Afrikou.
0: No na těch jeho cestách a cestopisech a vůbec mediálních výstupech, které jsou zachyceny s panem Zikmundem, tak mě jako vždycky fascinovala ta jeho detailní příprava. A fascinovalo mě vlastně už nejenom to, tak jako vyrazit do Afriky, to je hezký samozřejmě, ale předtím přece musí být obrovská, obrovská práce vůbec tu expedici dát dohromady, připravit jí. A hrozně se mi líbilo vždycky, jak pan Zikmund buď hovořil, anebo psal o tom, jak právě tu expedici připravovali, což pro mě bylo velký dobrodružství vlastně ještě na území tehdejšího Československa. Jak se taková expedice připravuje v roce 2020? Protože to nestačilo a neskončilo kopnutím do kozla, ale ten kopnutý kozel potom musel začít něco připravovat.
1: No, to bylo, to doufám, že se nikdy nebude opakovat tohle, to bylo úplně šílený. Jednak teda, my jsme měli obrovský dar v tom, a když říkám my, tak já tím myslím jako celý tým expedice, protože moje kolegyně Linda Piknerová, která to celý organizovala, přidávali si k nám kameramani, fotografové, aby z toho mohly vznikat věci, takže vždycky budu mluvit jako my o expedici, ale když jsme byli ve Zlínském muzeu, kde jsou vlastně archivy Hanzelky a Zikmunda, tak my jsme dostali obrovský, obrovský dar. Oni nám nechali volný přístup do všech archivů. A my jsme opravdu, já jsem byl třeba 3 měsíce zavřený v Otrokovicích a studoval jsem jejich deníky. Protože ono se to těžko vysvětluje v dnešní době, jo, ale když Hanzelka se Zikmundem psali knížky, tak to nebyly jejich knížky. To byly knížky, které ovlivnil cenzor. Jo, takže například oni napsali svoje zážitky z Etiopie, z tehdejší Habeše. A přišel nějaký frajer z Prahy, který nikdy nikde nebyl, a řekl jim, no kluci, ta kapitola je pěkná, ale je málo socialistická. Jo, takže oni prostě na zámku v Dobříši začali přepisovat ten text, aby to bylo jako víc socialistický. Jo. Vlastně o Afričanech, který jsou socialistický, jo. To je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to prostě jako vyprodukovali. A teď já jsem měl představu, že budu čerpat z těch knížek. A ve Zlíně mi řekli, no to ne. To by byla právě ta cesta, kterou jde úplně každý. A je to jako, ta cesta je úplně mimo. Vy musíte jít tím nitrem a musíte jít prostě přes ty deníky. Takže já jsem jel 3 měsíce v kuse, každý den, od rána do večera jsem studoval ty jejich deníky, zapisoval jsem si poznámky, skenoval jsem to, aby jsme to měli sebou v PDFkách, v tabletu, aby když budeme hledat zmínku o nějakém místě, aby jsme to prostě mohli najít a věděli jsme, kde to bylo, odkud jeli, kam jeli, aby jsme to měli prostudovaný. A to byly 3 měsíce jenom prostě týhle teoretické přípravy. Na to navázala literární příprava, to bylo 74 knižních titulů. Pak jsme měli sportovní přípravu, protože jsem byl vlastně jediný, kdo to bude muset ustát celý ten plánovaný rok v Africe, protože my jsme plánovali 8 měsíců až rok, což se nepovedlo, protože jsem byl 5 let ve finále. Ale byla fyzická příprava, kde já jsem měl 85 kilo a musel jsem mít 91 kilo. V dost jakoby striktních podmínkách nastavený.
0: To je jako hokejisti na sezónu.
1: No, to bylo úplně šílený, to bylo úplně šílený. A do toho, ty bláho, my jsme měli teď ty nemůžeš jet po stopách Hanzelky a Zikmunda, protože to je 80 let starý příběh. Ty musíš psát svůj příběh, aby si obstál v té současnosti. Takže Hanzelka se Zygmu nebyli na Kilimandžáru. To znamená, že ty musíš na Kilimandžáru. Ale pak pojedeš přes Keniu a tam je Mount Kenya a ty musíš na Mount Kenya. Protože jedeš jakoby nový příběh. Jo. Takže já jsem tady prostě běhal po Plzni s takovým dusítkem. To je taková maska, která ti zavře vzduch. A ty tam dýcháš jako v 5 kilometrech nad tím. A ty běháš prostě po Plzni s naloženým baťohem 15-kilovým tam a zpátky, aby si prostě jako ty plíce nějakým způsobem nastavil, aby si to připravil.
0: Vysokohorský trénink v 350 metrech nad mořem.
1: Přesně tak. A do toho se musí stát potápěčem, protože potřebuješ podmořský záběry, do toho se musí stát pilotem, protože se potřebuješ sám své volně přesouvat, do toho potřebuješ udělat papíry na náklaďák a na další stroje, ne kvůli sobě, ale kvůli bezpečnosti na silnicích, aby si to dokázal odhadnout. A takhle jdeš prostě den za dnem a to je neuvěřitelný. A to poslední, co potřebuješ, tak jsou peníze. A ty potřebuješ sehnat partnery. Takže ty ještě vyjednáváš mezi tím s partnerama a tímhle vším si projdeš a pak vyjedeš do Afriky a se mnou do Tuniska vyjelo asi 5 novinářů. Měli to jako press trip, takže mapovali první kroky expedice Z101 v Africe. A první otázka těch novinářů byla, hele, to je super takhle jako cestovat, že obejte jako cestovatel, nic nedělat a flákat se z Afriky. A ty říkáš, kámo, kdybych tě neměl rád, kopnu teďko. Protože nikdo si nedovede představit, co zatím vlastně jakoby takhle, co zatím takhle je. A Hanzelka se Zygmundem, ty to měli hodně podobně. Ne tak fyzicky náročný, ale měli to hodně podobně. A potom 48. ještě přišla vlastně ta ideologie, kdy oni se snažili jakoby zapojit do toho ideologického procesu. Oni třeba, aby patřili do společnosti, tak si museli najít manželky. A když se vrátili z Afriky, tak si hledali manželky přes inzerát. No a ty čteš v těch denících, že prostě oni hledali jako manželky, ale manželky šly po penězích. A oni se rozhodovali jako, je tohle správná cesta současného muže, aby si našel ženu jenom proto, aby splnil rodinnou povinnost? A nebo máme být lidský a tyhle z ty hyeny prostě odkopávat? Taky oni prostě procházeli nějakou svou evolucí. A do toho prostě ti hodí vedle covid.
0: No tak ten mě zajímá, protože covid, my jsme tady nemohli za hranice katastru obce a ty jsi se vydal do Afriky.
1: Jo, to bylo šílený v té době, ale jednak teda, já jsem skončil přípravu, já si to úplně pamatuju, já jsem měl 3 týdny dokonce té přípravy a už to už je taková ta fáze, že jako finišuješ, jo, a to byla moje oblíbená fáze, protože to mi trenéři nastavili tak, že taková vsuvka, jo, my jsme si vypracovali, já jsem tomu říkal model Velbloud.
0: To je do Afriky dobrá věc.
1: To bylo super, ale to bylo fakt super. Hele, ty jedeš, máš nastavený nějaký fyzický režim a jedeš furt. A to tělo je neuvěřitelné, tvoje tělo dokáže neuvěřitelné věci. Já jsem si v jednu chvíli říkal, ty bláha, kdybych tady sněd cihlu, tak ji normálně strávím. To úplně jede ten metabolismus šíleně a vypadáš skvěle, cítíš se skvěle, jsi nezastavitelný. A pak přijde Afrika a ty víš, že budeš 2 nebo 3 měsíce v poušti. A aby si to snes co nejlíp, tak ty přestaneš jíst zdravě a začneš jíst jako pravej Čech. Jitrnice, chodíš do McDonalda, do KFC a do tohohle.
0: To zní dobře, tohle fáze.
1: Jo, to je skvělá, to já jsem miloval. 14 dní děláš tohle, jo, úplně prostě šílenosti. A tvoje tělo začne fungovat jako houba a vytvoří se na tebe tuk, oni tomu říkají, teď abych neřekl nějakou blbost, ale primární tuk nebo něco takového. A to je takovej vlastně, že na sebe navážeš jenom vodu. To je v podstatě jenom voda, co máš na sobě. A ty pak přijedeš do pouště a stane se nějaký problém, což se samozřejmě stalo. A ty vydržíš 2 dny bez vody.
0: Model Velbloud.
1: To tělo se normálně zcukne, úplně se vysaje a ty máš furt a furt chodíš na záchod. Furt si říkáš, ty jak jsem 50 stupňů ve stínu a já prostě furt potřebuji čurat. Jak je to možný tenhle sto? A úplně vidíš, jak před sebou, jak se to tělo jakoby zžírá. Asi v pohodě, nejsi ve stresu, funguješ a takhle to je prostě. Takhle to tělo prostě funguje.
0: Takže ta příprava na cestu teda začíná studováním.
1: Ano.
0: A končí tím, že se přežíráš.
1: No, v podstatě jo. A to je super. To je super, protože jsou to takový vlastně 2 nebo 3 týdny takový dovolený před tím odjezdem. Ale, jak jsme říkali, vstoupil do toho covid. A my jsme, asi je fér říct, že my jsme fungovali a fungujeme na určitý vládně nevládní úrovni.
0: Tak to nám vysvětli.
1: Když jedeme, nebo v různých afrických zemích se nás ujímají tamní vlády, protože oni chtějí podporovat obchodní bilanci, oni chtějí prostě se rozvíjet nějakým způsobem, mít ten kontakt s Evropou. Na druhou stranu nejsme podporovaný českou vládou, ale jsme podporovaný ze strany biznisu v České republice, který chtějí prostě exportovat a říkají, hele, s českou vládou to nemá smysl, protože to je hrozně komplikovaný a nikdy se nikam nedostaneme. Takže jdeme jakoby touhle cestou. Biznis z Česka a ta vládní podpora z africké strany. Což je super. Jenomže, když vlastně do toho přijde ten covid, tak my jsme nemohli nic. A první, kdo se zavřel, byla Evropa. Čína a ano, pak se vlastně jakoby natvrdo zavřela Evropa. A to bylo 3 týdny před tím odjezdem a my jsme, když se to zavřelo, tak my jsme asi 3 dny na to dostali vlastně nabídku, že můžeme vyjet. Že nám to jako umožněj, když budeme mít všechny ty testy a když dodržíme nějaké podmínky, takže můžeme vyjet do Afriky, protože jakmile vypustíme Evropu, tak to bude v pohodě. A my jsme řekli ne. Když lidi nemůžou cestovat, tak my nebudeme ty, kteří si tady jako privilegovaný budou hrát prostě jako na frajery. A že bychom využívali toho, že všichni musí být doma, ještě bychom je prostě štvali tím, že si cestujeme někde po světě. Takže jsme řekli, tak rok počkáme, což samozřejmě znamenalo tu přípravu protáhnout o rok, že jo? A to je jako, to se ti otvírá duš kapse, když si to jako říkáš, tohle z toho. Takže
0: to nebyla ta přežírací fáze.
1: Ne, to nebyla, ta skončila po týdnu. Říká, ty vole, a zpátky. Takže ty skončíš v přežírací fázi a teď třeba nemohlo se chodit ani ven pořádně. Jo, takže já jsem s tím naloženým baťohem a s tím dusítkem na obličeji, což bylo jako fajn, protože si všichni mysleli, že to je maska, že to je ta rouška.
0: Tak jsme vypadali všichni. Tak.
1: No, takže tady s tou věcí já jsem nemohl chodit po Plzni. Nemohl jsem chodit ani po venkově, po lesích, protože tady se někoho potkal, tak to bylo prostě jako aféra, že prostě to jako nejde takhle. Říkal, hej, v lese určitě někoho nakazím a dobrý. Takže to skončilo, takže jsem chodil v baráku tady na americký nahoru do schodu a do schodu dolů. Teď jsem to sebe měl. To vybavení, který jsem měl připravený na Kilimanjaro nebo na Mount Kenya. Teď jsem měl naložený baťuch lahváčema, protože jsem v lednici neměl nic, co by mi udělalo 15 kg malým baťušku. Kulicha, teď tu masku a teď jsem našlapal prostě v tom horku, abych se na to zvyknul.
0: A kolem chodili sousedi a ptali se, jestli se připravuješ na cestu do Afriky nebo do Dobra.
1: A to bylo přesně, ono. Potkáš souseda na chodbě a dobrý den. Kam jdeš? Ze zhora? Ale kam jdeš? No potom jdu zpátky nahoru. A myslím si, tyve, tak tomu úplně žvejklo. Úplně o tom odhodlem.
0: Zavřeli se hranice a zbláznil se.
1: Jo, to se úplně se prostě zbláznil. No, takže jsme prostě rok čekali a po roce se situace nezměnila. A takže jsme si řekli, že teda prostě vyjedeme, že to nemá smysl odkládat, protože by propadlo všechno, co jsme vlastně do té doby vybudovali. Takže jsme vyrazili a já jsem rychle musel přes večer převést auto do Janova, převez jsem to do Janova do přístavu, vyjeli jsme z přístavu a úplně si pamatuju, ty jedeš z přístavu a jede to asi den a půl z Janova do Tunisu a po 10 hodinách jsi na moři a přijdeš o signál. A já jsem asi, to bylo třeba 9,5 hodiny plavby a přišla mi zpráva od zástupce tuniské vlády, zvažujeme tvrdý lockdown. To znamená, do země se nedostanete, nejezdíte.
0: Skvělá zpráva.
1: A teď já si říkám, co budeme dělat, jako my se nemůžeme otočit. Tak jsem psal honem rychle, jsem psal zpátky do Evropy. Psal jsem Lindě, zařiď, ať se můžu vrátit do Janova. A ona asi za 20 minut odepsala, hele, to nevypadá dobře, protože ty nemáš papíry z žádný země, že nejsi infekční. A teď začala panika na té lodi, protože všichni to měli stejně. A že tam přišel kapitán a on říkal, no zatím to vypadá půl roku na lodi. Říkal, tak to snad není ani možný tohle. A nakonec my jsme teda přijeli do Tuniska a zavřeli to asi 2 hodiny potom, co jsme přijeli, takže jsme to ještě stihli.
0: Ale dobrý timing.
1: Dobrý timing, no. Ale jinak to bylo úplně, v té době to bylo úplně šílený, jo. A já si pamatuju, že se v Tunisku pohybuješ pouští a přijedeš tam k nějaké oáze a oni ti prostě řeknou 14 dní staré informace, protože tam se ty informace jako nepřinášely a řeknou ti, hele, tvrdý lockdown, nesmíte ven, abyste nenakazili někoho v okolí. Říkal, ty 150 kilometrů je okolo nás jenom poušť, tady prostě nic není. Oni říkají, hele, evidentně naši politici vůbec neví, co covid je a vůbec neví, jak si s tím poradit. Takže prostě musíme sledovat nařízení, které jsou. Ale ta Afrika tomu byla nastavená, že jo? A tanzanský prezident v té době říkal, že žádný covid neexistuje a 14 dní na to umřel na covid, takže...
0: No, všichni si pamatujeme, nevím, jestli i ty, když jsi tady vlastně nebyl, ale všichni si pamatujeme ten covid jako dobu obrovského chaosu. A to jsme v civilizované střední Evropě.
1: No.
0: A ty si tu dobu zažíval v té chaotické Africe.
1: No, pamatuju si, měl jsem takovou příhodu na Komorských ostrovech. To bylo, když jsem utekl potom z kontinentu, tak jsem se vydal na Komorské ostrovy, abych se tam potápěl, abych tam trošičku mapoval situaci. A to bylo super, protože ty mezi hlavním ostrovem Gran Comoro a druhým ostrovem Mohely nemáš šanci se dostat jinak než lodí. Jo, a to je taká ta loď jako 70 let je ještě mladá loď, tak jsou taky starší štupovaný různýma věcma. Teď ty motory jsou takový jako... A převáží se zboží, že jo? Převáží se banány, převáží se jako jogurty, který se tam udělají. A teď se jde jakoby v době, když je odliv, aby se mezi těma ostrovama dostal, protože to jdeš asi 2,5 hodiny, no, úplně šílený. To bylo prostě úplně šílený. A pamatuju si, že tam za mnou přišel nějaký chlapík a říká, máš test? A říkám, no to teda nemám, tam ty bambusový chaty vedle tebe, tam jako nebylo vůbec nic. A jedna taká betonová budova, ale taká ta betonová budova, která nemá stěny. Víš, taky ty 4 pilíře, strop, což byla zároveň podlaha, další 4 pilíře a teď z toho čouhají ty doxorový dráty nahoře a tam není jako vůbec nic. A říkal, no nemám žádný test, tak ani nevím, kde bych tady nějaký test. A on říkal, bez testu nemůžeš na loď. Jsem říkal, dobře, a nedá se to nějak jako obejít? Ne, my nemůžeme pustit covid pozitivního člověka na druhý ostrov, my to tady kontrolujeme. Říkal, dobře, kde si udělám test? A on mě odvedl do té budovy, do té betonové budovy, tam jako do sklepa, tam byly odpadky všude. Odpadky do metru vejšky, zastávám mezi těmi odpadkama. A ten frajer s tím šťourátkem tam přede mnou s tou vatovou tyčinkou. A teď ti to jako donosu, že jo, tohle z toho. Teď to dal do pytlíčku, podíval se na to a říkal, dobrý, můžeš jít. A já mu říkal, ne.
0: Měl
1: že, že jsem tak smělej, nepotřebujeme to třeba nějak jako vyhodnotit. A ty on na mě úplně jako, ha? A říkám, no, udělat test je jedna věc, ale vy potřebujete výsledky toho testu. A on, ha?
0: Úkol zněl jasně, udělat test.
1: Udělal si test a můžeš jet, asi pozitivní, negativní, to jim bylo prostě úplně jedno, no, protože to se jako vůbec nedostalo, že tam se dostalo prostě udělejte test. Pravděpodobně je to tam nastavený tak, že někdo, kdo je jako vysoko ve vládě, tak kupoval očiněnou ty testy za velmi levno, za velmi draho to prodával tam, kde se to museli dělat. Já jsem za něj platil tyho třeba ty bláho, já ne, 30-40 dolarů, něco takovýho. Za takový ten,
0: jo,
1: víš, a to byl taky ten pytlíček, že to jenom...
0: Asi si na tobě hodně lidí vydělalo.
1: No tak a na všech těch, když to tam chtěli vlastně po všech.
0: Jedna věc je covid. Ale druhá věc, na kterou ty už si několikrát narazil, tak jsou auta. A ty mě u těch expedic vždycky zajímají. To mám už možná z toho dětství, od té Tatry 87, kterou teda jezdili, nebo na téhle té výpravě byli Zygmunt s Hanzelkou, na té jejich výpravě, ne na té tvojí. A pak samozřejmě je fascinující ta výprava Dana Přibáně, když už jsem ho jednou zmínil, s Trabanty a dneska s oboživelnýma autama. A jak vypadá auto, kterým jezdí Tomáš Vaňourek ve stopách Hanzelky a Zygmunda a všude slyší, že to nejde?
1: Je to... Ne, je to expediční speciál, to si musíme přiznat. Je to auto postavené tak, aby nejenom jelo tu trasu Hanzelky a Zygmunda, ale aby jelo mnohem dál, mnohem vejš a mnohem náročnější terény. Je to Nissan Navara a je to z roku 2006, což ještě bylo před takovým tím elektronickým boomem do toho auta, ale i tak toho bylo moc.
0: Takže brzy veterán.
1: No už to vlastně je veterán, ne? Kolik to je, 20 let je veterán?
0: Nevím, jestli 20 nebo 25.
1: No tak vlastně už, no, tak s takovou došlupkou jsme tam jeli. že to nebylo moc to, no. Ale on takhle. My jsme ho dostali od pan Zygmunt, měl blízkýho kamaráda, takhle, pan Zygmunt s panem Hanzelkou byli Tatrováci. A v té době Tatra šla prostě do světa a kdo neměl Tatru, jako by neexistoval. Jo, to bylo prostě nejvíc. A kamarád Jirky Hanzelky a Mirka Zygmunda byl Karel Preis. A když se kluci v autoklubu dozvěděli, že se vydáváme na cestu a že hledáme auto, tak nám právě z Alešovo Loprajzovo stáje volali, jestli bychom nechtěli jejich auto, který fungovalo jako preskár. A ono to mělo všechno, co my jsme potřebovali, protože já jsem potřeboval mít. A všechno bylo podrobené bezpečnosti. Nejdřív bezpečnost, pak průjezdnost a pak údržba. A oni to měli vlastně kluci nastavený tak, že když jeli ty etapy na Dakaru, tak tady s tím autem ty novináři nebo ty fotografové jeli za nima a měli tam všechno, co jako by potřebovali. Takže 4bodová klec vzadu, 6bodová klec vepředu, aby to bylo bezpečný, že jo, podbitej podvozek, zesílený závěsy kol, aby to prostě fungovalo. A do toho to byl Nissan, takže v té Africe jako relativně dostupná značka. No, takže mi volali, jestli bych ho nechtěl, tak já jsem říkal, super, moc rád, samozřejmě, protože dostane něco od Karla Loprajza, to se jako úplně odmítá, že oni si říkali,
0: to rozhodně ne.
1: Tohle tady za volantem seděláme si Monsignor Dakar a teď za tím budu sedět já, takže to bylo super. Ale i tak jsme si to vlastně vzali. A teď byl plán, měli jsme na to připravený rozpočet a byl plán, že se to bude přestavovat podle těch podmínek, kterými potřebujeme do Afriky, protože byly trošičku odlišný od těch Dakarů. No a znova, přišel covid a my jsme přišli o peníze. My jsme přišli o 90% rozpočtu, který jsme měli na Afriku, že jo? A teď stojíš před tím rozhodnutím, jako pojedeme nebo nepojedeme. A jsem říkal, prostě neexistuje, že bychom nejeli. Hold, pojedeme prostě tak, kam nám to dovolí a uvidíme, co dál. A velká část toho rozpočtu samozřejmě byla na auto, takže jsem se rozhodl, že to auto přestavím sám. Já jsem na to měl samozřejmě skvělou průpravu, že jo? Protože jsem inženýr ekonomie. Takže vím, tak skoro všechno ze školy.
0: To zní jako plán.
1: Že naprosto křivka agregátní poptávky oproti úpravě sání motorové úplně. To jsou úplně dvě rozdílné věci.
0: Takže viditelně si věděl, do čeho jdeš.
1: Takže jsem úplně věděl, do čeho jdu. Takže jsem úplně pamatuju, jak jsem přivez auto do Plas do garáže. Tam jsem vystěhoval mámy auto z garáže, zaparkoval jsem tam George. A vzal jsem si ten manuál od toho auta a začal jsem mít prostě součástku po součástce v motoru, abych rozuměl tomu, co se děje, abych to dokázal opravit a abych to dokázal nějakým způsobem upravit. A to trvalo vlastně 2 měsíce. Bylo to super, protože to bylo v zimě. Si pamatuju, že bylo -17. Teď já jsem s tím měl žádný zkušenosti. Ta situace, když je venku -17 a přimrzne ti ráč na kruce a ty tam stojíš a nemáš co s tím. Říkáš, ty, a to nemůže být správně, přece takhle ty automechanici nefungují.
0: Na druhou stranu, tohle se v Africe nestane. Kdyby někoho nezaujal jenom tenhle ten příběh, ale chtěl by toho o expedici Z101 vědět třeba ještě víc, než zaznělo teď ve Westcastu, co může vidět, co může si někde najít?
1: Je toho určitě, na sociálních sítích toho máme spoustu, na Facebooku a na Instagramu, všechno je to Expedice Z101. Máme i reportáže z Afriky na YouTubeovém kanálu Expedice Z101, všechno se to jmenuje Expedice Z101. Ale teď si myslím, že nás na podzim čeká několik přednášek tady po Česku, než se zase vzdálím na další kontinent, takže určitě doporučuji sledovat sociální sítě, anebo napsat do Google Expedice Z101 a ono tam něco vyskočí.
0: Ty jsi zmínil další expedici. Nevypadáš jako člověk, který by se vrátil z Expedice Z101, řekl si, tak fajn, mám hotovo, tak kam to bude dál?
1: Ne, věříš mi, že já po tom návratu nevím, co tady mám dělat?
0: Věřím.
1: Každý den byl zvyklý řešit prostě problémy na úrovni přežití a teď najednou jako... Je to těžký, no, pro mě,
0: tak,
1: ale...
0: Tak kdy budeš řešit problémy na úrovni přežití dál?
1: Teď mě čeká, a na to se strašně těším, na to se strašně moc těším, teď mě čeká expedice na 14 dní a si půjčíme, pronajmeme loď v Rudém moři a budeme se 14 dní potápět. Budu točit, budu fotit, tak na to se těším moc. Pak mi čekají nějaké obchodní aktivity v Saúdské Arábii a v Nigérii, ale v polovině léta bych se měl vydat domů do Kapského města, kde bych měl strávit 3 týdny a to je... Já tam mám svoje kosatky pojmenovaný, mám tam svýho lachtana, který se jmenuje Steven, mám tam svoji chobotnici, s kterou se chodím potápět, takže tam je to pro mě takový odpočinkový a jak se říká, že Cape Town je město, kde se potkává dobrodružství s přírodou, tak to je přesně ono. A to je takový ten můj aktivní odpočinek, který jsem si za těch posledních 5 let nějakým způsobem organicky vybudoval.
0: Tak Tomáš, já budu držet palce, ať tohle všechno vyjde. Děkuju moc za povídání v dnešním Westcastu.
1: Já děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
0: A děkuju i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a někdy třeba zase v Africe. Naschranou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu Westcast, je tu Pavel Žižka a je tu jaro. A protože je tu jaro, tak vás pozvu na výlet. A jestli stejně jako já jezdíte nejraději na výlety na venkov, tak určitě oceníte mého dnešního hosta, kterým je autor, spoluautor knihy Nové knihy Vesnické cestopisy po Plzeňském kraji a spoluautor série Plzeň a Plzeňsko známé, neznámé, Lukáš Houška. Lukáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Lukáši, děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom na vysvětlenou, ty jsi tady podruhé ve Westcastu. Není moc hostů, kteří ve Westcastu se objevili vícekrát zatím. A poprvé jsme se bavili o lecčem a převážně o Plzni, o plzeňské architektuře, o plzeňské historii. A dneska se podíváme za Plzeň. Dneska se podíváme na venkov, tam, odkud já třeba pocházím a kde žiju a kam ty rád jezdíš na výlety a já nakonec taky. Zajímá mě tebe, od tebe jako od znalce venkova, protože jsem říkal, co všechno si publikuješ a jako máte za sebou s Magdalenou Vocurovou knihu a sérii. Zajímá mě tvůj pohled na venkov. Kdyby si v závorce západo, konec závorky, český venkov měl charakterizovat svými slovy, třeba třema, to bude takový hezký těžký pro tebe hnedka na úvod, jakými třema slovy bys ho charakterizoval?
1: Úžasná historie a neexistuje.
0: Hezky, tak úžasnou historii dobře, to asi pochopím, a to neexistuje.
1: No, on v podstatě venkov tak jako vnímáme, to znamená, že tam žijou lidi, kteří tam obdělávají půdu a jsou spjatý s těma vesnicema a vyrůstají tam po generace. To se po druhé světové válce všechno zrušilo a dnešní generace lidí, kteří se tam stěhují, tak jsou vlastně z měst. Jejich rodiče teda byli z venkova, ono se to tak jako krásně protočilo. A už nežijou vesnickým způsobem, takže venkov, tak jak je jako v encyklopediích napsané, co to vlastně je, tak už neexistuje, jsou tam jenom jeho pozůstatky, ale i ty jsou pěkný.
0: Jsou, že jo.
1: Rozhodně.
0: Ale my ho teda se snažíme poměštit, abych to řekl správně, nebo poměšťujeme, ne, že snažíme, my se možná nesnažíme, ale poměšťujeme, ho chápu, to, co jsi chtěl říct?
1: No, ono je to tak vždycky, že ono se zdá, že lidi dělají něco za nějakým účelem, ale ono to vlastně všechno probíhá naprosto neřízeně a není to tak, že bychom ho cíleně poměšťovali, my to děláme nevědomky, protože vlastně nevíme, co děláme. Což celá historie lidská, tak to bylo vždycky, takže tady zase probíhá nějaký proces antropologický, který mění vlastně to, jak fungovala ta civilizace doposud a nikdo ho neřídí. Probíhá úplně random.
0: Ale to v podstatě platí po celou historii. Takže i ten venkov, který my třeba říkáme, že ještě tenkrát existoval třeba před tou druhou světovou válkou, tak ten taky vznikl neřízeně, že jo?
1: Je to tak, je to není to tak úplně, ano, vzniklo to zase neřízeně tím, že byly nějaký procesy, které to ovlivňovaly, ale měl méně možností, jak se může vyvíjet. Proto je vlastně tak jednotný, proto je zajímavý ho zkoumat, protože se dá charakterizovat. Dneska je to s tou charakterizací obtížnější.
0: Ty jsi říkal, že je jednotný. Liší se nějak západočeský venkov od toho obecně českého? Když pojedu na vesnici random, jak jsi řekl ty, random vesnici do středočeského kraje, do toho místa, kde ten přemyslovský stát vznikl, tam jsou ty Čechy nejpravější a potom pojedu na vesnici na Chocko nebo do Českého lesa, do Podbrdí, bude se to nějakým způsobem lišit?
1: Ano, teď se popřu rovnou naprosto zásadně, jo, samozřejmě.
0: Výborně, tak to jsme chtěli.
1: Ano, dají se rozlišit jednotlivý místa, respektive architektura i to, jak ty vesnice vypadají urbanisticky. To by má dlouhé povídání. Ale když přijdete do středních Čech, tak budete možná trošku zklamaní. Ono je to vlastně, ty vesnice byly velmi jednoduché a ta výzdoba tam není tak rozvinutá, protože jsou hrozně moc starý a tradičně tam bydlelo stále stejné obyvatelstvo a nikdy tam nepronikly takový jako snahy vyrovnat se těm druhým. Zatímco v západočeském kraji, jak se tam prolínal ten německý a český živel, tak tam se jedni chtěli vyrovnat druhým a jedni byli bohatší a, no to nebudeme takhle říkat, schopnější, ne? Jedni byli bohatší nebo uměli to líp zorganizovat a druhý méně, takže to vyrovnávání…
0: Nebudeme říkat, kdo je kdo.
1: Tak, to vyrovnávání má výborný jako konotace. A i v tom západočeském regionu je těch jako oblastí, které se dají rozeznat na první dobrou. Když si toho člověk začne všímat, tak i naprostý laik rozezná, že ty vesnice vypadají úplně jinak. A je úplně skvělý, že třeba v okolí Blovicka, Žďáru, tak je prostě jako unikátní jednotná architektura a přejede člověk o 15 kilometrů vedle. Přeštická, vypadá to tam úplně jinak. Ale musí to člověk jako umět začít se na to koukat. Tak.
0: Takže se nedá říct takové to zjednodušení, které třeba já mám v hlavě. Chocko, určitá nějaká národopisná, národopisný region, Plzeňsko a jsou prostě chodské vesnice, plzeňské vesnice, pak možná pošumavské vesnice a o toho nashledanou, ale opravdu se to liší téměř po kilometrech, je to tak?
1: Naprosto. Když pojedeme od Plzně do Tachova, tak vyjedeme z Plzně, Křimice a už tam vidíme takový jako náznaky toho prolínání s tím jako západočeským regionem. Do toho, když odbočíme do Kuterova, to je teda úplně na druhou stranu, jo, tak tam jsou typické jako vesnice pro okolí Plzně. A to je takový jenom okruh Plzně, který do 5 kilometrů, kde vznikaly vesnice, které se jako inspirovaly plzeňským barokem, ale v 19. století, jo, tradičně. Venkovský člověk je prostě vždycky trošku pozadu, což je dobrý, protože jako hraje si s těma formama a dává jim tu ten lidový charakter.
0: Bere si to, co je osvědčené.
1: Přesně tak. A když potom od Křimic pojedeme do Touškova, tak v Touškově je to zase taková už jako typicky německá architektura. Jsou tu velký zděný baráky, je to malý město, že jo, tak to vypadá trošku jinak. Když dojedeme do Stříbra, tak v okolní stříbrský vesnice, tak tam se sem tam objeví nějaký patrový dům, ale víceméně jsou to jako přízemní chalupy s velmi jako fádní jednoduchou výzdobou. A když pojedeme dál na západ a budeme se blížit někam k tomu Tachovu, tak se začne objevovat roubenky, začínají se objevovat hrázděné stavby, některé připomínají i ty chebského typu, což je asi nejdivočejší typ lidový architektury, jaký vůbec existuje, který dokáže se srovnat i s jeho českou divokou, kde vlastně ty doby jsou v podstatě vyšívaný. Oni tam to hrázdění, ty jednotlivý trámky mají tak blízko u sebe, že vytváří takový jako pletený vzory.
0: Takže se to opravdu liší, jak směřujeme jedním směrem, tak změny můžeme vidět. Jo. Čeho bych si měl všímat vlastně, když teďka třeba jsem si toho doteďka nevšímal, že se ty vesnice nějak liší, prostě jenom jedu na venkov, jedu na výlet, samozřejmě primárně do přírody, ale skončím nějaké vesnici, protože je tam třeba restaurace, nebo protože tam dojedu vlakem, nebo se tam dá zaparkovat. A v té vesnici je mi hezky, protože ty vesnice jsou hezké často. Možná teďka za chvilku mi možná řekne, že tak často ne, protože jsi znalec toho plzeňského venkova. Ale k tomu až za chvíli. A přece jenom mám třeba jenom pocit, že je to tady pěkný. A přijde mi, že ale vesnice jako vesnice, čeho bych si měl všímat, abych doopravdy to, co si teďka popsal, tak abych si toho všiml a začal jsem si to uvědomovat vůbec.
1: Takže průvodce lidovou architekturou pro začátečníky.
0: Ano, přesně tak.
1: Základní věc, má to náves, nemá to náves. Teď najít náves. Jo, pro většinu lidí je dost problém jako odbočit z ulice, ale dá se podívat na mapu. Pokud to má náves, znamená to, že je to typicky plzeňská vrcholně středověká, nebo respektive středověká kolonizační vesnice, které jsou známé tím, že mají jedny z největších návsí v republice vůbec. Takže to znamená, bylo to založeno mezi 13. a 15. stoletím. Nemá to náves, tak máte dvě možnosti. Buď je to starý, hodně starý. To na Plzeňsku jako sem tam jsou, ale moc jich není, třeba Řesanice. A nebo je to hodně mladý. To znamená třeba 18. století a bylo to založení nějakým šlechticem, aby měl prostě někoho, kdo mu je pracovat ve statku. Druhá věc. Jsou baráky stavěný štítem do ulice nebo okapovou stranou do ulice. Základní rozeznání, když je to štítový, jsou to většinou dané oblasti, je to typicky třeba právě Stříbrsko, tam jsou stavený takhle. Potom, když se dostáváme od Stříbra se dál na západ, tak tam se spíš staví tou okapovou stranou. Další věc, ta je nejlépe rozpoznatelná, jestli je to zděný, anebo jestli je to roubený. Když je to zděný, byly kolem velký pole a byly tam velký statky a měli dostatek peněz na to, aby většinou 19. století si je přestavěli z těch původních dřevěných na ty hezky kamenný, na ty vyzdobený. A jestli je to dřevěný, tak to znamená, že se blížíme někam k Brdům nebo k Šumavě nebo k Českému lesu, kde se spíš jako hospodařilo formou chování dobytka nebo pastevectvím, takže neměli tolik financí na to, aby potom provedli nějakou velkou přestavbu. No a potom rozeznávání jednotlivých staveb. Když je to velikánský, největší statek ve vesnici, tak to je panský dvůr a tam hrozí, že když kopnete do nějaký stěny, tak tam najdete pozůstatek tvrze. Jo, což je jako dobrý. A kostel, jo, jak podle toho vypadá, to je na dlouhé povídání. A hospoda. Hospoda se dá taky rozeznat, většinou to bývá na návsi někde, jedna z největších budov.
0: Hospoda je nejlepší samozřejmě.
1: Přesně.
0: Vždycky.
1: A většinou teda nefunguje.
0: Často nefunguje, to je pravda.
1: Vlastně to je po covidu, jednak taky po roce 45, tak to postupně ty hospody jako vymizely. No. Dneska si všichni jedeme, že jo, na jízdu do obchoďáku. Takže takový základní principy.
0: A všímat si hospody je pěkný princip. Všímat si kostela a chalup, to by mě asi napadlo. Ale
1: ještě mě napadá, jestli je vesnice na kopečku, nebo jestli je v rovině.
0: No,
1: jestli je na kopečku, tak to znamená, že je to nějaký starší založení nebo účelový založení, to znamená, že už nezbyly nikde pozemky, nebo tam byla sklárna, nebo se tam těžilo. Když je to na rovině, dokonalý, jo, je to dokonalý kruh, má to ty velký pole kolem sebe, končí to těma stodolama, tak je to prostě 13. 14. století. To je zlatý věk zakládání vesnic, to byly nejlepší na světě.
0: Jak tě tak poslouchám, tak už je mi jasný, že ta otázka, kterou teď položím, není chytře položená, ale zeptat se přece jenom musí. Autor vesnických cestopisů po Plzeňském kraji Lukáš Houška. Chtěl bych od něj doporučení, kam se jet podívat, abych si ten venkov doopravdy užil. Pomlčka, plánuji rodinný výlet a chci se kochat.
1: No, záleží, co člověk preferuje. Jestli chce něco prvoplánového, něco, co prostě potěší každýho, a díky tomu, že je to tak prvoplánově hezký, tak se o to lidi i hezky starají. To je mimochodem odpověď na to, proč občas venkov mizí, protože někdy tu krásu je těžký najít. Tak má dvě možnosti. Může do jižních Čech, to je ale hloupá, že jo, to je taková, zůstávám potom do Plzně, já se vrátím. A nebo se dostat někam pod Krkonoše do českého středohoří. Nejkrásnější prostě venkov, co existuje, nejhezčí stavby, jako skvělý. Na Plzeňském kraji je to složitější. Tam se vybírat oblasti. Základní princip je, když je blízko dálnice, je to hnusný. Jo, protože prostě tam jsou peníze, když jsou někde peníze, dochází k destrukci hodnot. Takže někam jako dál a vynechat velká turistická místa, protože velká turistická místa sebou nesou zase tlak na ty přestavby a většina to jako autentického venkova potom zmizela. Takže já mám dva typy. Možná jeden. Ten je jako takový naprosto nenápadný, dobře dostupný. Když vlakem člověk dojede z Plzně do Ždírce, to je před Blovicema, a vystoupí, tak vidí na kopečku kostel svatého Václava. Už romantická věc, Josef Lada Hadr, jako krása. Je to teda gotický, není barokní, ale jde to. No ale Ždírec samotný, ten je nuda, tam byl původně jenom hospodářský dvůr a ta zástavba, která vznikla kolem, ta vznikla vlastně jenom jako takový jako dělníci, co byli v tom dvoře a potom kolem železnice, tam není nic zajímavého. Chudáci ze Ždírce, mám rád, jo, ale ve Žďáru, který je vlastně u toho kostela pod ním, tak je náves naprosto nenápadná a tam stojí vlastně typická architektura pro Nepomucko. Jsou tam krásné statky, které mají krásné brány. A na návsi stojí dům, který tam byl pravděpodobně vystavěný jako později, třeba v 18. století, byl tam vložen. Je patrovej, naprosto netypický pro okolní zástavu, vypadá úplně jinak. Má zelený okna, pavlač malinkou, má tam maličký teď pozemek a to je prostě hrozně krásný. A tam je vidět, že i když se vloží nějaký cizorodej prvek, tak když je hezký, postavený z tradičních materiálů, s dobrýma proporcema, tak může krásně doplnit tu typickou vesnici. Že ten Žďár je vlastně krásný tím, že ta typická jeho plzeňská vesnice je doplněná o netypický prvek a toho dělá krásným. To co my dneska moc neumíme.
0: No.
1: A druhý příklad.
0: Dej.
1: Pohodě. Dobřív, jo, ať to máme za sebou.
0: Výborně.
1: Ale jenom
0: mimo hlavní z Dobříva, samozřejmě. Popiš Dobřív. To je totiž úplně jiný příklad, než to, co jsi popsal kolem u těch Blovic.
1: Dobřív je vlastně průmyslový hub, že jo, u Rokycanska, tam je ten Hammer, že jo.
0: Nevypadá tak na první dobrou, ale je to tak.
1: A tam se krásně míchá architektury tří typů, jo, že je tam jednak jako dělníci, kteří byli v tom Hammeru, nebo řemeslníci, kteří mají malý domky bez velkého hospodářského zázemí. Potom je tam zděná architektura putující ještě někde z jeho Plzeňska, prolnutá s typickou jako podbrdskou architekturou. To znamená, jsou tam dost často roubenky, ale roubenky jsou hrozně pěkný a mají jednu netypickou věc a to je zápraží. To je dobře vychovaná stavba vesnická, tak má zápraží na delší straně domu. Jo, vyjdete, dáte si kafe, prší krásný. A tyhle ty domy mají to zápraží předsunutý před vlastně síň, respektive světnici, dopředu do štítu domu. To znamená, že je štít domu, střížka a potom je ta pavláčka. A to je výborný prvek, protože ty lidi, kteří seděli na tom zápraží, tak seděli otočený směrem do veřejného prostoru. Takže to z té vesnice dělá hrozně jako příjemný komunitní prostor, že ty lidi od počátku, architektura nám vždycky říká, jaká je společnost. A lidi v Dobříví byli družní, měli se rádi, hodně spolu mluvili. Není to pravda, ale mohlo bys to tak říct.
0: To, co popisuješ, ale je hrozně hezký. Já znám obě dvě ty místa poměrně důvěrně a potvrzuju, byť neodborným okem, tak potvrzuju. Ale to, co popisuješ, tak postupně mizí. Mně se líbí tvůj Instagram, který já sjíždím pravidelně o víkendu, si vždycky dělám hezkou chvilku a doporučuji to i vám, milí diváci, Luckily Dorton, nebo Lakely Dorton.
1: Je to tak.
0: To určitě na Instagramu, pokud máte, tak si najděte. To je ten mizející venkov. Často domy, které jsou ne moc pěkné na první pohled, ale tu krásu ty tam vidíš, a když já si přečtu ten popisek, tak už ji tam vidím taky. Ale je to o tom, že opravdu ji tam člověk musí hledat kolikrát na, ne na tu první dobrou, ale na tu druhou dobrou, protože ta krása prostě mizí. Proč mizí krása venkova podle Lukáše Houšky?
1: No, je to tím, že, jak říkám, architektura je vždycky odraz společnosti a ta společnost se hodně jako proměnila. Po roce 1945 a 48 došlo vlastně k rozpadu tisíc let fungujícího nějakého kontinuálního řádu, kdy se ta společnost postupně vyvíjela a s ní se vyvíjelo i prostředí, které utvářela. No a tím, že vlastně stát najednou si řekl, že bude dělat těžký průmysl a všechny staré pořádky ruší, všechny schopný vlastně hospodáře, tak buď to zavřel nebo poslal do dolů, tak se vlastně rozpadl ten venkov jako takový. Lidi, kteří tam původně bydleli, tak mladí byli nuceni k tomu, aby se vzdělávali v technických oborech nebo inspirováni, protože za to měli více peněz, odcházeli do měst a dneska se vlastně do těch vesnic vrací nějaká třetí generace prostě lidí, kteří už dávno s tím venkovem nejsou nějak spojení. Takže došlo k nějaké jako proměně kompletně toho nebo podstaty toho venkova, že už to není proto, že tam žiju po generace a pěstují si jídlo, část toho prodám, ale je to proto, že jsou tam levnější pozemky. A to vlastně definuje to, jak potom vypadá to, jak se o ten venkov staráme. Protože pro většinu společnosti je to skutečně jenom, a zcela logicky, tím ji nekritizuje, je to normální, to je v pořádku, že to tak všichni děláme. Jsou to dostupnější pozemky, potřebujeme někde bydlet, jak tam chodíme. A většina z nás nemá kapacity a možnosti si zjistit, do jakého prostředí jde a uspůsobit tomu tu stavbu, kterou tam realizuje. A je to proto, že i ty stavební firmy dřív, každá vesnice měla svého stavebního mistra a ten měl nějakou typickou vlastnost. Někteří byli hrozně starý, neměli rádi novoty, tak stavěli postaru ještě v 19. 20. století. Někteří byli inovativní, tak tam zkoušeli různý kýlový střechy a takové věci a novoty. A dneska jsou, ale bylo to jako to k tomu danému místu, bylo to hrozně moc regionální. A museli to dělat dobře, protože když postavili sousedovi špatně barák, tak druhý soused si od nich už nic nenechal postavit. No a dneska si to vlastně necháváme stavět od nějakých jako národních nebo nadnárodních firm, nějakých korporací, které mají jako široké portfolium v rámci celé Evropy. A ty nemají tu odpovědnost tomu místu. A aby si zjednodušili práci, aby mohli nabízet levné produkty, tak musí samozřejmě zjednodušovat to, co staví. Tady se staví to nejnuznější, co existuje, a to je...
0: To jsou bungalovy, to je oblíbené, ano.
1: Přesně tak.
0: Zeptám se trošku jinak možná. Dneska, já to zjednoduším na bungalovy, oni se nestaví samozřejmě jenom bungalovy, ale řekněme, že ano, zjednodušme si to. Staví se samozřejmě úplně jinak. Staví se tak, že většinou ne... té vesnici, ale někde na okraji, v uvozovkách za tou vesnicí, vznikne nějaká lokalita rozvojová, kde se udělají stavební pozemky, zasíťují se, prodají se těm soukromníkům a ty si tam potom následně postaví to, co jim vyhovuje nejvíce,
1: tak.
0: Což jsou často ty bungalovy. A není to tak, že v podstatě jenom zažíváme nějakou etapu, kterou zpětně uvidíme třeba... naši potomci, nebo potomci našich potomků uvidí třeba, hele, tady vyrostly ty krásný bungalovy. Ta secese začátku 21. století, nebo baroko a podobně. Není to tak jenom, že to dneska prostě nejsme schopní docenit, nebo ty nejsi schopný docenit a my, co v bungalovech bydlíme a přijde nám to úplně normální, tak bydlíme v něčem, co jednou bude architektonické zlato?
1: Celá relevantní otázka. Myslím si, že budou teda existovat lidi, kteří bungalovy budou obdivovat, jo? Protože jsou lidi, kteří prostě obdivují lecos, 90. architektury, to je teda dobrá, patřím k ním teda taky občas. Ale jde o to, že ty původní stavby lidové architektury tak jsou významný z takových tří základních principů. Jednak je to teda to, že je to nějaký kontinuální vývoj, že to váže příběhy konkrétních lidí, což u bungalovů taky, a vrství se to postupně na sebe. Vrstvení je hrozně důležitý. Většina těch krásných baráků je krásná proto, že bylo málo peněz, takže se to plácelo jako k sobě. Druhá věc, je to zapojen do nějakého urbanismu, který je hrozně jako lidský a dává smysl. Jo. To znamená, že je tam nějaký veřejný prostor, náves, kam se vyháněl děti a dobytek, aby se o ně nemuseli starat. A kolem stojí teda nějaký domy, který měly nějaký účel, byl hospodářský a za nima se tady obdělávala ta krajina a vytváří to takový krásný jako komunitní prostor, že je to opravdu jako funkční urbanistický celek. Architekti o tom dneska sní, ale nejde to realizovat, protože developeři potřebují ty metry čtvereční. No a konkrétně jako architektura, my vlastně nám se líbí na těch historických stavbách vrstvení, historie a řemeslo. A ty bungalovy žádné řemeslo nevážou, jo? To znamená, že nemají žádnou výzdobu, která by se dala spojit s konkrétním jako štukatérem daný oblasti, který udělal 10 dalších baráků, tím upozorňuju na jižní Čechy, kde to tak bývá. A krov je stejný v Mirošově jako v Moskvě, jako v Paříži, jako na Floridě.
0: Děkuju za to srovnání.
1: Jo, už jsem dostal do Londýna, do Floridu, a nebo v Thajsku, jo, prostě kdekoliv, ty bungalovy jsou všude úplně stejný. A ty materiály, ze kterých jsou postavený, tak většinou nejsou trvanlivý. To znamená, že je to nějaký jako opravdu jednoduchý materiál, zase celosvětový, který se naplácá na jedno místo, vytvoří se do toho tvar tedy bungalovu a neváže to žádnou jako danou historii. Doplním poslední věc, já vím, že jsem dlouhej.
0: No, jsi dobře dlouhej.
1: Ty vesnice na tom Plzeňsku se dají rozpoznávat i podle materiálu, ze kterého jsou postavený. Jo? Dřevo, kámen, to je jasný, ale i kámen a jeho druh u Nepomuku jsou to vesnice takové trošku jako temnější, protože jsou stavěné ze žuly, jo? Která je taková jako temná a ona, když na ní zaprší, tak je hrozně krásná. A všechny ty zdi, které kolem stojí, tak jsou prostě jako z té žuly. Plzeň, to je pískovec. Touškov, to je extrémně nekvalitní pískovec, jo? Do něj zafouká, začne opadávat, ale je krásně žlutý a světlý. Praha, to je opuka. Jo. A teďka se nám líbí právě i to, že ty vesnice mají takhle jako různou jako náladu, atmosféru, podle toho, z jakého materiálu byly postaveny. Bungalov, to je katalog. Někdo to navrhl na Floridě, prodalo se to v Evropě, svezl se materiál od leckde a realizoval se všude stejný.
0: Když jsem po tobě před chvílí chtěl, abys nás pozval někam, kde to je pěkný, a pozval si nás do Dobříva a na Blovicko, tak aby si někdo uvědomil, jaká hrůza to, tohle vlastně, co ty popisuješ, je. Tak je někde na Plzeňsku, nebavme se teďka o satelitních městečkách kolem Prahy, ale zůstaňme u nás v západních Čechách, je někde lokalita, kde bys řekl, že to je ten odstrašující příklad. Tam se všichni jeďte podívat, pokud chcete začít rozparcelovávat váš venkov.
1: No, já jsem na tuhle otázku poměrně dlouho přemýšlel a bylo mi hloupé říct, že všude, ale takže takový jako, teď se ale někoho urazím, jo, a já znám spoustu lidí ze Zručesenc. A Zručesenec je takový typický příklad jako neřízený plošný výstavby kobercový, opravdu, jo, ale tam to mají už dlouhou tradici, od druhé světové války se to tam jede plošně a staví se to formou mřížky a nemá to žádný pořádný centrum, ono to náves má. Ale ta náves je vlastně na okraji té původní zástavby a té současné zástavby. Takže tam je to takový, že jako tam moc hezkých věcí nenajdete. A navíc tím, jak je to prostředí vlastně nemá žádný hodnoty a ty lidi si to nevědomky uvědomují, tak i ty opravy a ty výstavby toho nového jsou stejně bezcenné, protože tam není moc čemu se jako vyrovnávat. Lidi se vždycky snaží, když se musí vyrovnat sousedovi. Ale když soused má stejně ošklivý barák jako vy, tak vlastně nemáte důvod. No a pak takový, jako teď budu hodně jako plochej, jo, protože to by řekl každý. Kaznějov, ale Kaznějov doplatil na to, že to byla jedna z prvních průmyslových lokalit Plzeňska. Takže se tam nastěhovali lidi, kteří tam původně nebydleli už v 19. století. A přišlo tam spousta dělníků. A vznikly tam dvě centra. Jedno kolem Stárkovy, teď myslím toho Stárka z 19. století, který tady zažehl průmyslovou revoluci a chemické závody a tak dále, kolem Řeska a tak, a na Hromnicku. Ale vytvořil tam vlastně dělnickou čtvrť a ta se potom propojila.

0: Ne, Valchu, zdravíme Kazňov a zdravíme Zruč.
1: Ale žijou tam super lidi.
0: Tak a já jsem chtěl trošku je se jich zastat, protože ty si říkal, že pro ten hezký venkov jsou klíčové tři věci. Historie, vrstvení a řemeslo. Řemeslo, dobře, to o tom rozhoduju já jako stavebník, kdo mi ten dům postaví a jak.
1: To se právě nemyslím, a pokračuj.
0: Dobře, tak za chvilku se pohádáme. A druhá věc je ta historie a to vrstvení. A ve chvíli, kdy prostě naše společnost žije tak, jak žije, to asi jako můžeme kritizovat, jak chceme, ale je to nějaký symbol doby suburbanizace, stěhování prostě na venkov, protože už toho města prostě máme dost, nakonec mluvím sám o sobě, tak to je něco, co je normální. Takže výstavba na okrajích, musíme se s ní nějakým způsobem srovnat, na místech, kde to vrstvení vlastně zakládáme teprve a kde ta historie není, tak může to vlastně někde dopadnout dobře.
1: Ale určitě. Ono jde o to, že vlastně ta výstavba není nějak řízená, že je opravdu random. A teď to nemyslím u těch jednotlivých investorů těch staveb. Ty za to už vlastně nemůžou. Ty jsou doslova do písmene nuceni. Nemají vůbec na výběr, co si můžou postavit, protože ty stavební firmy i developeři jim nabízí velmi omezené portfolium toho, co můžou dělat. Pozemky jsou dané, dělají se tak, aby se jich prodalo co nejvíce. Stavební firmy si to hrozně zjednodušují a dělají to formou nejmenšího odporu, takže za hrozně nekvalitní a neřemeslnou práci, protože řemeslo člověk prakticky nemůže sehnat, protože když k němu nejsou příležitosti, nevznikají noví řemeslníci a i když vznikají, nemají možnost se nikde uplatnit, to je spojená nádoba. A ty firmy je nechtějí platit, takže vzniká velmi nekvalitní stavební produkce a ty jako investor si nemůžeš vybrat, jestli chceš kvalitní dům nebo ne, nebo se musíš hodně snažit, jo, aby si ho jako získal, ale vlastně nemáš skoro na výběr. No, ale aby se to změnilo, aby to bylo lepší, tak je potřeba mít nějaké jako někoho, kdo to bude organizovat a vždycky se nad tím prostorem aspoň jako minimálně zamyslet. Já si vždycky teďka si vzpomínám často na Škvrňany. Škvrňany je sídliště, vzniklo v době socialismu, můžeme ho kritizovat, ale vlastně byl nad tím architekt, urbanista, navrhl ho nějak a dávalo to nějakou logiku. A teďka si tam developer koupil půl nějakého pole. A ten uliční síť v tom sídlišti je nesmyslná, ale dává nějakým způsobem smysl. A on si v podstatě může dovolit to, že navrhne ulici, která končí plotem, a jsou to takový, je to takový F-ko, jo, že tam je odbočka ze silnice a je tam F-ko a to nikam nevede. Takže místo toho, aby vytvořil městotvorný prvek, to znamená další kus nový čtvrti, která se napojí na tu původní strukturu a bude s ní komunikovat, tak vytvořil ghetto, který je uzavřený plotem a žijou tam lidi, kteří už tím, v čem žijou, je jim znemožněno, aby se stali plnoprávnými občany města, protože vlastně nemají příležitost, jo, protože oni vlastně žijou v malým ghettě.
0: Jsou na periferii, ať chtějí, nebo
1: ne? No. A stejně tak ty satelitní městečka, protože vznikají zase honba za metr čtverečníma, nikomu nepřijde divný, že žijeme v satelitních městečkách, kde jsou nejužší ulice, jak to jde. Nemají žádnou výsadbu stromů, nemají žádný veřejný prostor. Občas si nějaký město prosadí, zdravím do Touškova, 15 metrů čtverečního hřiště, který sice jim developer slíbí, že jim udělá tam hry pro děti, ale pak si zjistí, že to stejně musí udělat město na to malým vynechaným pozemku. A jezdíme kolem plotů betonových svých sousedů, zabočíme do toho svýho a vlastně ten veřejný prostor tam se nedá pobývat. Tam děti člověk nevyžene, protože je to tak úzký, že by je tam přijelo auto. Nemá to náves, nemá to náměstí, nemá to služby. Nemůže tam vzniknout žádný lidový kino třeba, nebo lidový divadlo, jo? Nemůže tam vzniknout krám, protože to prostě na to není vůbec uspůsobený. Takže vzniká jednoučelový takzvaný funkcionalistický město. Le Corbusier by sice radost neměl z toho, jak vypadá, ale měl by radost z toho, že je to místo k bydlení, což je skvělý nápad, že někde budeme bydlet a někde budeme pracovat, ale znamená to, že tam, kde bydlíte, musíte dojíždět tam, kde pracujete. A váš život je nutně tou architekturou udělám tak, nebo vás donutí k tomu, abyste třetinu svého života trávili za volantem.
0: Lukáši, děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do Westcastu a za tvůj pohled na český a západočeský venkov. Děkuji.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn, vyrazte na výlet někam na venkov a naschranou.

stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium střeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Vážení diváci, dobrý den, je tu další Westcast a tentokrát vás vezmu hodně daleko. Mým dnešním hostem je totiž cestovatel a člen expedice Z101 Tomáš Vaňourek. Tomáši, vítej ve Westcastu.
1: Děkuju, ahoj, dobrý den.
0: Tomáši, ty jsi tady vlastně jenom naskok, ty jsi cestovatel a pořád cestuješ, takže já jsem rád, že v tu chvíli, kdy jsi zrovna v České republice, jsi našel čas na Westcast. Já jsem tě představil jako člena expedice Z101, což je krásná šifra. Co je expedice Z101?
1: Expedice Z101 je prosím tě projekt, který si dal za cíl zopakovat nebo pokusit se zopakovat první cestu Hanzelky a Zikmunda z roku 1947. A vydat se po jejich stopách do Afriky, projet Afriku tak, jako ji projeli oni, a pokračovat dál světem a vrátit se do Česka a ukázat lidem a veřejnosti, jak se změnil svět a my s ním.
0: To znamená, v průběhu té expedice vznikají, a já jsem je viděl, takže vím, že to je opravdu jako často spadla mi brada.
1: A děkuju,
0: vznikají
1: děkuju.
0: Porovnávací fotky,
1: aha,
0: kde opravdu jsou ta místa, tak jak je vyfotili pánové Hanzelka a Zikmund a tak jak je vyfotil Tomáš Vaňourek o téměř 80 let později. Je to ten hlavní výstup?
1: Není to úplně ten hlavní výstup, je to jeden z mnoha výstupů. Kromě těch fotografií samozřejmě máme i srovnávací reportáže, ty jsou na našem YouTube kanále. Potom máme, samozřejmě točili jsme filmy s tématikou v Africe, dělali jsme vlastní fotky. Těch produkcí bylo samozřejmě strašně moc, ale tím hlavním cílem bylo ne fotit, ale dokázat, že ta cesta jde zopakovat. Protože my jsme samozřejmě vyjížděli jsme v době covidu, měli jsme vyjet v roce 20, vyjeli jsme nakonec v roce 2021,